0: Když se bába zeptá,
1: zeptá.
0: Když se bába zeptá,
1: bába.
0: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pocházíš z města, s hraním nedokážeš přestat, že je stará brepta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.

0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Ses přece chytila, jo, jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence víně je. Na prstě lesknou se, krvavé krůpě je.

a zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad a v něm král se svojí paní, vzácní šlechtici.

dekorace a pár divadelních kulis i šminky pro herce. A zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad. Dole v podhradí už lampám knoty visty.

Zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad. V panských bořinách se právě rosou přikrývá tucet hravých lesních skřítků i víla třpitivá. Dobrý jelen rychle pádí uspat smolíčka, brouček beruš se dá pusu, než zamknou očička. A zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad. Moudrý mlynář dělá křížek dětem na čelo, aby klidně se jim spalo.

0: koníku.
1: Já se ti omlouvám. Dobře mi ládí v koberu tě na vědomí. Doufám, že ty hryst bude řádně svědomý. Já už musím poskakovat, mám veliký spěch. Čmelák Luča pozval mě dneska na oběd.

0: nechci. A máte citronovou zmrzlinu?
1: Ano, báječnou, vepsy.
0: Ne, tak to ne. Máte pistáciovou zmrzlinu?
1: Ano, mám dva kopečky pistáciové.
0: No, tak to já taky nechci. Aha. Já si dám trakturkovou.
1: Trakturkovou, jistě. Trakturkovou. Není trakturková. Nemám trakturkovou.

0: přihodit dopravní nehoda.
1: Kvído, kam jedeš?
0: Až teprve na zelenou můžeme vyrazit. Tak co děti, jedem?
2: Jedem!

0: Počkaj.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Rádio Junior.
1: Ťap, ťap. Ťap, ťap. Ťap, ťap. Ťap, ťap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Ťap, ťap.
2: Posloucháme ticho šlápka.
1: Ťap, ťap.
2: Jak si tady tiše šlapka.
1: Ťap, ťap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Ťap, ťap.
2: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
1: Ťap, ťap.
2: Ukaž nám svou měkkou tlapku,
1: tap, tap.
2: Snad ti na ní roste peří,
1: tap, tap.
2: Tomu se však tap, těžko tap, věří,
1: tap, tap.
2: Snad máš na ní vátičku,
1: tap, tap.
2: Bys nevzbudil mátičku,
1: tap, tap.
2: Anebo květy pampeliší,
1: tap, tap.
2: Ty jsou možná ještě tiší,
1: tap, tap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka. Posloucháme ticho šlápka.
1: Tap, tap, tap.

0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!
2: Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, dupy. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!

Vánoce předu pomalá chůze, oui, oui, je. Každé malé dítě ví, že je to mumie. Vánoce předu pomalá chůze, oui, oui, je.

vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: koloběžka, bubáci a hastrmani,
1: zlatovláska, sůl nad zlato
0: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
0: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zdravím všechny zvídavce. Také jste už zvědaví, co nás čeká dnes? Tak vzhůru do světa zajímavostí. Pálivost papriček se u nich v přírodě vyvinula z ochranných důvodů. Rostlinný alkaloid kapsaicin, díky kterému pocit pálivosti vzniká, odrazuje některé významné škůdce, třeba hlodavce, kteří by si jinak na semínkách papriček jistě pochutnávali, nebo houby, které pak rostlinu nepostihují. Ptáci jsou ale třeba s kapsaicinem v pohodě. Receptory na něj nemají a v klidu semínka baští. V tomto případě to ale rostlině nevadí. Semínka, která projdou trávicím traktem ptáků, dobře klíčí a ptáci tak vlastně přispívají k šíření rostlinky. Podle výzkumů jsou údajně papričky taky pálivější tam, kde je více hmyzu, takže se pálivostí rostlina chrání i proti němu. Někdy ale může látka rostlinu i oslabit. Například mravencům se do takových semínek lépe dostává. Právě proto existují i nepálivé varianty, protože nejde jen o samé výhody. Pálivost rostliny ovlivňuje taky její hospodaření s vodou. V suším klimatu rostliny s větším počtem průduchů, což jsou ty pálivější, ztrácejí snadněji vodu. Vždy jsou tedy pálivější rostliny z vlhčích oblastí, kde je i větší výskyt hmyzu. A co my lidé a pálivé papričky? Pálí nás. Někdy vyloženě bolí. Zajímavé je, že kapsaicin se neváže na chuťové buňky, ale na nervové receptory pro vnímání bolesti, na takzvané nociceptory. Pálivost se dostavuje při styku se sliznicemi, tedy třeba s okem, ústy, nosem, zkrátka s místy, kde na to máme vhodné nervy. Podobný děj, ke kterému dochází při působení kapsaicinu, probíhá i pokud v těle přesáhne teplota hranici 42 stupňů. Kapsaicin zvládne aktivovat stejnou nervovou dráhu a proto, aniž by změnil naši teplotu, máme pocit velkého horka. Ve skutečnosti tedy kapsaicin vůbec nepálí, jen dráždí naše receptory, které nás chrání před popálením a velkou bolestí. Mozek vyšle signály a my se začneme potit. Uvolní se nám sliny a slzy a taky dostane naše tělo dávku endorfinu, což je přírodní lék proti bolesti. Možná proto si tolik lidí na pálivých papričkách rádo pochutnává. Hledají ten pocit štěstí a pohody poté. Čili papričky také obsahují proteiny, vlákninu, hodně vitamínu C a A, působí pozitivně na krevní oběh a tak dále. Jsou pro nás přínosné, jenže to člověk v minulosti nevěděl. Proč si tedy způsoboval peklo a něco takového začal jíst? Možná to byl poprvé omyl, pak kanadský žertík a nakonec se to ujalo. Kdo ví? A jak se šílené pálivosti zbavit? Rozhodně nepijte vodu. Kapsaicin dobře reaguje na tuky. Můžete zkusit studené plnotučné mléko, kousek chleba nebo třeba slaninu. Pálivost se měří pomocí Scovillova testu. Pomocí Scovillovy jednotky tepla se udává množství kapsaicinu v papričkách. Mezi momentální šampiony patří třeba odrůda Carolina Reaper s hodnotou 2 miliony 200 tisíc nebo Dragon's Breath s hodnotou 2 miliony 480 tisíc. Pro srovnání klasická jalapeno paprička, která už je i tak dost pálivá, má maximální hodnotu pálivosti 8 tisíc. Probíhají také vědecké výzkumy, které testují, zda by mohla pálivost papriček fungovat jako znecitlivující lék místo běžných anestetik. Mohlo by dojít ke ztrátě vnímání bolesti, ale ne ke ztrátě citu. Testování zatím probíhá na zvířatech a výsledky jsou celkem pozitivní. Možná bude jednou náplast s kapsaicinem fungovat na konkrétním místě na těle k vyřazení nociceptorů z provozu a bude se používat před chirurgickým zákrokem. Už dnes se pracuje s kapsaicinem třeba proti bolesti po pásovém oparu a možná se do budoucna využije i v komplikovanějších případech, třeba pro vyřazení informací o bolesti v míše. I tam totiž nervová zakončení citlivá na kapsaicin jsou. Uvidíme, co nám papričky ještě přinesou. Máte rádi pálivá jídla? Zkoušeli jste někdy chili papričky? Moji milí zvídavci, pokud chcete o tom, proč některé papričky pálí, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl brcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Bylo nebylo jedno království a v něm žila krásná princezna. Myslíte, že bych měla říci krásná a bohatá princezna? No to ne, bohatá nebyla. Otec král a matka královna každý den počítali poslední zlaťáky v královské truhlici a přemýšleli, co dělat, aby byla zase plná. Princezna si z toho pranic nedělala. Raději než zlato a drahokamy měla květiny. A také... Ale pozor, někdo jde.
1: Tak mluv, rádče, co jsi vydumal?
2: Jasnosti, já jsem v skutku celý den i noc a den dumal.
3: No a co?
2: A nic.
1: To jsem si mohl myslet. Nic. Zhola nic. A v pokladnici taky nic.
3: No prosím, rádce a neporadí. Já jsem ti pořád říkala králi, že je k ničemu. To, co on, to já vím taky.
1: Prosím tě, jenom žádné hádky. Jdi pryč, rádče. Nic nevíš, nic neporadíš.
2: Jasnosti, jedno řešení by tu jaksi bylo.
1: Tak jsem s ním.
2: Kdyby vaše jasnost ráčila dovolit.
1: Já ráčím, tak o co jde, mluv.
2: Vaše dcera, jasná princezna, je velice krásná.
3: Je po mně.
1: No, dál, dál.
2: Ano, zajisté. A má už věk jaksi vhodný na vdávání.
1: Prosím tě, ta? Vždyť se celé dny honí po zahradě.
2: No právě. A ani neví, že v sousedním království, v diamantovém království, žije diamantový král.
3: Ale ten se přece pro naši princeznu nehodí, je příliš starý.
2: Ale je bohatý, je diamantový.
0: Po čase, když z královské truhlice zmizely i ty poslední zlaťáky, přestala si královna i král myslet, že je diamantový král pro princeznu starý. Ze všeho nejvíc jim teď na něm zářily diamanty. Nic jiného neviděli, ani vidět nechtěli. Princezně Johance nepomohl pláč ani prosby. Diamantový král byl pozván na námluvy.
1: Buďte vítán v našem království, diamantový králi.
4: Děkuji. Kde je má nevěsta?
3: Ale to víte, je trochu rozčílená. Princezna je mladá a nesmělá. Bude tu každou chvíli.
4: Já počkám.
3: Ano, jistě.
1: Přiveďte princeznu Johanku.
5: Už jsem ji hledal, ale nikde není, jasnosti.
3: Tak jdi do zahrady. Určitě někde je.

0: Nepláč, Johanko. A vem si tuhle růžičku.
1: Je krásná.
0: Je z lásky. Vypěstoval jsem ji jen pro tebe. Tak už se neboj. Bude tě chránit jako já.
1: Jsi hodný, Krištofe. Ale jak mě chceš ty, zahradník, ochránit před diamantovým králem? Je zlý a mocný.
0: Láska je mocnější než jeho bohatství a zloba.
2: Princezno! Princezno Johanko! Jasnosti! Aha, tady jste. Princezno, všichni čekají jen na vás. Pan král se zlobí.
1: Už jdu. Děkuji ti za růži, Krištofe. Budu ji mít stále u sebe.

0: Princezna Johanka.
1: Dobrý den, otče. Dobrý den, matko.
2: Drahá dcero, zde je tvůj ženich, diamantový král.
3: Buď pozdravena, má nastávající. A přijmi tento zásnubní prsten.
1: Děkuji, ale prsten je na mou ruku příliš velký a těžký. Nechci jej.
4: Johanko, diamantový král má jistě pro tebe mnoho jiných vzácných darů, že?
3: Ne, nemám.
4: Ale to je jaksi mrzuté, králi. To se pak naší milé princezně nelze divit, že...
3: Královno, já nepotřebuji vozit vzácné dary. Dokážu pouhým dotekem proměnit všechno obyčejné ve vzácný diamant. Prosím. Diamantový pohár, vidíte? A zde, prosím? Diamantová růže. Prosím, královna.
4: No to je něco úplně jiného. Johanko, no tak, proveď svého ženicha třeba zahradou.
1: Nevím, jestli by diamantový král chtěl vidět obyčejné květiny.
3: Ale ano, proč ne? Vždyť já je mohu kdykoliv proměnit ve vzácný diamant.

0: Vidíš tu včelku, princezno? Tak, a je z ní diamant. A co tam ten motýl? Ve vlasech se ti bude krásně třpitit. A podívej, tam ta sojka.
1: Ne, sojko, uleď.
0: Zpropadeně. Tohle víckrát neuděláš, rozumíš?
1: Vy nemáte srdce, ale kámen. Jste zlý a surový.
0: Ale také nejmocnější. Nikdo nade mnou nemůže zvítězit, protože každý podlehne kouzlu třpičivého diamantu. Jedině člověk, který by se vzdal bohatství, jedině ten by nade mnou mohl zvítězit, ale takový blázen po světě nechodí. I král s královnou jsou teď spokojeni. Rádi tě prodají za mé diamanty, za plné pokladnice drahých kamenů.
1: Ale já nechci.
0: Už je neuprosíš. V očích se jim třpití lesk diamantů.
1: To není pravda. Tatínku, maminko, kde jste? Pomozte mi, prosím.
2: Co se děje, dceruško?
1: Maminko, já se nechci vdávat za diamantového krále. Nechci.
2: Ale Johanko, co tě to napadlo, dítě? Lepšího ženicha nemůžeš mít. Je bohatý. Co chceš víc?
3: Dost. Už ani slovo. Jsem král a ty budeš poslouchat.
0: Slyšíš? Jsem bohatý. Co chceš víc? Ty budeš moje diamantová panenka. V mém paláci se budeš nádherně výjímat.
1: Ne, já tě nechci.
0: Stačí, když chci já. Pojď blíž.
1: Ne, nikdy. Růžičko voňavá, z lásky darovaná, pomoz
0: mi. Tak teď už toho bylo dost. Poručím, ať jsi z diamantu. Co to? Kouzlo nefunguje? Ať jsi z diamantu! Jak to, že nejsi? To ta růže. Zahotí, slyšíš? Zahotí, nebo...
4: Nebo co? Neboj se, Johanko. Jsem u tebe.
0: Princeznička má ochránce. Kdo jsi? Ty nejsi princ, viď?
4: Jsem Krištof, zahradník.
2: Zahradník? Slyšíš, králi?
0: Krištofe, je mi tě líto. Zamilovat se do princezny a nemít ani na pořádné boty. Já ti pomohu. Chceš?
4: Boty celé z diamantů?
0: Tak to vidíš. Za ty boty si koupíš ve městě dům a nevěst budeš mít na každém prstě 10. Tak běž.
3: Ano, tak běž.
4: Bez Johanky nikam nepůjdu. Vezmi si své diamantové boty. Tady je máš. Raději budu chodit bos.
0: Králi, neumíš dceři poručit?
3: Já tomu nerozumím.
0: Ať zhodí tu růži!
3: Co se stalo?
0: Všechny vás tady proměním vás v kámen! Bude se tu třpitit v měsíčním svitu. Všude budou diamanty, samé diamanty. Krištofe, nebuď hlupák. Já ti dám bohatství, kolik chceš. Koupíš si palác, služebnictvo. Vezmi si ty diamanty, vezmi.
4: Nechci. Jen si je nech. Mám rád Johanku. A ta je mi dražší než tvoje diamanty.
0: Ať je z vás tedy kámen. Kouzlo moje, vrať se, všechno tu zničím, přeměním všechno v kámen.

0: sám se proměnil v kámen. Krištofe, ty jsi ho přemohl.
1: Naše láska ho přemohla, Johanko.
2: No tohle, ale já nevím. Králi, tak řekni něco.
3: Princezna a zahradník, jde to vůbec?

0: to se ví, že to šlo.
1: Král i královna byli nakonec rádi, že to takhle dopadlo. Král předal korunu Krištofovi a královna Johance. Mladý král byl pracovitý a moudrý a tak se pokladnice začala sice pomalu, ale přece jenom plnit. A když se mladé královně narodila dceruška, všichni si slíbili, že až se jednou bude chtít vdát, nebude to pro bohatství, ale jenom z lásky. Protože láska je to největší bohatství na světě.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Sotva jsem se probudila, ej.
3: Hned jsem se tím unavila, ej.
4: Unavila.
2: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, hej!
4: Kouzlí kránu.
2: Otevírám peklo bránu, hej! Ve svém kotli lektvar vařím každé dne.

zase loupá v kříži.

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
0: Inu v lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
3: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, Mati.
0: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: podzávějí. Ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala.
2: Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
3: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
0: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi snědla sama se všema jadíkama.
2: Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: One, two, one, two, three, four. Sva dostal Starokrav, tak jak to žádal dobrý mrav. On u každé se zastavil a slušně se jí představil.

0: mléko, které skutečně ve vás se tvoří bezděčně. Věřte si tomu nebo ne, lidem to chutná výtečně. Neřekl ale,
1: neřekl ale,
0: co hlavní je,
1: co hlavní je,
0: že čím víc

něco proto, přemýšlel jsem o tom, má svatou pravdu, můj ty smutku, já na to nic mě potom není, ale daleko zdá se mi, daleko máš žirafičko od úst do žaludku, tomu říkáš hody.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

schody, mlíka, muštu. Snad se ho ujmou ryby, ty, které běhají.

0: той. Яні, вітайте всіхні в метрі. Уся у нове погадкове школце.
1: Ахой, голки, ахой, клуці, ахой, уся у не.
0: Але, Яні, ти маєш ніякого сурозенце?
2: Мам сегру. Є старší a je super.
0: A vy se nikdy nehádáte?
2: Ale jasně, že se někdy hádáme. Třeba když chceme obě to stejné. A když jsme byli úplně malé, tak jsme se někdy taky trochu prali.
0: Jo.
2: Ale stejně bych svou ségru za nic na světě nevyměnila.
0: No jo, mít bráchu nebo ségru je super. Taky bych chtěl bráchu nebo ségru. Třeba jako je v té písničce, co si dneska pustíme jako první. Bratr Pepa.
2: Ta je fajn.
0: Už je nová písnička.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a z Ušouna se nám stává parádník, protože se tady už pěknou chvíli prohlíží v zrcadle.
1: Ale ne, Jani, já nejsem žádný parádník, jsem strašidýlko Ušoun Rušoun, ale přemýšlím, víš?
0: Přemýšlíš? Aha, a nad čím, jestli ti sluší anténa?
1: Ne. Anténa mi sluší každopádně, ale já, když se koukám do zrcadla, tak je to, jako by to byl ještě jeden Ušoun.
0: Jako bys měl dvojče, viď?
1: No právě, některé děti mají dvojče, mají úplně stejného bráchu nebo úplně stejnou ségru.
0: No to ale jenom v případě, že jsou jednovaječná dvojčata. Když jsou dvojvaječná, sice jsou spolu 9 měsíců u maminky v bříšku a narodí se spolu, ale můžou vypadat úplně jinak.
1: Jo, vaječná, báječná třeba, že jo? No počkej. A jak je to s trojčaty nebo s čtyřčaty? To je stejný, co?
0: Přesně tak. Trojčata i čtyřčata můžou být buď všichni z jednoho vajíčka a pak jsou všichni třeba kluci, a taky jsou si hodně podobní, že si je lidi pletou.
1: Prý si je někdy pletou i maminky.
0: No to musí být prostě super. Když tobě třeba jde dobře hraní a tvému dvojčeti uklízení, tak může uklízet za tebe a ty si za něj můžeš hrát.
1: No, ale co když pak někdy nechceš, aby se vás lidi pletli? Ale Jani, máme tu písničku Úděl dvojčat, jo? Tak si ji pustíme. Co říkáš?
0: Souhlasím, jsem s ní.

0: No zkrátka rodinu si vlastní vůlí
1: nikdo nezvolí.
2: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
3: A dneska si povídáme o dvojčatech, trojčatech.
2: Prostě o všech vícerčatech.
3: Vícerčata jsou holky a kluci, děti, jo, kterých se narodí najednou víc než jedno, jo? Proto vícerčata.
2: A protože už on by si rád vyzkoušel, jaké to je mít dvojče, poprosila jsem kamarádku čarodějnici o jeden zvláštní lektvar.
3: Jaký? Jaký? Ukaž, Jani? Jo, to je ono, to je
2: počkej,
3: ono.
2: Počkej,
3: super, půjč mi ho.
2: Počkej, pozor, Ušoune, ať to nevyleješ.
3: Je, pozdě, promiň.
2: A je. Ahoj, Jani, já jsem tvoje
3: Ahoj.
2: Dvojče. Já jsem tvoje trojče.
3: Ahoj, a já jsem tvůj brácha, Ušoune. Já jsem taky tvůj brácha.
2: Panenko skákavá, co budeme dělat?
3: No co? No tak si budeme hrát.
4: Nebo půjdeme ven.
3: Hurá, budeme si hrát.
2: Ne, já bych chtěla hádanku. Dobře, bude hádanka, ale teď všichni ticho.
3: Ušounova hádanka.
2: Dneska bude těžká hádanka. Pustíme vám vícerčata. Uslyšíte plakat několik miminek a vaším úkolem bude spočítat, kolik miminek slyšíte.
3: A pak to kluci a holky a Janiny ségry a moji bráchové řekneme úplně všichni vícerčatově najednou.
2: Máte spočítáno?
3: Máme! Tak všichni najednou 3, 2, 1...
5: Čtyřka!
2: Výborně, Ušoune a bráchové, výborně, ségry, výborně, holky a kluci. A co teď?
3: A co teď?
2: Co budeme dělat?
3: Kam se vydáme?
2: A kam pojedeme?
3: No a bude dobrodružství.
2: A bude dobrodružství?
3: Kam se vydáme?
2: Jo, bude dobrodružství?
3: No my to chceme vědět všecko.
2: A dost! Pojďte všichni, pustíme si naši dnešní pohádku a musíme to tu dát všechno do pořádku.
3: Jo. Ušounova pohádka.

Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta.

0: Jednou, když si telátko hrálo na dvoře, k němu přišel beránek Ivánek.
1: Ahoj, telátko. Pojď si hrát.
2: A na co?
1: My beránci umíme jenom jednu hru, ale je moc prýma. Jmenuje se Berany, Berany, Juc.
2: A jak se to hraje?
1: To se proti sobě co nejrychleji rozběhneme. A vší silou se srazíme hlavami. Je to opravdu legrace.
2: Tak jo, to zní dobře.
0: Po několika hrách však telátko začala bolet hlava. Večer se maminka kráva zlobila. Máš rozum, taková hloupá hra?
3: Proč jste si nehráli na něco jiného?
2: Protože Ivánek žádnou jinou hru nezná.
0: To bude tím, že se pořád bouchá do hlavy. Ale ty znáš přece spoustu pěkných her. Nějakou ho nauč.
2: Tak dobře.
0: Druhý den, když se telátko vrátilo domů, se maminka zeptala. Na co pak jste si hráli dneska?
2: Berany, berany, duc.
0: Odpovědělo telátko a šlo si dát na hlavu mokrý hadr. Maminka se rozlobila. A neříkala jsem ti, že si s beránkem Ivánkem máte hrát na něco jiného?
2: Ale já jsem si dnes nehrála s beránkem Ivánkem.
0: Ne?
2: Hrála jsem si s beránkem Milánkem.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které si dneska povídáme o vícerčatech.
1: O tom, když se mamince narodí víc miminek než jedno.
0: A protože Ušoun si chtěl zkusit, jaké to je mít dvojče, přinesla jsem od čarodějnice lektvar, aby si ho mohl vyzkoušet.
1: Jenže já se nemohl dočkat a chtěl jsem to vyzkoušet hned. Ale ten lektvar jsem vylil.
0: A najednou jsem já měla dvě sestry a už on měl zase dva bráchy a byl tu příšerný zmatek. A tak jsem raději použila návratové kouzlo.
1: Mně se to náhodou líbilo. Vždyť někde doma právě takový zmatek je u někoho, jo? Když je třeba pět dětí v chalupě, jako v naší další písničce.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a Ušoun mi tady fňuká, že si své bratry ani neužil.
1: A ty jsi své sestry taky vůbec neužila. Takový malý zmatek tě odradil.
0: A co bychom tady jako všichni dělali?
1: Mohli bychom říct, že je nás víc, nebojíme se vlka nic.
0: To bychom mohli, ale co bychom tu všichni dělali?
1: Třeba bychom si spolu zaspívali, to by se ti určitě líbilo, kdybychom mohli zpívat na víc hlasů.
0: No, ano, to máš pravdu, to by se mi líbilo.
1: Tak Jani, ještě jednou, prosím, prosím. Použij ten lektvar.
0: Tak dobře, ale vážně už naposledy.
1: Ahoj kluci, čau, nazdar, ahoj holky.
0: Ahoj všichni, tak jdeme zpívat.
1: To je legrace, jak Janiny ségry taky tak rády zpívají.
0: A to je na nich bezva. A všichni spolu si zaspíváme písničku Bratře Kubo.
1: Zpívání.

0: їж.
1: Так це я не супер збор у щобраху, а я не Сегер, не?
0: Musím uznat, že ano, byla to fakt legrace.
1: A chceš říct, že dneska už budeme bohužel končit?
0: To máš pravdu.
1: A mě to dneska vůbec nevadí, protože si musím užít svoje bráchy a tvoje ségry, než lektvar vyprchá.
0: Jdeme si hrát!
2: Jo, jdeme si hrát!
0: Jdeme si hrát!
2: No jdeme!
0: Pojďme si hrát!
2: Jo, jo, jo,
0: jdeme
2: jo,
0: si
2: jo,
0: hrát!
2: Jo.
0: Hned, holky a kluci, jen se rozloučíme.
1: A dáme holkám a klukům tady vám náš dnešní úkol. Ušounův úkol.
0: Kamarádi, dneska nám namalujte nějaká bícerčata. Můžou to být dvojčata, nebo i trojčata.
1: Nebo i čtyřčata, paterčata, sedmerčata, dvanácterčata, vajíčková, teda vaječná, dvojvaječná, jednovaječná.
0: To už stačí.
1: Prostě namalujte tolik bráchů a séger, kolik se vám bude líbit.
0: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: No, oni už budou přesně vědět, co s tím obrázkem mají udělat. A my pak někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
0: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a buďte hodní na své brášky a sestřičky, ať už jste dvojčata, trojčata, čtyřčata, anebo prostě jenom sourozenci.
1: A nebo třeba, že žádného brachu nebo ségru nemáte, to by taky šlo,
0: tak
1: že
0: jo? Buďte hodní na sebe.
1: No jasně. Tak ahoj a zítra se na vás zase moc, moc těšíme. Loučí se s vámi Ošoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová.
1: A taky já. A já se taky loučím.
0: A o něco méně ušatá já. A o něco méně ušatá já.
1: Jo, tak ahoj.
0: Ahoj. Ahoj. A na závěr si pustíme písničku Čtyřčata. A taková čtyřčata, to už je vzácnost.
1: Ušounova písnička k tanci.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Bič je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

se truhlařinou, zakázky se mu jen řinou. Když latě po letech klíží, někdy se až oči klíží. Lidi nebaví stejno kroje.

teď vachtání, to jsou asi vachtaní. Vedle s tichou rozkoší, tam si hroši lenoší, je. Lvi a taky ty kříci nemohou mi odříci podívanou krmení.

0: Děti z Bullerbynu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské typy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Petrem Kominkem.
1: Krásný čtvrtek, ahoj holky, ahoj kluci, ahoj rodiče a všichni, kdo ladíte právě teď Český rozhlas Radio Junior, a my stále pokračujeme v naší expedici sever a jsme už čtvrtý den na naší expedici Kanadou a dneska vytáhneme něco, co jsme zatím nechali tak pěkně schované v baťušku. Dneska totiž nebudeme cestovat jen po Kanadě, ale hlavně časem. Vydáme se tisíce let do minulosti, potkáme původní obyvatele Kanady, o kterých jsme si i včera povídali, evropské objevitele, Francouze, Brity, a dostaneme se až do dneška, protože mám na vás takovou otázku. Kdo je prezidentem Kanady? No vlastně, Kanada nemá prezidenta. A kdo tam vládne? Proč tam vládne? A jak se tohle to všechno stalo? Tak to si řekneme v naší dnešní hodince Expedicí Sever Kanada se mnou s Petrem Kominkem. Tak buďte tady u toho s náma a laďte dál Radio Junior. Mějte ještě jednou krásný čtvrtek a hurá, expedice začíná!

Prochází světem, život je jak hlavolam, na který jsme krátký. Všichni spolu, přesto jsme tu každý sám. Smysl mizí mezi řádky.

Krásný čtvrtek, holky, kluci, ahojte všichni, ještě jednou krásné čtvrteční dopoledne a vítám vás u poslechu Českého rozhlasu Rádia Junior na naší expedici Sever, a to Kanada. Už čtvrtý den jsme na našem výletě a cestujeme Kanadou, ale než se úplně ponoříme do té historie dnešní, do té historie Kanady, tak pojďme si to celé zatím zrekapitulovat, ať jsme tak nějak v obraze, jak se říká. Takže severní nebo Kanada, tak kontinent, kde bychom mohli najít Kanadu, tak je to Severní Amerika. Hlavní město Kanady je samozřejmě Ottawa, ale pozor, to je takovej chyták, protože největší město je Toronto. Takže, jak jsem říkal i v pondělí, je to jako kdybychom i my tady v Česku to měli nastavený tak, že hlavní město České republiky je Brno, protože to je také druhé největší. Zkrátka tam to mají naopak. Takže tam pozor, neplést si to hlavní město Ottawa, ale největší město je Toronto. Obyvatel má Kanada více než 40 milionů a její rozloha, tak ta je přibližně 10 milionů kilometrů čtvereční a Česká republika by se do ní vešla asi klidně i stokrát. Je to druhá největší země světa, má 10 provincií a 3 teritoria. Úřední jazyky jsou angličtina plus francouzština. I k tomu si řekneme samozřejmě dneska mnohem víc ohledně té historie. Vlajka vypadá tak, že je červená, bílá a zase červená a uprostřed je javorový list a taková zajímavost naše, kterou jsem si já tak jako nějak ukotvil v hlavě a kterou si opakuju každý ráno, tak to je to, že ten list javorový, který bychom mohli najít na vlajce, tak má 11 cípů a sousedí se Spojenými státy a americkými. A pozor, hranice se Spojenými státy a Kanadou je zároveň nejdelší pozemní hranicí na světě. Dokonce Kanadu obklopují 3 oceány, a to Atlantský, Tichý a Severní ledový. Typické symboly Kanady tak jsou javor, hokej, bobr a javorový sirup a hlavně ta jejich krásná příroda. A teďka ta otázka, jak to tam vlastně je s vládou? Má Kanada prezidenta nebo jenom premiéra nebo tam je nějaký hlavní kmen Apačů? To si všechno dneska řekneme, ale pojďme se propojit a podívat zpátky do té minulosti a zmínit si to, že tam jsou ty původní obyvatelé. O těch jsme si povídali i včera. First Nations, Inuité a Metisové. Takže když teďka budeme říkat, že někdo Kanadu objevil, tak to není úplně přesné, protože pro Evropany byla Kanada něčím novým, ale je podstatný zmínit, že už tam dávno předtím žili generace lidí, pro které to samozřejmě žádná novinka nebyla. A teďka taková otázka na konec tady tohodle vstupu. Kdo žije tradičně na dalekém kanadském severu? To jsme si i včera říkali, tam ten daleký kanadský sever, tak tam už nám začíná ta Arktida, kde ty lidi musí být přizpůsobení na ty podmínky, na tu obrovskou zimu, na to, že tam není i třeba moc toho jídla, na to, že tam klidně na ně může někde vybafnout lední medvěd, anebo to, že je tam hodně dlouho tma. A vy už hádáte určitě správně, jsou to Inuité. No a my si řekneme v dalším vstupu, jestli má něco společného s Kanadou právě třeba Kryštof Kolumbus, nebo jak to bylo s tím objevením Kanady. Tak buďte s námi, expedice Sever pokračuje, Kanada s Petrem Komínkem. Krásný čtvrtek a písnička právě teď.

Ladíte Český rozhlas Rádio Junior, od mikrofonu vás zdraví Petr Komínek, ale pro tento týden mě říkejte klidně pan objevitel Pedros Čimnos. Já jsem objevitel Pedros Čimnos a pojďme si říct, jak to vlastně bylo, když tehdy do té Kanady připluli Evropané. Protože je tu historicky taková známá osobnost, postava, a to je Kristof Kolumbus. Ten roku 1492 doplul do Ameriky, ale pozor, do Kanady ne. Takže prvního takového objevitele našeho evropského my považujeme Giovanniho Cabota nebo Johna Cabota. Roku 1497 dorazil k pobřeží dnešní Kanady. To byl ten úplně první člověk, takže Giovanni Caboto. No, ale potom taková právě historická mýlka, tak tam doplul Jacques Cartier. V letech 1534 až 1542 prozkoumával oblast dnešního Quebecu a řeky svatého Vavřince. A my víme, že Quebec, provincie Quebec, tak je taková ta čistě francouzská, odkud třeba pochází i Céline Dion. No a právě tam se začala rodit ta evropská Kanada. Jenomže samozřejmě Francie versus Británie, tam byl takový velký oříšek, velký problém. Problém, který vlastně byl i válka. Ale nebojte, zas tak hrozný to nebylo.

Aha. Ještě jednou krásný, hezký čtvrtek. Vyladíte Český rozhlas Radio Junior. Dnes s Petrem Komínkem, jak v éteru v písničce, tak i teď vás zdravím do mikrofonu. Než se podíváme na tu historii Francie versus Británie, kde tam vypukla ta válka o to území, tak taková jenom zajímavost. Mě ta Kanada teďka provází hrozně intenzivně. Já nevím, jestli to je tím, že o ní teďka mluvím už vlastně čtvrtý den v kuse a že jsem si na to dělal tu přípravu a nějak jsem se o ní zajímal, ale zkrátka teď mě provází snad na každém kroku. Já jsem včera byl na Spider-Manovi v kině. Určitě jste ho už všichni viděli, protože já jsem prostě pozadu. Ale řekl jsem si, že když už jsem pozadu, takže aspoň s pořádným zážitkem. Takže jsem byl na takovém tom 4DX kině, kdy to s váma lítá a fouká na vás vítr a je tam kouř a je tam voda a je tam, no zkrátka, bylo to zážitek. A samozřejmě je potřeba se vždycky počkat na titulky, protože myslím, že u takových jako Marvelovek bychom to mohli vnímat i jako nějaký přestupek, kdybychom odešli před titulkama, nebo bychom prostě nepočkali, jestli tam je nějaká scéna potitulková. No, tak jsem si pořádně vychutnal ty titulky, které trvaly asi 25 minut a na konci tak většina toho filmu se holky kluci natáčela právě v Kanadě. Kdo si z vás pamatuje naši včerejší debatu o tom, že vlastně ve Vancouveru je podstatně jako, jak to mám teďka říct, zkrátka se tam hodně natáčí ty filmy. A když třeba vidíme někde New York, tak mnohdy to není New York, ale je to třeba Montreal nebo Vancouver. A takhle to přesně bylo i u toho Spidermana. Děkovali tam v titulkách právě Quebecu, provincii Quebec, provincii Ontario, britské kolonii, tak to bylo takový jako hezký okamžik si říct a já vím, že Ontario a Quebec jsou kanadské provincie. Věřím, že i ostatní kolegové moderátoři, kteří měli takhle na téma celý nějaký týden nějakou zemi, tak jsou teďka taky profíci na svojí zemi, ať už to je Švédsko, Dánsko, Norsko nebo Island, Aljaška, už vlastně všechno, co proběhlo, nějak se tam neorientuju, ale je hezký, že jsem profík teďka momentálně na Kanadu, ale vy máte tu velkou výhodu, ti vy, kteří posloucháte pravidelně, že vy budete profíci na absolutně všechny tady ty severské země. No ale pojďme se ponořit zpátky do historie. Francie versus Británie. Tak hele, teď si představte, že máme takovej obrovský dort, velice dobrý dort, jo, čokoládový s polevou, prostě ten si fakt chcete dát. No a tenhle dort by si chtěli ukrojit dvě velké země, a to je Francie a Británie. Obě země chtěly v Severní Americe získat co nejvíc území, obchodovat, dělat osady a hlavně vydělávat. No a jedním z největších lákadel byl obchod s kožešinami. Dneska bychom možná řekli, že ropa, zlato nebo diamanty, ale tehdy to byly obrovsky cenné kožešiny, hlavně ty bobří. My víme, že bobři tam jsou a je to teďka jako vlastně symbol Kanady. No a z obří kožešiny se totiž tenkrát vyráběly třeba klobouky, které byly v Evropě velmi moderní. No a tak se evropští obchodníci vydali stále dál do kanadských lesů, spolupracovali s původními obyvateli, kteří znali tu místní krajinu, řeky, zvířata mnohem lépe než právě Evropané. No a teďka tak Francouzi postupně začali budovat v Severní Americe svoje území, kterému říkali Nová Francie. A jejím důležitým centrem se stal právě Quebec a velmi podstatná byla také řeka svatého Vavřince. Francouzští osadníci se usazovali podél řek a vznikala tam města a obchodní stanice. No, ale na druhé straně byli Britové. Ti už měli v Severní Americe také několik kolonií, hlavně podél pobřeží dnešních Spojených států. A protože Británie i Francie chtěli kontrolovat obchod, půdu a důležité cesty, začaly mezi nimi vznikat stále větší a větší spory. A problém byl ještě jeden. Nestačilo mít jenom města.
Kdo kontroloval řeky a jezera, mohl kontrolovat obchod a pohyb lidí. A právě proto byla oblast kolem velkých jezer a řek svatého Vavřince tak podstatná. Napětí nakonec vyvrcholilo v roce 1754, a to tak, že začaly v Severní Americe boje mezi Brity a Francouzi a jejich spojenci. A o dva roky později se konflikt rozšířil do velké evropské války, které říkáme sedmiletá válka. Trvala od roku 1756 do roku 1763 a nebojovalo se jenom v Evropě. Boje probíhaly také v Severní Americe, Karibiku, Indii a na dalších místech. V Severní Americe proti sobě stáli především Francouzi a Britové a nebyli na to sami. Na obou stranách bojovali také někteří původní obyvatelé, kteří uzavřeli spojenectví podle svých vlastních zájmů. Nakonec válka končí a Británie vítězí. No a Francie musela Británii předat většinu svých území v Severní Americe. A to je obrovský moment v historii Kanady. Ale my víme, že francouzský vliv tím úplně nezmizel. Francouzští obyvatelé v oblasti Quebecu zůstali. Mluvili francouzsky, měli své tradice, kulturu i náboženství. A my víme, že to tak zůstalo vlastně až dodnes. Že kdybychom navštívili Quebec, tak máme pocit, že jsme ve Francii. A právě proto máme i v Kanadě dva úřední jazyky, ale oficiálně spadá Kanada pod Velkou Británii. Tudíž už ti bystřejší z vás ví, kdo tam vlastně vládne.

Ladíte Český rozhlas Rádio Junior, od mikrofonu vás zdraví Petr Komínek. Ahoj, ahoj, ahoj. A my si už čtvrtý den povídáme o Kanadě. A dnešní den patří té historické části a celkově tomu, abychom i porozuměli, jak to vlastně funguje dle té historie tady v té naší Kanadě. Zásadní otázka, která tak nějak dneska orámovala dnešní den a naší dnešní hodinku ohledně Kanady, je, jak to má vlastně Kanada s prezidentem. Tak pozor, tím, že byla nejdřív ovlivněná Francií, potom ji ovládli Britové, no a tím se dostáváme k otázce, proč má Kanada dneska pořád krále. Takže ano, má krále. Kanada je totiž konstituční monarchie. A to znamená, že hlavou státu je panovník Spojeného království. Dnes tedy Karel IV. Ale předtím to třeba byla královna Alžběta II. Tak teď je to syn král Karel IV. Ale pozor, Karel III. Nevládne jako nějaký šéf, který každý den říká právě obyvatelům Kanady, co mají dělat. Král má v Kanadě především ústavní a reprezentativní roli. A krále v Kanadě zastupuje generální guvernér. Takže je to hrozně, hrozně náročný. Já se vlastně v tom hrozně jako i sám moc neorientuju, ale podstatný je to, že máme krále, to je hlava státu. Pak je tam premiér, ten vede vládu a je tam parlament, ten schvaluje zákony. Takže primárně to tam celý řídí právě ten guvernér nebo premiér. A to je v současnosti Mark Carney. Takže kdyby někdo řekl, že prezident Kanady je Mark Carney, tak my řekneme ne, to je kanadský premiér. No a pojďme se podívat i do roku 1867, kdy jsme si to i včera říkali, že v tento den oni všichni slaví a my to nazýváme jako zrod moderní Kanady. A 1. července 1867 vzniká kanadské dominium. A to je to, že se spojily čtyři velké provincie. Ontario, Quebec, Nové Skotsko a Nový Brunswick. A právě 1. července se slaví den jako Canada Day nebo Den Kanady, kde má vlastně takový svoje narozeniny a my víme, že tam bouchají ohňostroje a jsou opravdu, opravdu obrovské, obrovské oslavy. Ale podstatný je to, že my víme, že Kanada má krále a tím králem je Karel III.

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hit parády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

Ladíte Český rozhlas Radio Junior, ještě jednou krásný den, ahoj, ahoj. My jsme právě teďka už v půlce naší dnešní hodinky, kterou převážně věnujeme historii právě naší oblíbené Kanady. Kanady, kterou už teďka čtvrtý den prozkoumáváme. Dokonce jsme byli i v její přírodě. My víme, že bychom tam mohli najít několik druhů medvědů, a to třeba medvěda grizzlyho, to obrovského hnědýho, nebo medvěda černého, nebo ledního medvěda, také, že je tam obrovský los kanadský, také, že symbolem je právě bobr, takže tam jsou bobři oblíbení, protože teďka i víme, protože jsme si dneska řekli, že historii se právě bobři lovili pro jejich kožešiny, z kterých se pak dělali klobouky, které byly v Evropě velice populární, takže se nám to takhle všechno krásně propojuje, také víme, že bychom mohli najít v Rocky Mountains, to jsou takový ty krásné hory, které úplně vypadají jako z nějakého filmu, tak tam bychom dokonce mohli najít i kozu, která je přizpůsobená tomu, že skáče po skalách koza bělavá. Také víme, že je tam krásný rys kanadský nebo vlci. No ale pojďme si teďka tak zrekapitulovat a dát si časovou osu, abychom se zorientovali v tom, jak to bylo by vočko časově. Tisíce let před příchodem Evropanů, tak tam jsou ty naše původní národy, tak pro nás třeba podstatní právě ti Inuité, kteří se vyskytují na tom severu té naší Kanady až v tom jako arktickým území, takže Inuité. V roce 1497 tam připlouvá John Cabot, Ital. V 16. století začíná francouzské osidlování a to my víme, že ten Francouz, který tam tehdy připlul, tak se jmenoval Jacques Cartier a to bylo v letech 1534 až 1542. Takže vidíme, že než se tam vůbec potom Francouzi usídlili, trvalo nějakých pár let. 1756 až 1763 začala sedmiletá válka jako převážně konflikt mezi Británií a Francií. V 1867 vzniká vlastně naše Kanada. 1. července v roce 1867 slavíme i Den Kanady jako její narozeniny. V roce 1931, a to je pro nás novinka, tak vzniká velká ústavní samostatnost a v roce 1982 získává Kanada plnou kontrolu nad svou ústavou. Takže to vnímáme jako dost podstatný milník právě v Kanadě, protože ona by se samozřejmě chtěla osamostatnit a tím, že získala právě tady svou kontrolu nad svou ústavou, tak také může o tom mluvit jako patriaci ústavy, tak vlastně se v podstatě osamostatnila, protože má tak nějak nad sebou mnohem větší kontrolu, než vlastně měla. No a teď jsme v roce 2026 a to je ta moderní Evropa, moderní Kanada. Ale my víme, že si tam i trošku brousí na naší Kanadu Amerika a jak to dopadne, to uvidíme. Uvidíme, ale hele, tohle bylo takovej časová osa, naše rekapitulace a hnedka jsme mnohem chytřejší.

Ladíte Český rozhlas Radio Junior, od mikrofonu vás zdraví Petr Komínek a pojďme na chvilku odběhnout od naší Kanady, a to konkrétně do Švédska, protože já vás chci, holky, kluci, pozvat k poslechu oblíbených příběhů od slavné švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové, a to Děti z Bullerbynu. Těch dílů je tam 15, všechny už jsou k dispozici, takže pokud budete mít nějaký volný den, tak zkrátka si to můžete dát všechno během jednoho dne. Každý ten díl má v průběhu tak jako v průměru půl hodinky, takže za jeden den se to dá úplně krásně stihnout a já myslím, že to bude nádherný. Nejenom to, že samozřejmě Astrid Lindgrenová je velice úspěšná, byla úspěšná švédská spisovatelka, dokonce která inspirovala holky, kluci, zákony, a novináři dokonce i prosili často o její názory, ale taky, protože to celé vypráví a účinkuje Bára Hrzánová. Takže si myslím, že opravdu naše nová četba na pokračování na Radio Junior Děti z Bullerbynu stojí za to. Takže až bude nějaký den škaredě, a teďka je to období, že teďka často prší nebo není úplně krásný počasí na to jít se někam koupat, ale zaplať pánbůh za to, že je takový chládek. Já to mám třeba jako náhodou velice rád. Já jsem rád, že je chládek a že i zaprší. Takže když bude takový den jako třeba včera, tak podle mě ideální k tomu si pustit právě Děti z Bullerbynu. Protože za mě prostě čtení na pokračování a tvorba Českého rozhlasu tady v tomhletom slova smyslu je jedna z nejlepších. Takže si to nenechte ujít, než to tam vůbec bude, protože když se koukám, tak dostupné to bude ještě takový měsíc a 7 dní. Takže kdo dřív přijde, ten dřív mele, a o tohle fakt přijít nechcete.

Stále ladíte Český rozhlas Rádio Junior a naše dnešní hodinka už je pomalé, ale jistě ve finále. No, čtvrtý den naší expedice Kanada je za náma. Já mám teda pocit, že už mě trošku bolí nohy z toho chození, že už je to takový jako... Je to náročná dovča, ale dneska jsme byli tak jako spíš v knihovně a četli jsme si o historii. Zjistili jsme, že je to země, která má krále a nemá prezidenta, má premiéra, parlament a vlastní vládu. A také víme, že její cesta k samostatnosti nebyla úplně jedna velká revoluce, ale spíš hodně dlouhá cesta, během které postupně získávala stále větší a větší nezávislost. A nevím, možná právě proto je tak moc zajímavá ta naše Kanada. Je v ní totiž kus Francie, kus Británie, obrovské dědictví původních národů a hlavně ta vlastní kanadská identita, kvůli které ona právě dosti bojovala. Zítra už nás čeká poslední zastávka naší expedice, což je teda šílený, uteklo to jako voda, opravdu. Polepně to bylo rychlejší, než i kdyby se na vás rozběhl nějaký ten medvěd grizzly, který čeká v těch lesích Kanady. Zkrátka bylo to rychlý a my si to zítra všechno spořádně zopakneme, zrekapitulujeme, uděláme si kvízy, abychom opravdu ten pátý a poslední den naší výpravy ukončili s tím, že absolutně víme o té naší Kanadě všechno. A zároveň, kdyby vás třeba něco cokoliv zajímalo, co by ještě tady třeba zítra mělo zaznít, tak nám to samozřejmě napište, nebo se klidně nebojte zavolat zítra přímo do vysílání a společně si o tom všem pokecáme. Teďka mě nezbývá nic jiného, než vám popřát krásný čtvrtek. Za chvilku bude obídek, takže dobrou chuť k obídku, co vám právě mamka nebo tačka, babička uvařila. Takže užijte si to, nadlábněte se, potom si pusťte samozřejmě děti z Bullerbinu a já se na vás budu těšit opět zítra. A pozor, už se nám blíží pomale, ale jistě to září, což takhle. Já vím, já to nerad říkám, ale znamená to, že už 7. září v pondělí se na vás budeme těšit my raní dvojka, já, Petr Komínek a Karel Klement, zase klasicky raní restart od 6 do 8, takže se moc neprospíme, ale zase aspoň vám ten týden pořádně nastartujeme a naladíme se na to, že nás čeká klasický týden, pondělí až pátek, škola, ale nebojte,

My vám to s Karlíkem se pokusíme, no ne pokusíme, my se zařídíme. Zařídíme se, aby to zkrátka bylo vončo. Takže mějte krásný den ještě jednou, opatrujte se, děkuju vám, že jste naladili právě teď a tu naši dnešní hodinku Rádio Junior a od mikrofonu se s vámi loučí Petr Komínek. Děkuju a ahoj.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.
2: Moje máma vždycky říká, co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kam si vzadu, vzadu do kredence, poprate tě zdence. Ale až jednou

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kam si vzadu, vzadu do kredence, poprate tě z dence. Ale až jednou...

co se jídla pro mě týká. V dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Pak však hledá čokoládu, co v kredenci byla vzadu.

0: vidíš a je po mně.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.
3: Jo, když jsou bodky malý, zapláče nejenom skvav.

0: Máte mladšího sourozence,
1: který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

Někdy ptám se, kdo jsem já, kdo jsi ty, kdo vlastně řídí naše pocity, kdo s námi mává.

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Jedno daleké království slaví. Narodil se dlouho očekávaný princ. Jenže příchod tří sudiček mu pěkně zamává se životem. Jak se s tím popere? To se dozvíme v příběhu o princi Malíčkovi. Na motivy pohádky Jiřího Mahena napsala Helena Sýkorová. Režie se v roce 2000 ujal Karel Weinlich. Účinkují David Novotný, Boris Rezner, Josef Sommer, Eliška Balcerová a další.

0: Za pradávných časů panoval na hradě kamenném král. A ten neměl dětí. Mnoho se proto on i paní králová rmoutili, k Bohu volali, za synáčka prosili. Ale čáp ani vrána se u nich nezastavili. I bývalo z toho smutno po celé říši. Velmi smutno. A v hradních komnatách se usadila mrzutá nálada.
1: Otevři okno, Týno. Je tu horko k zadušení. A bzučí tu mouchy.
2: Hnedlinko, paní královno, jenom naleju dřímánkový čaj. Uvařila jsem ho z 12 bylin.
1: Nechci tvůj čaj. Bývá hořký jako peliněk.
2: Ale její milost po něm bude pokojně spát. Přestanou ji trápit tíživé sny.
1: Radši si nechám své sny a ty si nech babské rozumy. Můžeš jít, Týno. No, na co ještě čekáš?
2: Mám k tobě velkou prosbu, paní.
1: Povídej, ale rychle, brzy přijde král.
2: Můj synovec Matýsek, ten chlapec, co tu zametá síně, je ve vězení, že prý ukradl nějaké šperky, mezi nimi i medailonek s podobiznou pana krále, co ho paní nosila na krku.
1: Vida, můj ztracený medailonek je na světě.
2: Není. Matýsek je hodný hoch, nikdy by nic takového neudělal. To zlomyslné služky ho osočili a teď ho zavřeli do sklepení a bude prý tam sedět, dokud se nepřizná. Paní královno, snažně prosím, pomoz mu. Nemá na světě nikoho, jen mne.
1: Nic takového neudělám. Co bych se starala o cizí trápení? Mám svého dost. Pan král je spravedlivý. A co činí, dobře činí.
2: Pěkná spravedlnost, při které musí někdo plakat.
1: Tak dost. Když budeš drzá, pošlu tě do kurníku starat se o slepice a husy.

0: No, po nějakém čase se na královském komínu usadil čáp a ve věži zakrákali vrány. Radost z toho byla převeliká. Všichni se těšili, že se už brzy na hradě ozve dětský pláč. Jenže sotva svěží vítr rozfoukal staré chmury, už zase přival nové. Nikdo nevěděl, co se tehdy vlastně stalo, ale stalo se. Stalo. V bouřlivé noci se pod oknem královniny komnaty zastavily tři bíle oděné paní.
1: Jsme na místě. A přišli jsme právě včas. Vítejte, sestry osudnice.
2: Známe svou povinnost. Tam, kde se narodí dítě královského rodu, nebude chybět věštba.
3: Nikdo nás nesmí vidět ani slyšet. Tak je to psáno v knihách osudu.
2: Nikdo nás nevidí ani neslyší. Kam zavítají sudičky, tam usne i pavouk v černém koutě.
1: Komorná spí. I královna.
3: Chudinka. Je bledá jako alabastr.
1: Žádná chudinka. Čeká jí trest. Byla královnou a tím větší měla odpovědnost za osud druhých. Zapomněla na to. A proto zemře a své dítě nikdy neuzří.
2: I kdyby je uviděla, neměla by z něho žádnou radost. Hoch bude veliký jen jako malíček a nikdy nedoroste.
3: Má věštba je jiná, sestřičky. Mám právo posledního slova a to, jak víte, platí. Královna nezemře. Bude jen 20 let činit pokání a pak se vrátí. Ve chvíli, kdy svého syna potřetí políbí, princ malíček doroste do lidské výšky. Ale ten hvězdář, který nás poslouchá, za to v ten den zemře. A jestli prozradí králi, kdo je jeho syn, královská rodina se už nikdy neschledá.
0: Probudil jsem se celý vyděšený. Pot mi vystoupil na čele. Byla to pravda nebo zlý sen?
4: Otevři, mistře hvězdáři! Honem, otevři!
5: No, snad nehoří. Komorná Týna. Pojď dál.
4: Stalo se hrozné neštěstí, mistře. Královna zmizela. Právě když hodiny odbyly půlnoc.
5: Zmizela?
4: Ano. Roztřesklo se okno, zaskočila meluzína a v komnatě se objevila bílá mlha. Když se rozplynula, královna byla pryč a na stole leželo dítě.
5: Kde je to dítě?
4: Tady. Vejde se do krabičky. Podívej.
5: Je velký jako malíček. Takže to nebyl sen. To má duše stála u okna a slyšela věštby.
4: Jaké věštby?
5: Takové, co občas nechtě a ke svému zármutku vyslechnou hvězdáři.
4: Jakoby dnes nad hradem všichni ďáblíci topili pod svými kotly. Co bude s chlapečkem, mistře? Panu králi ho nemůže ukázat, neuvěřil by, že je to jeho syn. Ujmeš se ho?
5: Vůbec to s dětmi neumím. Chtělo by to spíš nějakou chůvu.
4: Sirotače. Je mi ho líto, ale musím z hradu pryč. Hned teď, než se tu všechno probudí, mám strach, mistře, veliký strach. Bojím se, že mi nebudou věřit a všechno na mě svedou. Byla jsem přece s královnou sama v komnatě. Nakonec by mě mohli obvinit z čarodějnictví.
5: Ale kdež? Pan král je přece soucitný a spravedlivý.
4: To je. Za to jeho soudci obcházejí spravedlnost oklikou. Můj synovec Matýsek je také bez viny a dodnes sedí ve vězení.
5: Nemá hlad?
4: Přinesla jsem trochu mléka. Ráno mu je rozřeť pramenitou vodou. Chudáček. Jestli nevyroste, bude mu ve velkém světě těžko. Ale ty mu pomůžeš, viď? Mistře, věřím, že jen ty ho moudře vychováš.
5: Dobrá, Týno. Ale bude to naše velké tajemství. Nikdo se zatím nesmí o malíčkovi dozvědět. Slibuješ?
4: Přísahám. No, spínky, maličký. Ať tě všichni andělíčci ochraňují a nic zlého tě nepotká. S Bohem, mistře, a Bůh ti pomáhej.
0: Malíček byl přeútlého zdraví a jeho vychovávání nebyla žádná lehká věc. Ale co mu scházelo na vzrůstu, tomu osud nadělil na důvtipu. Když mu bylo 5 let, už jsem ho učil číst a psát. Malovali jsme spolu písmenka jako máček a věty jako nitky. Malíček všechno rychle chápal a jak léta běžela, uměl kde co. Jezdit na zelené kobylce a jehlou jako kopím šermovat. Z hřebíku jsem mu zhotovil meč. Malíček se s ním oháněl, koupal se v míse, otužoval se, až byl z něho chlapec jako malina.
5: Nechceš už jít spát, maličku?
6: Ne, mistře. Radši tu sedím a koukám na tebe. Jak se díváš do dalekohledu? Počítáš. Přemýšlíš, jak popotáhneš šroubky a zase počítáš. Co to vlastně děláš?
5: Pozoruji hvězdy a snažím se jim rozumět.
6: Aha. A proč jsou na nebi hvězdy?
5: Dávají nám jistotu, že někam patříme. Večer, co večery tam najdeme, můžeme k ním vzhlížet a přát si, aby nad námi bděli a vedli naše kroky správným směrem.
6: Dovolil bys mi nakouknout do dalekohledu?
5: Když se mi chceš plést do řemesla, proč ne? Pojď, vysadím tě.
6: Jsou teď docela blízko. A září, až se tají dech. Bože, to je krása.
5: Ano, maličku, není nic vznešenějšího než hvězdné nebe nad námi.
6: Dovedou hvězdy mluvit? Už ti někdy něco prozradili?
5: Je těžké je pochopit. Mluví tajemnou řečí. Žijí svůj život tam, nahoře. A my k ním máme daleko. Ale možná, že žijí i v nás. A my v nich. Jednou se setkáme a splyneme. Každý s tou svou.
6: Mohl bych ti pomáhat. Budu ti otáčet šrouby, čistit skla od prachu a začnu se učit počítat. Osminožka mi uplete žebřík a po něm se dostanu až na vršek dalekohledu.
5: Kdo to je, osminožka?
6: Můj kamarád. Pavouk.
5: Aha.
6: Naučil mě pavoučí řeči. To bys nevěřil, co všechno pavouci vědí i nevědí.
5: Ale věřím. Taky toho spoustu vím i nevím. Ale co všechno znám o hvězdách, to ti povím. Slibuju, maličku.
7: Osminožko.
8: Tiše. Hulákáš, jako bys byl v lese.
7: Nikdy jsem nebyl v lese.
8: Vyplašil jsi mi tlustou masařku.
7: Nesu ti něco lepšího. Hoď mi žebřík.
8: No, ale dávej pozor, mrňou si, abys ho nepotrhal. Můj žebřík je jemňoučký a na takové hromotluky, jako si ty, není zvyklý. Chytej.
7: Neboj, budu se snažit.
6: Tak, a jsem v té pavoučí komnatě, kamaráde. Podívej, nesu ti rozinky.
8: No.
6: Vydloubal jsem je z koláče, co upekli v královské kuchyni.
8: Mhm.
6: Ochutnej.
8: No jo, chutné. Šťavnaté. I když mouchy jako máry mám radši.
6: Jaké je to v lese, o kterém jsi mluvil?
8: Zelené a vonavé. Jsou tam pichlavé stromy a spousta ptáků, co polikají pavouky. Tady na hradě je to bezpečnější.
6: Ale pořád stejné. Rád bych se podíval někam jinam. Třeba do zeleného lesa. Nechceš jít se mnou, osminožko?
8: Do lesa?
6: No, vzal bych tě na ramena.
8: To tak. Aby nás schramsla první veverka, to jo.
6: Ach jo. Ve dne nádvoří, večer hvězdy na obloze, to je má vyhlídka. Mistr Hvězdář má strach pustit mě i za dveře. Že prý by mi mohli ublížit hafani a kočky. Ale já se nikoho nebojím. I když jsem malý, ubránil bych se. Mám přece svůj meč.
8: A letět by ses taky nebál?
6: Kdybych měl křídla, nebál.
8: Jo, nebudeš je potřebovat. Má je švitorka. Vidíš ten otvor u stropu? Za ním je vlašťovčí hnízdo plné hladových písklad. Občas jim něco podstrčím. Hej, jsi doma, švitorko?
9: Jenom naskok, hned zas pospíchám schánit večeři.
8: Nic neschánej. Můj přítel malíček má pro tebe plný uzlík. Dobrot, no, jakže jsi to říkal?
7: Hrozinky.
9: Hrozinky i s malíčkem ráda uvítám. Pojďte dál.
8: Ta tvá ptáčata se bez ustání perou, škrábou a ječí jako posedlá. Trhá mi to mé jemné pavoučí uši.
9: Ticho, havětine na jedená. Máme v hnízdě návštěvu.
6: Utišíme je. Dostanou do zobáčku. Na?
7: No na. No a ty taky na.
6: A tobě se, švitorko, úctivě ukláním.
9: Zdvořilý pidi mužík, všechna čest. Měli byste si z něho vzít příklad, rošťáci.
8: Žádný pidi mužík, ale človíček. Říkám mu Mrňous. Měl bych tobě prosbu, švitorko. Nemohla bys ho vzít na záda a trochu s ním obletět za hradu i les?
6: Snažně prosím. Je to mé toužebné přání.
9: A budeš se pevně držet. Nesklouzneš mi z peří.
6: Kdepak? Klouzat jsem se nikdy neučil.
9: Tak nasedej a svištíme!
0: Rychle splynuli s povětřím a pod nimi se rozestřela pozoruhodná krajina. Stromy jako rozkvetlé kytice, stříbrné stružky řek, rybníky jako kalužinky. A vše bylo tak malé, že si malíček připadal jako velikán. Ostatně je známo, že dívat se na svět zhora znamená získat kuráž a nadhled. Jednou zas sedí malíček na vrcholku dalekohledu, povídá si s pavoukem, když se najednou otevřely dveře a do hvězdárny vešel sám pan král.
10: Úctivou poklonu skládám, veličenstvo.
11: Dlouho jsem u tebe nebyl a zastesklo se mi po tvém světě. Co je v něm nového, mistře? Neprozradili ti hvězdy něco o královně?
10: K mé lítosti zatím nic, milosti.
11: Lhostejně hvězdy mlčí. Myslel jsem, že od tebe uslyším něco potěšujícího, něco, co mi dá kapku naděje.
10: Hvězdy jsou nevyspytatelné, pane králi. Nikdy nás objímají a hladí, jindy se na nás kaboní a odvracejí se od nás, ale jeho veličenstvo, ať si nestýská. Vyčetl jsem z nich, že přes mnohá protivenství náš pan král nakonec štěstí dojde.
11: Už aby tu ten šťastný konec byl. A která hvězda ti to prozradila?
10: Ta nejvzdálenější.
11: Rád bych se na ní podíval.
10: Rač se milosti posadit k dalekohledu. Nařídím ti ho.
11: Divná věc, hvězdáři. Hvězdu vidím matně, ale sedí na ní nějaký chlapec.
10: Dovol, podívám se. A můj pomocníček je nahoře na dalekohledu, pod čočkou a bojí se sestoupit. Malíčku, slez dolů.
7: Uctivě se ukláním, pane králi.
11: Div divoucí, v životě jsem tak malé stvoření neviděl.
7: Nejsem malý, jenom mám blíž k zemi. A to je někdy výhoda, veličenstvo. Človíček vleze tam, kam se člověk nedostane. A vidí to, co velký nevidí.
11: Bystrý mládenec.
10: Bystrý a šikovný, udatný a učenlivý. Lepšího pomocníka bych nikde nenašel.
11: A kde pak si ho našel? Kde ses tu vzal, hochu?
7: Nevím, pane. Najednou jsem tu byl. Co se stalo předtím, na to se nepamatuju.
11: A že se s ním nikdy nepochlubil, mistře?
10: Nechtěl jsem obtěžovat. Všem je známo, že se pan král nerad obírá maličkostmi.
11: Ale to směl. Nevím proč, ale když se na tohle milé stvoření dívám, jako by ze mě všechny chmury spadly. Přijď mě brzy navštívit, maličku. Porozprávíme spolu.
7: Přijdu. Pro mě to bude velká čest, pane králi.

0: Tak co pak si dneska dělal, Maríčku?
1: S dovolením svého mistra jsem navštívil královskou zahradu.
0: Tak.
1: Povozil jsem se ještěrce na ocásku. A pomáhal rosničkám do vody, když jim slunce vysušilo cestu.
0: Mm-hmm.
1: Taky jsem trochu pozlobil opovážlivého krtka, co si svou hromádku navršil v záhonu růží. Polechtal jsem ho mečem po zádech. Už se tam neodváží vystrčit nos.
0: Jedno dobrodružství za druhým. Ale měl by si zdávat pozor, Maríčku, na takové jako ty číhá často nebezpečí. Velcí rádi ubližují malým.
1: Ale malí se zas nesmí krčit v koutech. To by nikdy nic nedokázali.
0: Pravda. Kdo nosí v srdci odvahu, ten se nestratí. Ty máš k tomu laskavé oči. Takové měla moje paní královna. Oči barvy lískových oříšků.
1: A kde je paní královna?
0: Hvězdář ti o tom nic nepověděl?
1: Ne.
0: Za jedné bouřlivé noci tajemně zmizela. Kdejaký kout jsem v království prohledal, do cizích zemí posly vyslal, ale po královně nikde ani vzdechu. Ale já tuším, kdo v tom má prsty. Mám mocného nepřítele, černého čaroděje, který mě od mé korunovace pronásleduje.
1: To je smutné vyprávění. Ale věřím, že svou královnu najdeš. Pomůžu ti.
0: Máš dobré srdce, Maríčku. Ale nechme teď trápení stranou. Radši si něco smrsni. Na mé přání ti kuchařka upekla koláče jako knoflíky s borůvkou uprostřed. No, nabídni si.
1: Je, ty voní. Paní kuchařka si zaslouží mou nejhlubší poklonu.
0: Musíš mě navštěvovat častěji. Hvězdář se teď se mnou bude muset o tvou společnost podělit.
2: No, co jsem měl dělat? Musel jsem poslechnout a posílat Malíčka k jeho veličenstvu. Král si ho nad jiné oblíbil. A Malíček? Prolezl celý hrad, všechny komnaty a kouty. I pod královskou postel zamířil. Ale nejradši se dával Malíček na stropě hvězdárny a občas se svým přítelem Osminožkou vlezl do vlaštovčího hnízda.

0: Když nejde Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi. Kde pak je malíček? Zapomněl, že ho čekám u královské večeře?
1: Není tu, veličenstvo, asi se malinko zdržel. Vyletěl si s vlaštovkou do parku.
0: S vlaštovkou? Jak to? On lítá na ptačích zádech? Tohle mi ani neříkej, hvězdáři. Vždyť je to nebezpečné. Co kdyby z té výšky spadl na zem? Neměl si ho pouštět.
1: Ale veličenstvo samo pravilo, že malíček je dost chytrý na to, aby si dělal, co chce a chodil, kudy se mu zlíbí.
0: Ale o létání nebyla řeč. A on se mi s tím nepochlubil. Jestli se mu něco stane, nikdy ti to neodpustím.
1: Vždycky se z výletů vrátím.
0: A co když dneska ne? Mám o něho strach, mistře. Neměl bych ho nechat hledat?
2: Ne, ne, pane, jsem tady. Omlouvám se za zpoždění. Zdržel jsem se ve stračím hnízdě. A musím vám povědět, že straka má nenechavé a zlodějské způsoby. Podívejte, co jsem tam objevil.
0: Medailonek.
2: S tvou podobiznou, pane.
0: Div divoucí. Je to medailonek, který, jak si vzpomínám, ukradl jeden sluha královně.
1: No, jak malíček zjistil, neukradl. Zlodějíčkem byla straka. Ale ten hoch za to dodnes trčí v královském vězení.
2: Je mi ho líto. Tenkrát asi měla spravedlnost zavřené oči.
0: Asi ano. Málo se starám o hloupé úradky svých soudců. Je to má vina. Okamžitě dám příkaz, aby toho hocha propustili a štědře ho za jeho bolest odměním. Pojď se mnou, maličku. Má spravedlnost bude mít ode dneška oči do kořán.
3: Hejtman tvých stráží prosí o slyšení v naléhavé záležitosti.
0: Mluv, poslouchám tě.
3: Je mi to nemilé, veličenstvo, a neslouží mi to ke cti. Ale musím ti ohlásit, že se nějaký labka vloupal do klenotnice. Zmizely 3 zlaté řetězy.
0: U všech rohatých, to už je v tomhle měsíci podruhé.
3: Ano, poprvé se ztratili zlaté mince.
0: A můžeš mi to vysvětlit? Nařídil jsem, aby před dveřmi vartovala stráž.
3: Střídají se tam 2 vojáci, od rána do rána. Na okně je mříž a na dveřích visí 7-kilový zámek. Nejde mi na rozum, jak se tam ta banda z hlediska dostala.
0: Nech rozum rozumem a koukej prohledat na hradě každý kout, každičkou chodbu i skrýž, okolí hradu i lesy.
3: K službám, veličenstvo.
0: Tak to vidíš, malíčku, nejenom straka, ale i lupiči se mě snaží připravit o majetek. Sama mrzutost. Aspoň ty mi pověs něco pro zasmání. Co jsi dneska dělal?
2: Tak, chvíli jsem se vozil na hlemíždím domečku. Ale moc velká zábava to nebyla. Nep, šnek. Je tuze pomalý. Taky jsem vystrašil jednu drzou myš, která si oblíbila tvou spižírnu a ohlodala tam klobásy.
0: Aha.
2: Udělal jsem ti úzel na ocásku, na pamětnou. Už do spíže nevleze.
0: Bráníš královský majetek líp než mý služebníci.
2: Myši a straky. S těmi je snadné pořízení. Teď bych si rád poradil s loupežníky.
0: Ty přenecháme královským strážím.
2: Sám si říkal, když má malý člověk odvahu, dokáže všechno na světě. A vím, jak na ty darebáky vyzrát, radil jsem se o tom s kamarády.
0: Ha?
2: Nastražíme jim past. V klenotnici je prý velký zlatý džbán. Do toho mě schováš a labkové mě odnesou sebou. Tak objevíme jejich skrýž.
0: A jak se dostaneš ze džbánu ven?
2: To už nech na mě. A neboj se, nebudu na to sám.
0: Ne, ne. Kdyby ses nevrátil, na do smrti bych si to vyčítal.
2: Nestratím se. Vrátím se k tobě, pane. Máš mé malíčkovské slovo.
1: V klenotnici bylo zlata a stříbra, až oči přecházely, ale co bylo malíčkovi do toho? Seděl pod mě ve čpánu s pavoukem, kus buchty měli sebou, jedli a povídali si. Klábosili hezky dlouho. Když se najednou čbán pohnul, a než se nadáli, byli kdesi venku. To zloději uháněli slupem do lesa. A v lese napravo, nalevo, nahoru, dolů, přes potok do jeskyně zarostlé maliním. Tam postavili čbán na kámen.
4: A máme to za sebou. Kroti, brko. Moc rád bych teď viděl královského hejtmana. A zjistí, že jsme zas poctili pokladnici návštěvou. Pukne vsteky.
5: Toho bych zrovna vidět nemusel. Je to pěkný lam železa. Kdyby tě k sobě přivinul, rozmačká ti všechny kosti v těle.
4: Nejdřív by nás musel načapat.
5: No, to jo.
4: A to se nikdy nestane.
5: Ne.
4: Protože cestu do královské pokladnice známe jen my dva. Slavní loupežníci, Kruti, Brko a Chňapka.
5: Aha.
4: Oni sám král neví o tajných dveřích, co se dají otevřít jenom z chodby.
5: Jenže ta chodba je tak úzká, že mám z každé výpravy odřené uši. A moc pokladů taky nepobere.
4: Nefňukej, Chňapko. Kruti, Brko, dneska to přece stálo za to.
5: Jo.
4: No, koukni na ten čbán. Víš, kolik za něj utržíme?
5: No, a kdo si ho tu koupí? Kde kdo ví, že může patřit jenom našemu zazobanému veličenstvu? Měli jsme vzít peníze.
4: Prodáme ho v cizím království a budeme si tam žít jako baroni.
5: Se zlatkami bychom se nikam harcovat nemuseli.
4: Kruti, Brko, Chňapko, nebuď takový trouba. Ani zlaťák tu neudáš.
5: Ne.
4: Král vyhlásí za naše dopadení odměnu a budeš koukat, jak je kde jaký kupec podezíravý.
5: Aha.
4: Ještě jednou se vypravíme na hrad a pak hurá do neznáma.
5: Půjč mi ten čbán, Kruti, Brko. Skočím s ním do studánky pro vodu. Docela mi vyschlo v krku.
4: Nech ho ležet, nebo ti uschne i ruka.
5: Jo.
4: Studánka je u cesty a mohl by tě někdo zmerčit. Zvedáme se a jdem.
5: Tak jo.
4: Za 3 dny večer se tu sejdeme.
6: Les, mrňou si, hážu ti lano.
2: Slyšel jsi ty šejdíře, osminožko?
6: Slyšel. Stačilo málo. A utopil by nás ve studánce, neřád jeden.
2: Objevili tajnou chodbu na hrad. To jsem zvědav, co tomu řekne pan král.
6: No jo, jenže kdo ví, kde ta tajná chodba začíná?
2: Já to vím. Prozradila mi to jedna vypečená myš, co jsem jí udělal
7: úzel na ocásku.
2: Za odměnu jsem jí ten úzel zase rozvázal. Pod hradem je příkop. Přes něj vede můstek a pod tím můstkem je zarostlá nora. Tudy vede úzká chodba k tajným dveřím do pokladnice.
6: Když to věděl, proč si to neřekl králi hned? Proč jsme se vláčeli takovou dálku?
2: Poberty musíš usvědčit, osminožko. Chytnout je za zlodějskou ruku nebo slupem. Jinak se může stát, že obviníš nevinného. A kdybychom nenašli skrýš, náš král by přišel o všechno, co už mu ukradli.
6: No, jiný rozum mají človíčkové, jiný pavouci. Loupežníky bych klidně přenechal pochopům. Stejně jsou to lenoši, klimbají na stráži a nevzbudí je ani pavouk, co se jim spustí na nos. No, a co bude dál?
2: Teď vyjdeme z lesa do polí. Švitorka mi přikázala vyhledat osamělý strom. Ona nás pak najde a odnese na hrad.
6: No, škoda, že nejsem stonožka. Šlapalo by se mi líp.
2: Hlavně nezapomeň táhnout za sebou pavučinu. Podle ní poznáme loupežnickou skrýž.
6: Aha, je.
2: Nebruč, osminožko. Hele, vezmu tě na záda.
6: No, tak se dejme na pochod. Jen abychom to do 3 dnů stihli.
1: Stihli to. I když šli tuze pomaloučku, ale přece jen to dokázali. 3. den se slunce východem se malíček ocitl v náručí pana krále. Večer si vyšlápli na lupiče, stráž oba ničemníky zajala, odvedla do vězení a uloupené zlato vrátila, kam patří. Léta se přehoupla, vlaštovka vyvedla z hnízda mnohá mláďata a malíček žil spokojeně na hradě. Král ho měl velice rád a často se s ním radil i o vladařských záležitostech.
2: Celý večer mlčíš, pane, a máš ustranou tvář. Něco tě trápí?
4: Trápí, malíčku. Můj nepřítel, černý čaroděj, mě pronásleduje. Nenechá mě klidně spát.
2: Proč tě osud tolik pronásleduje, můj pane?
4: To bych také rád věděl. Někde jsem se musel provinit. Někomu jsem asi ublížil. Víš, malíčku, vladaři a mocní tohoto světa jsou hlavy odpovědné a jako nikdo jiný musí dbát o spravedlnost a milosrdenství. Každá chyba se jim vrátí a zlé síly pak nad nimi mají větší moc.
2: Ale před zákeřným zlem se přece nesmíme hrbit. Musíme se mu postavit čelem. Netrap se, pane. Budeme přemýšlet a na něco určitě přijdeme.
1: A tak přemýšlel malíček, ale nic nevymyslel. A čaroděj zatím nové psaní poslal, vyhrožoval, králi se vysmíval.
8: Otevři, mistře hvězdáři, to jsem já, Týna.
1: Vzácná návštěva. Jen pojď dál. Za ta léta, co jsem tě neviděl, Týno, ses vůbec nezměnila. Posaď se přece.
8: Ne, jsem tu jen na skok. Proklouzla jsem strážným za zády.
1: Mohla si vstoupit hlavní branou?
8: Zbytečně by se vyptávali, mohla bych se prořeknout. Máme spolu tajemství. Zapomněl jsi, mistře?
1: Pravda. Z našeho tajemství se stal pohledný a nebojácný mládeneček bystrého ducha. Ale nevyrostl ani opíť. Nechceš se vrátit na hrad, Týno? Byla bys mu na blízku.
8: Měl bys vědět, mistře, že člověk se nerad vrací tam, kde zažil trpké chvíle. Ale nemysli si, ke králi nechovám nepřízeně. Bohatě se Matýskovi za léta ve vězení odměnil. Máme chaloupku, sbírám hojivé byliny a vede se nám dobře.
1: Tak to mě těší, Týno.
8: Žijeme blízko hustého lesa. Ten les je krásný, ale v noci nebezpečný. Prohání se tam všelijaká strašidelná čelátka a proto jsem taky tady.
1: Aha.
8: Přišla jsem tě požádat, abys pana krále varoval.
1: Před kým?
8: Včera jsem se tam vypravila pro bylinku, která se musí trhat o půlnoci. a v měsíčním světle jsem zahlédla podivnou osobu v černém hábitu. Byl to chlap zarostlý a zamračený a kolem něho se rojili sršáni. A představ si, že ten čaroděj si s nimi hrál a vykládal jim o svých zámyslech.
1: Jakých?
8: Že se v sršně promění, přiletí do královské síně a krále otráví žihadlem. Pak prý třikrát vrazí do zdi a ve své čarodějnické podobě se zmocní trůnu.
1: Pro rány boží, Týno. Neříkal kdy?
8: Už zítra s večerem.
1: Jsi hodná, Týno. Hned ráno to povím Malíčkovi.

0: Máš dobře nabroušený meč, mrňou si.
1: Meč je ostřejší než břitva. A co ty? Máš pevné lano?
0: No, utkané ze 100 pavučinových nití. Ani vlaštovka ho nepřetrhla. Poslechni, kam se schoval král?
1: Ukryl se do komory. Slyšíš to, osminožko?
0: To je on.
1: Už je tady.
0: No, v životě jsem takového sešně neviděl. Je větší než ty, mrňouse.
1: Krouží kolem stropu jako zběsilec. Hledá krále. Až se snese trochu níž, zkusím hodit lano a chytit ho do smyčky.
0: Udeřil hlavou do zdi. A teď znovu.
1: Nesmíme dopustit, aby to udělal po třetí. Jinak se promění v čaroděje. Házím lano.
0: Nechytil jsi ho, maličku. Pozor, letí přímo na nás.
2: Zabzučím, pobodám, zahubím. Au, co to bylo?
1: Usekl jsem ti žihadlo. Ničemu.
2: Tak, no to se ti nevyplatí, škvrně úskočné.
1: Pozor, osminožko, chce nám uletět. Svaž ho.
0: A to já rád. Nejhezčí pavoučí balíčky jsou ze sršňů. Tak, no, omotal jsem ho tak pevně, že se ani nepohne.
2: Ještě mám kusadla. Jen co se osvobodím, ukousnu vám levy.
1: Neosvobodíš se. To všechno byl jen začátek. Teď tě probodnu skrz naskrz.
2: Ne, nedělej to. Jestli mě zahubíš, nikdy se nedovíš, kdo jsi a odkud pocházíš.
1: A ty to víš?
2: Jistě, že vím.
1: Nestojím o falešné historky. Nezasloužíš si život. Chystal si královraždu a za to tě můj meč pošle rovnou do pekel.
3: Nedělej to, princi.
1: Nejsem princ.
3: Ale jsi. Když mi slíbíš, že mi daruješ život, dozvíš se víc.
1: Nevím, jestli dělám dobře, ale slibuju.
3: Opravdu tvá mrňavá výsost neví, že je král její otec? Že tě chůva hned po narození svěřila hvězdáři? A že tvou matku odnesla temná moc neznámo kam?
1: Ani trochu ti nevěřím.
3: Jak myslíš? Rozvaž mě.
1: Ne.
3: Dal jsi slib?
1: Dobrá. Slib dodržím a tvůj život ušetřím. Osminožko?
0: Jsem tady.
1: Otevři dvířka v hodinách. Strčíme ho tam. Odtud neuteče.
2: Ne! Není všem dnům konec. Dokud bude ve mně trochu dechu, budu myslet na pomstu. Už dávno tě měli zadávit kolčavy, ty škvrně.
1: Zamotala se mi z toho hlava. Je to všechno pravda, mistře?
4: Ach, malíčku. Těžko se mi o tom hovoří. Ale čaroděj nelhal. Král je tvůj otec.
1: Proč jsi mi to neřekl dřív?
4: Nesměl jsem. Ani panu králi. Jinak by se tvůj osud nenaplnil.
1: A jaký bude můj příští osud?
4: Nevyptávej se, prosím, nemůžu ti nic vyzradit.
1: Bude v něm aspoň kapka štěstí?
4: Bude, můj nejmilejší malíčku, to mi věř. Až paní královna poví jeho veličenstvu, že jsi syn z královského rodu a potřetí tě políbí, staneš se princem se všemi poctami, které k tomu patří. Žel, naše paní královna není k nalezení.
1: Já svou maminku najdu, mistře.
4: Pokoušeli se o to všichni královi rytíři, ale žádný z nich neuspěl.
1: Já to dokážu. S vlaštovkou obletíme celý svět.
4: Ale pan král ti takovou nebezpečnou výpravu nedovolí.
1: Řekneš mu o ní, až budu pryč.
5: Osminožka má na starosti sršně v hodinách. Bude ho hlídat, aby se neprokousal pavučinami ven. A ty, mistře, jestli najdeš mou hvězdu, poprosi, aby mi na cestu posvítila příznivým světlem.
4: Poprosím, malíčku. Malíček usadl vlaštovce na záda a pustili se do světa. Dlouho poletovali sem a tam, vyptávali se, ale o paní královně nikdo nic nevěděl. Až konečně zabloudili k bílé chaloupce. Muška, kterou vlaštovka ušetřila, jim prozradila, že tu bydlí moudrý a odvážný bílý vlk. Zná prý toho tisíckrát víc než nejchytřejší z lidí.
1: Okno je otevřeno, ale světnice je prázdná. Počkej tu, Švitorko, promluvím s vlkem sám.
6: O vlaštovky vlci nestojí.
1: Já vím, ale co kdyby. Já se zatím schovám pod talíř.
6: Pospěš si, už ho vidím, už uhání. A je velký jako bílá skála.
2: Čichám, čichám, člověčinu. Kde jsi? Ozvi se, člověče, nebo bude zle.
1: Tady. Úctivou poklonu skládám bílý vlku.
2: Velikánský člověk. Před tebou se asi kdekdo třese strachy. Co tu chceš, človíčku?
1: Proslýchá se, že prý jsi nejchytřejší na světě. Dovolil jsem si tě navštívit, abych se pozeptal na svou maminku. Hledám jí, zlá moc mi ji unesla někam do neznáma. Neviděl

0: A je venku.
1: Je. Díky, človíčku. Teď je řada na mě, abych ti službu oplatil. Poslouchej. Za mořem stojí velký klášter a jeho představená, to je tvoje matka. Bydlí v komůrce nad branou, léčí nemocné, bídné povzbuzuje, příkladně si vede, ale má smutné oči, moc smutné. Zasloužili by si, aby je někdo utěšil. Běž za ní, človíčku, co nejrychleji a rozvesel tu paní. Šťastnou cestu!
2: Jsme nad klášterní branou, Švitorko. A okno je otevřené. Vleď rovnou do komůrky. Nemůžu se dočkat.
3: Počkat. Vlaštovky se nejdřív rozhlédnou a pak teprv usednou. Vidíš tu krásnou paní u klekátka?
2: To je ona. Svou maminku bych poznal mezi všemi.
3: Má před sebou rozevřenou knihu. Na tom velkém zlatém pomalovaném písmenu přistaneme.
4: To je ale milá návštěva. Vlaštovka. A chlapeček jako malina. Kdo pak jsi?
2: Říkají mi malíček. Od čaroděje, kterého jsem přemohl, jsem se dozvěděl, že jsi moje maminka.
4: Zatočila se mi hlava. Všechno minulé jako by bylo zahaleno závojem. Ale teď cítím, že se mlhovina trhá. Už si vzpomínám. Vzpomínám na den, kdy ses mi narodil. Pojď ke mně, synku. Chci tě hladit a líbat.
2: Ne! Po třetí mě smíš políbit až před panem králem.
4: Ne jednou, ale tisíckrát tě potom políbím. Všechna ta léta ti vynahradím, maličký.
2: Ale proč jsi vlastně byla tady, maminko? A tak dlouho?
4: Jednou tvůj otec odsoudil nevinného. Já o tom věděla a nepřimluvila se. Ale teď je mé pokání u konce.
2: Když dovolíš, maminko, poletím s vlaštovkou napřed. Všechno panu králi vypovím. Radost má mít křídla, aby ten, kdo žije nadějí, dlouho nečekal.

0: Jsem zase doma. A u tebe, můj králi.
1: A stejně půvabná, jako před léty. Zase se ti smím dívat do očí. Pořád mají barvu lískových oříšků.
0: Požehnaná je tahle hodina. Jsme opět pospolu. A za to poděkujme našemu synovi.
1: Našemu synovi? My máme syna?
0: Ano. Narodil se té noci, kdy mě unesla tajemná moc. Budu ti o tom vyprávět. Ale teď se připrav na překvapení. Náš princ je malíček.
1: Malíček?
2: Nejmenší princ na světě. Můj přítel Osminožka mi říká, mrňou si. Mrzí tě to, pane.
1: Jak tě to mohlo napadnout? Velikost králů je v jejich moudrosti, spravedlnosti a odvaze. A těch máš, synku, na rozdávání.
0: Dovol, abych tě za to políbila, můj maličký.
2: Po třetí.
0: Ano. A potom ještě tisíckrát. Stal se zázrak.
1: Maličku, ty jsi najednou větší než já.
2: Taky na to koukám jako Tumpachový. Mistr hvězdář by řekl, že se naplnil můj.

0: Však už bylo na čase. Dlouho jsem byl nejmenší mezi všemi. A teď jsem moc zvědav, jaké to je být velký malíček.
1: Chce se mi spát nejhlubším ze všech spánků. Až se probudím, budu na své hvězdě. Ale nejdřív to dopovím. Ten den byl plný radosti. Všechno jásalo, muziky vyhrávaly. A toho dne se sršeně čaroděj prokousal z pavučiny, protože pavouk osminožka ho přestal hlídat a šel se podívat na tu slávu. Dlouho se však černý čaroděj ze svobody netěšil. Zamáčkla ho tyčky badla, když chtěl z hodin uprchnout darebák. Ale dobře mu tak. Ještě by byl krásný konec téhle pohádky pokazil.

0: той, Яні, вітайте всіхні в метрі, уся у нові погадкове школце.
1: Ахой, голки, ахой, клуці, ахой, уся у не.
0: Але, Яні, ти маєш ніякого сурозенце?
2: Мам сегру, є старші а є супер.
0: А ви се нікди не гадате?
2: Ale jasně, že se někdy hádáme. Třeba když chceme obě to stejné. A když jsme byli úplně malé, tak jsme se někdy taky trochu prali.
0: Jo.
2: Ale stejně bych svou ségru za nic na světě nevyměnila.
0: No jo, mít bráchu nebo ségru je super. Taky bych chtěl bráchu nebo ségru. Třeba jako je v té písničce, co si dneska pustíme jako první. Bratr Pepa.
2: Ta je fajn.
0: Už je nová písnička.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a z Ušouna se nám stává parádník, protože se tady už pěknou chvíli prohlíží v zrcadle.
1: Ale ne, Jani, já nejsem žádný parádník, jsem strašidýlko Ušoun, ale přemýšlím, víš?
0: Přemýšlíš? Aha, a nad čím, jestli ti sluší anténa?
1: Ne, anténa mi sluší každopádně, ale já, když se koukám do zrcadla, tak je to, jako by to byl ještě jeden Ušoun.
0: Jako bys měl dvojče, viď?
1: No právě, některé děti mají dvojče, mají úplně stejného bráchu nebo úplně stejnou ségru.
0: No to ale jenom v případě, že jsou jednovaječná dvojčata. Když jsou dvojvaječná, sice jsou spolu 9 měsíců u maminky v bříšku a narodí se spolu, ale můžou vypadat úplně jinak.
1: Jo, vaječná, báječná třeba, že jo? No počkej. A jak je to s trojčaty nebo s čtyřčaty? To je stejný, co?
0: Přesně tak. Trojčata i čtyřčata můžou být buď všichni z jednoho vajíčka a pak jsou všichni třeba kluci, a taky jsou si hodně podobní, že si je lidi pletou.
1: Prý si je někdy pletou i maminky.
0: No to musí být prostě super. Když tobě třeba jde dobře hraní a tvému dvojčeti uklízení, tak může uklízet za tebe a ty si za něj můžeš hrát.
1: No, ale co když pak někdy nechceš, aby se vás lidi pletli? Ale Jani, máme tu písničku Úděl dvojčat, jo? Tak si ji pustíme, co říkáš?
0: Souhlasím, jsem s ní.

0: Jo. No zkrátka rodinu si vlastní vůlí
1: nikdo nezvolí.
2: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
3: A dneska si povídáme o dvojčatech, trojčatech.
2: Prostě o všech vícerčatech.
3: Vícerčata jsou holky a kluci, děti, jo, kterých se narodí najednou víc než jedno, jo? Proto vícerčata.
2: A protože Ušoun by si rád vyzkoušel, jaké to je mít dvojče, poprosila jsem kamarádku čarodějnici o jeden zvláštní lektvár.
3: Jaký? Jaký? Ukaž, Jani? Jo, to je ono, to je
2: počkej,
3: ono.
2: Počkej,
3: super, půjč mi ho.
2: Počkej, pozor, Ušoune, ať to nevyleješ.
3: Je, pozdě, promiň.
2: A je. Ahoj, Jani, já jsem tvoje
3: Ahoj.
2: Dvojče. Já jsem tvoje trojče.
3: Ahoj, a já jsem tvůj brácha, Ušoune. Já jsem taky tvůj brácha.
2: Panenko skákavá, co budeme dělat?
3: No co? No tak si budeme hrát.
4: Nebo půjdeme ven.
3: Hurá, budeme si hrát.
2: Ne, já bych chtěla hádanku. Dobře, bude hádanka, ale teď všichni ticho.
3: Ušounova hádanka.
2: Dneska bude těžká hádanka. Pustíme vám vícerčata. Uslyšíte plakat několik miminek a vaším úkolem bude spočítat, kolik miminek slyšíte.
3: A pak to kluci a holky a Janiny ségry a moji bráchové řekneme úplně všichni vícerčatově najednou.
2: Máte spočítáno?
3: Máme! Tak všichni najednou 3, 2, 1...
5: 4 miminka!
2: Výborně, Ušoune a bráchové, výborně, ségry, výborně, holky a kluci. A co teď?
3: Co budeme dělat?
2: A co budeme dělat?
3: Kam se vydáme?
2: A kam pojedeme?
3: No a bude dobrodružství.
2: Kam se vydáme? Bude dobrodružství?
3: No my to chceme vědět všecko.
2: A dost! Pojďte všichni, pustíme si naši dnešní pohádku a musíme to tu dát všechno do pořádku.
3: Jo. Ušounova pohádka.

Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta.

0: Jednou, když si telátko hrálo na dvoře, k němu přišel beránek Ivánek.
1: Ahoj, telátko. Pojď si hrát.
2: A na co?
1: My beránci umíme jenom jednu hru, ale je moc prýma. Jmenuje se Berany, Berany, Nuc.
2: A jak se to hraje?
1: To se proti sobě co nejrychleji rozběhneme. A vší silou se srazíme hlavami. Je to opravdu legrace.
2: Tak jo, to zní dobře.
0: Po několika hrách však telátko začala bolet hlava. Večer se maminka kráva zlobila. Máš rozum, taková hloupá hra?
3: Proč jste si nehráli na něco jiného?
2: Protože Ivánek žádnou jinou hru nezná.
0: To bude tím, že se pořád bouchá do hlavy. Ale ty znáš přece spoustu pěkných her. Nějakou ho nauč.
2: Tak dobře.
0: Druhý den, když se telátko vrátilo domů, se maminka zeptala. Na co pak jste si hráli dneska?
2: Berany, berany, duc.
0: Odpovědělo telátko a šlo si dát na hlavu mokrý hadr. Maminka se rozlobila. A neříkala jsem ti, že si s beránkem Ivánkem máte hrát na něco jiného?
2: Ale já jsem si dnes nehrála s beránkem Ivánkem.
0: Ne?
2: Hrála jsem si s beránkem Milánkem.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které si dneska povídáme o vícerčatech.
1: O tom, když se mamince narodí víc miminek než jedno.
0: A protože Ušoun si chtěl zkusit, jaké to je mít dvojče, přinesla jsem od čarodějnice lektvar, aby si ho mohl vyzkoušet.
1: Jenže já se nemohl dočkat a chtěl jsem to vyzkoušet hned. Ale ten lektvar jsem vylil.
0: A najednou jsem já měla dvě sestry a už on měl zase dva bráchy a byl tu příšerný zmatek. A tak jsem raději použila návratové kouzlo.
1: Mně se to náhodou líbilo. Vždyť někde doma právě takový zmatek je u někoho, jo? Když je třeba pět dětí v chalupě, jako v naší další písničce.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a Ušoun mi tady fňuká, že si své bratry ani neužil.
1: A ty jsi své sestry taky vůbec neužila. Takový malý zmatek tě odradil.
0: A co bychom tady jako všichni dělali?
1: Mohli bychom říct, že je nás víc, nebojíme se vlka nic.
0: To bychom mohli, ale co bychom tu všichni dělali?
1: Třeba bychom si spolu zaspívali, to by se ti určitě líbilo, kdybychom mohli zpívat na víc hlasů.
0: No, ano, to máš pravdu, to by se mi líbilo.
1: Tak Jani, ještě jednou, prosím, prosím. Použij ten lektvar.
0: Tak dobře, ale vážně už naposledy.
1: Ahoj kluci, čau, nazdar, ahoj holky.
0: Ahoj všichni, tak jdeme zpívat.
1: To je legrace, jak Janiny ségry taky tak rády zpívají.
0: A to je na nich bezva. A všichni spolu si zaspíváme písničku Bratře Kubo.
1: Zpívání.

0: їж.
1: Так це я не супер збор у щобраху, а я не Сегер, не?
0: Musím uznat, že ano, byla to fakt legrace.
1: A chceš říct, že dneska už budeme bohužel končit?
0: To máš pravdu.
1: A mě to dneska vůbec nevadí, protože si musím užít svoje bráchy a tvoje ségry, než lektvar vyprchá.
0: Jdeme si hrát!
1: Jo, jdem si hrát!
0: Jdem si hrát!
1: No jdeme!
0: Pojďte si hrát!
1: Jo, jo, jo,
0: jdeme
1: jo,
0: si
1: jo.
0: Hrát! Hned, holky a kluci, jen se rozloučíme.
1: A dáme holkám a klukům, tady vám, náš dnešní úkol. Ušounův úkol.
0: Kamarádi, dneska nám namalujte nějaká bícerčata. Můžou to být dvojčata, nebo i trojčata.
1: Nebo i čtyřčata, paterčata, sedmerčata, dvanácterčata, vajíčková, teda vaječná, dvojvaječná, jednovaječná.
0: To už stačí.
1: Prostě namalujte tolik bráchů a séger, kolik se vám bude líbit.
0: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: No, oni už budou přesně vědět, co s tím obrázkem mají udělat. A my pak někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
0: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a buďte hodní na své brášky a sestřičky, ať už jste dvojčata, trojčata, čtyřčata, anebo prostě jenom sourozenci.
1: A nebo třeba, že žádného brachu nebo ségru nemáte, to by taky šlo,
0: tak
1: že jo?
0: Tak buďte hodní na sebe.
1: No jasně. Tak ahoj a zítra se na vás zase moc, moc těšíme. Loučí se s vámi Ošoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová.
1: A taky já. A já se taky loučím.
0: A o něco méně ušatá já. A o něco méně ušatá já.
1: Jo, tak ahoj.
0: Ahoj. A na závěr si pustíme písničku Čtyřčata. A taková čtyřčata, to už je vzácnost.
1: Ušounova písnička k tanci.

si zásadně mi vykaj a holky přede mnou se výhradně oblíkaj, i když jim není zima, co se to stalo s nima? Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili dne.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.
2: Mám prostě

Jsme víc než stíny zapomenutých bohů. Všechno, co je v nás, ještě nespálil čas. Máme zárodky svatozáří a zbytky rohů, vem to děs.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Kolik tam dáš? Za kolik tam dáš?

0: Dečko.
1: A je to kdo tohle? To jsem nějaký gáče. Jdi se podívat.
2: Ukáž.
3: Počkej, on má zlatý zub, on je náš.
0: Ovamaro.
3: Ovamaro.
0: On je náš.
3: Však on je náš, more.
0: Ten je náš.

0: Šudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmu, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudyku Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: Junior. Čau všichni, posloucháte Rádio Junior. Od mikrofonu vás zdraví Eva Sinkovičová. Máme čtvrtek 20. srpna. Pojďme si společně užít dnešní odpoledne. Čeká nás už jenom pár dní, i když jsme tu měli společně celý týden. Dneska už je vlastně předposlední den. Každý den je tento týden lifestyleový klub a s ním spojený zajímavý host. Ten dorazí ale až v 7. Už teď pro vás ale startuje odpoledne, jako vždycky nabité povídáním, písničkami, super pořady a taky zprávami, kterými rovnou začneme.
1: Rádio Junior. Minutové zprávy.
0: V Brně dnes začíná pouliční festival Na prknech, dlažbě i trávě. Návštěvníci až do neděle uvidí ve venkovním prostředí kromě klasického divadla i cirkus, loutkové divadlo nebo večerní koncerty. Přímo pro děti organizátoři připravili několik pohádkových představení nebo workshop s africkými bubny. Festival ukazuje rozličnost a otevřenost divadla. Památku padlých při okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy připomene Český rozhlas pietním aktem s kladením věnců na Vinohradské třídě v pátek 21. srpna v 11 hodin za přítomnosti představitelů politického i kulturního života a pamětníků těchto událostí. Svou účast potvrdil i prezident České republiky Petr Pavel. Otevřena bude i galerie Vinohradská 12 s výstavou Praha volá svět k 90. výročí rozhlasové stanice Radio Prague International. Z historických strojů rozhlasu po drátě bude možno si poslechnout originální vysílání z převratných dní srpna roku 1968. V Českých Budějovicích dnes začíná další ročník Země živitelky. Letošním tématem jsou inovace. V areálu výstaviště má být víc než 600 vystavovatelů. Kromě zvířat budou k vidění taky nejmodernější stroje. Mezinárodní výstava potrvá do příštího úterý. Dnes bylo zpočátku polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Během odpoledne a večera oblačnosti bude přibývat, srážky budou častější. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 26 až 30 stupni a v 1000 metrech na horách je kolem 21.

Holka, kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Dnes máme čtvrtek 20. srpna 232. den roku 2026 a svátek má dnes Bernard. Mužské křestní jméno Bernard má starogermánský původ. Vzniklo spojením původních německých slov Ber a Hart. Medvěd, Ber, Hart, tvrdý. V doslovném překladu se tak jméno dá přeložit jako tvrdý nebo drsný medvěd. Potažmo pak jako statný jako medvěd, silný jako medvěd. Všem Bernardům každopádně přeju krásný svátek. A kdo má dnes narozky, třeba americká zpěvačka, textařka a herečka Demi Lovato. Dáme si teď písničku Rise, kterou bych chtěla věnovat všem dnešním oslavencům svátečním i narozeninovým. Doufám, že jste měli a pořád máte ten nejkrásnější den. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a já mám pro vás krátce po zprávách ještě jednu zpravodajskou zajímavost. Největší velryby na světě se kvůli klimatické změně stěhují do míst, kde se dříve nevyskytovaly. Nyní jsou vidět třeba u východního Grónska. Mořský led tam taje a keporkaci či plejtváci míří v létě do nově dostupných oblastí za potravou. Informuje o tom server britské BBC s odkazem na vědeckou studii zveřejněnou v odborném časopise Frontier in Marine Science. Velryby se zřejmě živí rybami, které se přesunuly do vod u Grónska, kde jsou nyní vyšší teploty. Vědci proto tento výsledek popisují jako sezónní arktické potravní šílenství. V minulosti se přitom u východního Grónska žádní ze zmíněných velkých mořských savců nevyskytovali, protože jim v přístupu do mělčích vod bránil led. Ještě v roce 2006 nebyl v této oblasti zaznamenán jediný keporkak. Velryby se ale následně přizpůsobily tomu, že klimatická změna moře otepluje a led taje. V roce 2007 bylo pozorováno 7 keporkaků a vědci odhadují, že v létě 2024 zavítalo do Grónského moře 4000 keporkaků, 6000 plejtváků myšoků a 6000 plejtváků malí. Šéf výzkumu to označil za zásadní změnu ekologického systému. Změny v této oblasti jsou podle něj pravděpodobně nejradikálnější, jaké můžeme pozorovat kdekoliv v subarktické oblasti. Zatímco se některé druhy změnám klimatu přizpůsobují, pro jiné to může znamenat problém. Velryby totiž mohou z oblastí vytlačovat například narvaly nebo běluhy. Pro některé druhy nemusí klimatická změna nutně představovat problém. Otevírá jim nové příležitosti. Jiné druhy ale přichází o své přirozené prostředí.

0: vám.
1: V kinech bude mít 27. srpna premiéru animovaný film Tajemství džungle. Vypráví o nezapomenutelné prázdninové výpravě do amazonského pralesa, kterou zažije malá Elizabeth se svým bratříčkem a podivuhodnými kamarády. Film má silnou linku zaměřenou na vztahy mezi sourozenci, taky v rodině, a taky na ochranu a vztah k přírodě. No a já mám teď na telefonu herečku a zpěvačku Bereniku Kohoutovou, která nadabovala jednu z postav filmu a trochu si spolu o filmu popovídáme. Dobrý den, Bereniko, díky, že jste si na nás udělala chvilku čas.
2: Dobrý den.
1: Jaké postavě jste ve filmu propůjčila svůj hlas?
2: Já jsem ve filmu dabovala maminku té holčičky vlastně, o který to je, nebo o těch dvou sourozencích. Uh-huh.
1: Ano.
2: Ano.
1: Nechám vás mluvit, povídejte.
2: Ne, to je všechno, no tak to je ta postava.
1: A bavilo vás dabovat tuhle postavu? Zažila i ona sama ve filmu nějaké dobrodružství, když ty sourozenci tam v tom pralese zažívají tolik dobrodružství?
2: No, ona vlastně, mně se na ní hodně líbilo, že ona řídila to letadlo, tak to bylo takový jako, že v našich představách si myslím, že spíš řídí letadla ty tatínci, ale tady to řídila ta maminka, tak to se mi na tom zdálo takový dobrý.
1: A umíte si představit, že i vás by takováhle dovednost bavila, že byste pilotovala letadlo?
2: Jako, musím říct, že úplně ne, já bych asi se bála teda pilotovat letadlo, takže, ale jako asi když to člověk vyzkouší, tak si myslím, že se mu to může zalíbit. Ale jako bála bych se.
1: A proč myslíte, že by holky a kluci měli na tenhle animák dorazit a projekt Staré děti to asi tak je?
2: No přesně jak jsi říkala, že to je o těch krásných sourozeneckých vztazích a o té rodině, to jako fakt musím říct, že je na tom hrozně jako hezký, že to v tom filmu je hrozně hezky vykreslený. Mně se potom moc líbilo, jak to bylo animovaný, že vlastně ta výtvarná stránka toho je hezká. Tak je tam na konci moc zábavná písnička, kterou jsme taky zpívali. Tam se dalšíma mýma kolegama, co ten film dabovali, co se na filmu podíleli. Takže to asi bych vypíchla.
1: No a vyrazíte i vy s dětmi na film? Mají rádi takovýhle dobrodružní filmy?
2: Já myslím, že jo, ta starší už určitě, ta mladší ještě ne, ale tu starší určitě vezmu.
1: A myslíte, že vás po hlase hned pozná?
2: No, vždycky mě pozná. Musím říct, že jsem i dabovala právě nějaký film animovaný, kde jsem měla několik postav, jsem dabovala, už jsem si ani nepamatovala, jaký, a ona všechny bezpečně poznala.
1: No a dabují se podle vás lépe animáky anebo hrané filmy?
2: No, tak ty animáky jsou, ty hrané filmy musí být fakt jako přesný na ten dubbing, jo, protože tam se člověk fakt trefuje dost jako do té pusy a tak. Ty animáky jsou v tomhle takový méně přísný, ale takže asi v tomhle ohledu bych řekla, že se dabujou líp a taky časem člověk může trošičku použít nějaký svůj fond, který není úplně přirozený, když je nějaký, já nevím, kouzelnou postavu zvíře nebo zlou čarodějnici.
1: No a já jsem se dočetla, že vlastně tady ta maminka, jak ji dabujete, tak má v originále úplně jiný hlas než vy.
2: Jo,
1: tak
2: úplně.
1: Uspůsobovala jste to tomu nějak, nebo prostě vaše
2: ne,
1: podání je vaše?
2: Ne, to vůbec nešlo. Ona měla opravdu úplně jako jiný hlas a ještě jak je to opravdu úplně jiná, diametrálně odlišná řeč, tak to bylo celý takový, že mě to občas úplně mátlo.
1: Ještě mám na vás dotaz na Bitvu o diamant, což je četba pro Rádio Junior, která bude mít na podzim premiéru a na který jste se taky podílela. Vzpomenete si ještě, není to moc dávno, baseballové sportovní drama, jak vás to bavilo?
2: Mě to na tom hrozně bavilo, že jsem to dělala s dismančatama, protože do dismančat jsem chodila a hrozně mě baví, že tenhle ten soubor prostě pořád takhle funguje a ty děti jsou strašně fajn, takže to mě na tom bavilo vlastně jako takovej jeden z aspektů nejvíc. A ten příběh je taky fajn, samozřejmě, prostě, že ty děti drží při sobě a ten sport je tak jako zblíží a tak.
1: No vlastně i v tajemství, i ve filmu, o kterém jsme se bavili, i v Bitvě o diamant jste naspívala píseň ústřední, tak která vám třeba víc sedla?
2: No, to se těžko posuzuje, protože tu druhou jsem ještě nenaspívala, teprve se bude, teprve půjdu k Markovi Doubravovi do studia a budeme jí naspívávat.
1: Jo, no tak to se ptám předčasně.
2: To se ptáte předčasně, ale já prostě Marka Doubravu mám strašně ráda, uznávám ho velmi jako hudebníka i jako osobnost, takže se na tu spolupráci moc těším.
1: No a moje úplně poslední otázka je, jestli už se těšíte na novou sezónu a školní rok a školkový, nebo ještě byste si prodloužila léto?
2: Těším se, musím říct, že vlastně ty prázdniny jsou skvělý, ale já myslím, že i děti už se těší na, nebo teda ta starší se těší, se hrozně těší do školy, ona jde teď do první třídy.
1: No tak to je jasný.
2: Takže už se, myslím, fakt moc těší a čeká nás prostě nový dobrodružství s tím spojený.
1: Veroniko, moc děkuju, že jste si na mě udělala chvilku čas a přeju ještě, ať si užijete krásné poslední prázdninové dny. Tak nashledanou.
2: Děkuju moc, mějte se krásně, nashledanou.

Holky a kluci v klubu Rádia Junior si dneska budeme povídat o zajímavostech ze severu a taky trochu o průvodcovství. Severní Evropa láká na úchvatnou divokou přírodu. Narazíte tam na jedinečné přírodní úkazy, jako polární záře, půlnoční slunce a taky na specifickou kulturu založenou na harmonii, saunování a úctě k přírodě. Fascinující jsou třeba norské fjordy, což jsou hluboké mořské zálivy obklopené strmými skalními stěnami, jako je Geirangerfjord nebo Nærfjord, zapsané na seznamu UNESCO. Fascinující je na severu třeba i celý Island, islandská ohnivá země, což je vlastně ostrov ledu a ohně, kde najdete gejzíry, činné sopky, ledovce i obrovské vodopády, všechno na jednom místě. No a jaký je ten severský životní styl a kultura, tak třeba kult saunování. Ve Finsku je tolik saun, že jedna sauna na každé dva obyvatele je to nedílná součást každodenní relaxace, pohoda a hygge. Dánský koncept hygge a švédské lagom, tak akorát nic se nemá přehánět a hygge, útulno a pohoda. Ty všech obě definují klidný přístup tamních lidí k životu. Co definuje taky severský životní styl je právo všem přístupu. Ve Švédsku nebo Norsku můžete volně vstupovat do přírody, tábořit v lesích nebo sbírat lesní plody bez ohledu na vlastnictví pozemku, pokud se chováte ohleduplně. Byli jste v některé ze severských zemí a kde se vám třeba líbilo a kam vás to láká vrazit? Napište na radiojunior@rozhlas.cz anebo zavolejte číslo 800 199 199.

0: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.
1: V klubu Rádia Junior si dneska povídáme o severu, taky o průvodcovství. Samozřejmě to souvisí s naším dnešním hostem, který dorazí. Jedno z neobvyklých míst, které rozhodně stojí za návštěvu severu, jsou Lofoty. Norské souostroví s drsnými štíty, tyčícími se přímo z mořské hladiny a typickými červenými rybářskými domky. Krásná je i Atlantická cesta. Dramatická norská silnice skákající přes oceánské vlnolamy a mosty mezi ostrůvky. Co vás taky může nalákat na severu Evropy, je to, že nikdy není ani smítko. Sever Evropy vás ohromí absolutní čistotou a nevídaným respektem k životnímu prostředí. Norové, Švédové, Finové nebo Dánové využívají alternativní zdroje energie, recyklace domácího odpadu je tu naprostou samozřejmostí a ekologii se přikládá velký význam. Díky respektu životnímu prostředí je skandinávská příroda úchvatná, ulice mě způsobí, jako by je někdo právě zametl. Severské země jsou navíc taky rájem pro děti. No vážně, děti se ve Skandinávii skutečně vydovádí, ať už během proskoumání skanzenů a vikingských plavidel, při procházkách za norskými troly nebo v dánském Legolandu. Stavebnici Lego, oblíbenou u dětí i dospělých, po celém světě vynalezl ve 30. letech Ole Kirk Christensen, pocházející právě z Dánska. V Legolandu si malí i velcí návštěvníci užívají na atrakcích horských drahách a obdivují stavby vyvedené z kostiček Lega, kterých tu bylo použito více než neuvěřitelných 340 miliard, no to si ani neumíte představit.

0: A teď nás čeká vzkazovna. Budu hrát po písničce Bambitka od Tomáše Kluse dva songy podle vás, takže pokud máte tip na písničku nebo chcete někoho potěšit, udělat mu radost, tak pište na vzkazovna@rozhlas.cz.
1: Pravda je zbraní, též láska k dětem, rodina, páni, kéž hýbe světem. Když strach se šíří a obchází zdejší, s tím nesmíš se smířit, lepší svět přej si. Zbraní je odvaha, láska i píseň, dobrá nálada, to přece ví se. Zbraní je přítel, co v tebe věří, co když seš bitej, se neschová v keři.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Právě odstartovala vzkazovna a první písnička je pro Juli, která si přeje pro svou sestřičku, babičku a maminku Měl jsi mě vůbec rád od Evy Farné.

0: celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Holky a kluci, v klubu Rádia Junior si dnes povídáme o severu a taky o průvodcovství. Víte, kdo je a co dělá takový horský průvodce? Horský průvodce zajišťuje bezpečný pohyb jednotlivců i skupin v přírodě a horském terénu. Plánuje trasy, volí bezpečné tempo, orientuje se v terénu, pomáhá s první pomocí. Vybírá trasu podle počasí, sněhu a síly lidí, určuje směr pomocí mapy, GPS i kompasu. Na rozdíl od horského vůdce vede horský průvodce lidi po turistických cestách, hřebenech a sněžnicích. Nechodí na ledovce a do těžkých skalních stěn. Horský vůdce může vodit lidi i do náročného lezení na ledovce, do extrémních skialpových terénů. Horskou průvodkyni tu dnes budeme mít, tak jsem zvědavá, co se od ní všechno dozvíme.

Holka, kluci, teď mám tady pro vás soutěž a soutěžní otázka bude 100% jednoduchá pro ty, kteří poslouchali můj rozhovor s Berenikou Kohoutovou ze začátku dnešního vysílání. Soutěžíme o jednu rodinnou vstupenku pro 4 osoby na předpremiéru animáku Tajemství džungle, který se koná tuto neděli 23. srpna od 15 hodin v kině Atlas v Praze. K tomu, že vyhrajete rodinnou vstupenku a budete moci jít ve 4 lidech na film, dostanete ještě plyšáka a samolepky. Knížka, film je o

dubovala ve filmu Tajemství džungle Berenika Kohoutová. Tak, my jsme si to tady s Berenikou řekli, ale myslím si, že i kdo neposlouchal, tak si to může podle mě někde dohledat. Tak pište na radiojunior@rozhlas.cz a potom se s vámi spojí naše paní produkční. Já vám určitě teda napíšu, jestli vyhráli, a pak vám napíše naše paní produkční všechno ke vstupence. A myslím si, že to opravdu bude stát za to, a navíc to uvidíte dřív než všichni ostatní, protože oficiální premiéra je až pak o pár dní později. Kdežto tahle na film Tajemství džungle už 23. srpna, tuto neděli od 15 hodin v kině Atlas v Praze. Tak pojďte soutěžit.

0: Junior. Holka, kluci, pořád posloucháte Klub Rádia Junior. Od mikrofonu vám pořád mává Eva Sinkovičová. Máme přesně 18.00, znamená to, že začínáme druhou hodinku našeho odpoledního vysílání. Dnes si povídáme ve vysílání o zajímavostech ze severu, taky jsme si řekli trochu něco o průvodcovství. Krom povídání si ale pouštíme super hity, v další hodince nebude chybět ani Zvídavec, druhá vzkazovna, četba na pokračování a prozradím, kdo konkrétně dorazí do dnešního klubu. Teď už jsou tu ale minutové zprávy.
1: Rádio Junior. Minutové zprávy.
0: V Brně dnes začal pouliční festival Na prknech, dlažbě i trávě. Návštěvníci až do neděle uvidí ve venkovním prostředí kromě klasického divadla i cirkus, loutkové divadlo nebo večerní koncerty. Přímo pro děti organizátoři připravili několik pohádkových představení nebo workshop s africkými bubny. Festival ukazuje rozličnost a otevřenost divadla, památku padlých či... Při okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy připomene Český rozhlas pietním aktem skladením věnců na Vinohradské třídě v pátek 21. srpna v 11 hodin za přítomnosti představitelů politického i kulturního života a pamětníků těchto událostí. Svou účast potvrdil i prezident České republiky Petr Pavel. Otevřena bude i galerie Vinohradská 12 s výstavou Praha volá svět k 90. výročí rozhlasové stanice Radio Prague International. Z historických přístrojů rozhlasů po drátě bude možno si poslechnout originální vysílání z převratných dní srpna roku 1968. V Českých Budějovicích dnes začíná další ročník Země živitelky. Letošním tématem jsou inovace. V areálu výstaviště má být víc než 600 vystavovatelů. Kromě zvířat budou k vidění taky nejmodernější stroje. Mezinárodní výstava potrvá do příštího úterý. Dnes bylo zpočátku polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Během odpoledne a večera bude přibývat oblačnosti, srážky budou taky častější. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 26 až 30 stupni a v 1000 metrech na horách je kolem 21.

Začínáme druhou společnou hodinku a po písničce Belong Together od Marka Embora, kterou si pustíme už za chvilinku, nás čeká další díl Zvídavce. No a dnes to bude o pálivých papričkách. Rozhodně nepijte po snězení vodu. Proč některé papričky pálí a jak se pálivosti zbavit? Poslouchejte a všechno se dozvíte. A pokud si o tom budete chtít ve vysílání ještě popovídat, klidně se odzvěte na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zdravím všechny zvídavce. Také jste už zvědaví, co nás čeká dnes? Tak vzhůru do světa zajímavostí. Pálivost papriček se u nich v přírodě vyvinula z ochranných důvodů. Rostlinný alkaloid kapsaicin, díky kterému pocit pálivosti vzniká, odrazuje některé významné škůdce, třeba hlodavce, kteří by si jinak na semínkách papriček jistě pochutnávali, nebo houby, které pak rostlinu nepostihují. Ptáci jsou ale třeba s kapsaicinem v pohodě. Receptory na něj nemají a v klidu semínka baští. V tomto případě to ale rostlině nevadí. Semínka, která projdou trávicím traktem ptáků, dobře klíčí a ptáci tak vlastně přispívají k šíření rostlinky. Podle výzkumů jsou údajně papričky taky pálivější tam, kde je více hmyzu, takže se pálivostí rostlina chrání i proti němu. Někdy ale může látka rostlinu i oslabit. Například mravencům se do takových semínek lépe dostává. Právě proto existují i nepálivé varianty, protože nejde jen o samé výhody. Pálivost rostliny ovlivňuje taky její hospodaření s vodou. V suším klimatu rostliny s větším počtem průduchů, což jsou ty pálivější, ztrácejí snadněji vodu. Vždy jsou tedy pálivější rostliny z vlhčích oblastí, kde je i větší výskyt hmyzu. A co my lidé a pálivé papričky? Pálí nás. Někdy vyloženě bolí. Zajímavé je, že kapsaicin se neváže na chuťové buňky, ale na nervové receptory pro vnímání bolesti, na takzvané nociceptory. Pálivost se dostavuje při styku se sliznicemi, tedy třeba s okem, ústy, nosem, zkrátka s místy, kde na to máme vhodné nervy. Podobný děj, ke kterému dochází při působení kapsaicinu, probíhá i pokud v těle přesáhne teplota hranici 42 stupňů. Kapsaicin zvládne aktivovat stejnou nervovou dráhu a proto, aniž by změnil naši teplotu, máme pocit velkého horka. Ve skutečnosti tedy kapsaicin vůbec nepálí, jen dráždí naše receptory, které nás chrání před popálením a velkou bolestí. Mozek vyšle signály a my se začneme potit. Uvolní se nám sliny a slzy a taky dostane naše tělo dávku endorfinu, což je přírodní lék proti bolesti. Možná proto si tolik lidí na pálivých papričkách rádo pochutnává. Hledají ten pocit štěstí a pohody poté. Čili papričky také obsahují proteiny, vlákninu, hodně vitamínu C a A, působí pozitivně na krevní oběh a tak dále. Jsou pro nás přínosné, jenže to člověk v minulosti nevěděl. Proč si tedy způsoboval peklo a něco takového začal jíst? Možná to byl poprvé omyl, pak kanadský žertík a nakonec se to ujalo. Kdo ví? A jak se šílené pálivosti zbavit? Rozhodně nepijte vodu. Kapsaicin dobře reaguje na tuky. Můžete zkusit studené plnotučné mléko, kousek chleba nebo třeba slaninu. Pálivost se měří pomocí Scovillova testu. Pomocí Scovillovy jednotky tepla se udává množství kapsaicinu v papričkách. Mezi momentální šampiony patří třeba odrůda Carolina Reaper s hodnotou 2 200 000 nebo Dragon's Breath s hodnotou 2 480 000. Pro srovnání klasická jalapeno paprička, která už je i tak dost pálivá, má maximální hodnotu pálivosti 8 000. Probíhají také vědecké výzkumy, které testují, zda by mohla pálivost papriček fungovat jako znecitlivující lék místo běžných anestetik. Mohlo by dojít ke ztrátě vnímání bolesti, ale ne ke ztrátě citu. Testování zatím probíhá na zvířatech a výsledky jsou celkem pozitivní. Možná bude jednou náplast s kapsaicinem fungovat na konkrétním místě na těle k vyřazení nociceptorů z provozu a bude se používat před chirurgickým zákrokem. Už dnes se pracuje s kapsaicinem třeba proti bolesti po pásovém oparu a možná se do budoucna využije i v komplikovanějších případech, třeba pro vyřazení informací o bolesti v míše. I tam totiž nervová zakončení citlivá na kapsaicin jsou. Uvidíme, co nám papričky ještě přinesou. Máte rádi pálivá jídla? Zkoušeli jste někdy chili papričky? Moji milí zvídavci, pokud chcete o tom, proč některé papričky pálí, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a já opět ještě vyhlašuju soutěž. Soutěžíme o rodinnou vstupenku pro 4 osoby na předpremiéru animovaného filmu Tajemství džungle. Ta se koná tuto neděli 23. srpna od 3 odpoledne v kině Atlas v Praze. Ke vstupence dostanete ještě plyšáka a samolepky jako merch k filmu. Film bude o nezapomenutelné prázdninové výpravě do amazonského pralesa. Zažije jí malá Elizabeth se svým bráchou a podivuhodnými kamarády. Film vypráví o velkém dobrodružství. Má taky silnou linku zaměřenou na vztahy mezi sourozenci, vztahy v rodině a zaměřuje se i na ochranu k přírody a vztahu k přírodě. Pokud chcete vyrazit do kina, soutěžte právě teď. Soutěžní otázka zní, jakou postavu nadabovala ve filmu Tajemství džungle Berenika Kohoutová. Do e-mailu napište správnou odpověď a já už někoho vyberu, tak běžte na to.

A máme tu druhou a poslední vzkazovnu dneška po písničce Stále věřím od Marka Ztraceného. Budu hrát zase dvě písničky podle vás, tak vaše tipy napište na vzkazovna@rozhlas.cz.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: První písnička na přání naší druhé vzkazovny je pro Žovku a Žovka si přeje Unforgettable od Markuse a Martinuse. Tak posílám.

0: celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Naše společné odpoledne se blíží do velkého finále. Tím je hodinový rozhovor s naším dnešním hostem. Do studia za mnou dorazí Tereza Menclová alias Teru, fotografka a horská průvodkyně. Teru provází na severu Evropy, ale taky v horách, a to nejen u nás v Česku, ale taky v Alpách nebo v Himalájích. Má Teru ještě nějaké nesplněné cestovatelské sny? A co jí vlastně přitáhlo k severu? Na to a mnoho dalšího se budu už za chvilku ptát. Teď je ale čas na dnešní čtení, na pokračování. Čeká nás pátý díl Lichožroutů. Příběh ze světa tvorů, kteří žerou ponožky a z párů dělají licháče. Tak schválně, co se bude dneska dít? Poslouchejte, čtení s názvem Lichožrouti právě začíná.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.

0: jak ponožky její, vážně nic jiného nejí. Velká záchranná akce. Pepa Padrát se dolů po schodech coural. Díval se na své ruce, na ty ukoptěné prsty s nateklými klouby a bylo mu jasné, že otevřít zámek už nesvede. V té chvíli se nečekaně projevil Ramses.
1: Já k němu chodím touhle dírou,
0: pravil ledabile a ukázal na mosaznou záklopku ve dveřích. Když ji přizvedl, ukázal se otvor dost široký pro vhození novin nebo dopisu.
1: Koukejte, takhle.
0: Nadechl se, protáhl se, strčil hlavu do té štěrbiny a pak už tam snadno vsoukal celé tělo. Hned na to se ozvalo měkké žuchnutí. Ramses dopadl na botník, kterým profesor dveře zatarasil.
1: Dělejte, já vás povytáhnu,
0: houkl do schránky na dopisy. Kdyby ho teď otec viděl, změnil by nejspíš svůj názor na to, kdo je jeho jediný syn. Nejdřív šel na věc Vasil. Zdálo se, že rozbourá dveře. Tak dlouho už se nemusel napínat a natahovat, že zapomněl, jak to vlastně lichožrouti dělají. Byla to makačka, ale nakonec ho Pepa s Changem dovnitř vecpali. Škrtič Čango byl hubeňur. Ten se štěrbinou protáhl bez potíží, jen s Pepou Padrátem to bylo horší. Dovnitř se dostal, ale trochu potrhaný. Teď už přešlapovali všichni v předsíni. Z pracovny se k ním linula tichá hudba a vůně viržinka. Nespí, řekl Ramses a na chvíli přepustil velení Vasilovi.
1: Co uděláme?
0: Zeptal se. Vasil se v tomhle počestném profesorském bytě s naleštěnými parketami, obrazy a knihami necítil dobře. To nebyl jeho rajon.
2: Co myslíš ty, mladej? Nejspíš ho znáš jako svý fosekle.
0: Vasil se frajersky zašklebil, ale všichni v tom pocítili jeho nejistotu. Ramses nedal najevo, jak ho to potěšilo, jen věcně přikývl.
1: Chodili jsme si sem s bráchou hrát od malička. Hrát?
0: Vasil vytřeštil oči.
1: Jak? Hrát? S čím hrát? No, s ním, odpověděl Ramses. Všelijak jsme se mu ukazovali a předváděli a sundavali mu z nohy ponožky. A on byl s tou úplně vedle. Pořád si všechno zapisoval. Dokonce si nás jednou nakreslil do toho svýho bloku. Mě docela trefil. Tak vy jste se mu ukázali, zařval Vasil. Ale to je přece proti všem zákonům. To je...
0: Nenašel vhodné slovo, jen lapal po dechu.
1: Ale vždycky jenom chvilku, pane Vasil, hájil se Ramses. Nikdy předtím nás nechytil. Vždycky jsme v poslední chvíli s něčím splynuli. Vlastně jsme si jen hráli na chamelona, že jo?
0: Ramses hledal očima porozumění u Pepy Padráta a u Škrtiče, ale ti byli ještě zděšenější než Vasil.
1: Tak dost řečí, oklepal se Vasil. Tohle, ať si mladej vyřeší v rodině. Nás do tohohle kvartíru poslal šéf na jinou prácičku. A já jdu na to. Krejte mi záda.
0: Vasil neohroženě vtrhl do pracovny. Profesor Kadeřábek odhodil tenisovou raketu a spráskl ruce. Nemohl tomu uvěřit. Před ním stál tak mohutný, urostlý a zarostlý lichožrout, že se musel štípnout do tváře. Ne, nespí, nic se mu nezdá. Tohle je skutečnost. Profesor nenápadně ustupoval k psacímu stolu. Tam ležel jeho blok a tuška. Musí si ten úžasný exemplář načrtnout, aspoň pár skic. Ale sotva blok zvedl, Lichožrout mu zmizel z očí. Byl to mžik, jen doticha stromy zatrnčely. Jak by ne, když Vasil skočil na tenisovou raketu a splynul s ní. Padrát se Škrtičem to pochopili jako povel k útoku. Vplížili se do pracovny a obhlíželi terén. Profesora neviděli. Ten se totiž nečekaně v bytě schoval pod psacím stolem. V ruce měl blok a skicoval. Byl jako v tranzu. V tom vědeckém vytržení mu tuška sama jezdila bleskově po papíře. Měl je toho dlouhého, vytáhaného hubeňoura i toho zmaštěného a zanedbaného lichožroutího strejce. Dívali se na něho ze skicáku a teď i z pokoje. Sotva se však pohnul, zmizeli. Jen zasklený portrét profesora Kadeřábka na zdi za psacím stolem se rozkýval a pod skříní gumová myš, kterou tady zapomněl Bernardín paní Voráčkové, zapištěla. Autor rukopisného veledíla Život lichožroutů ovšem věděl, co to znamená. Na nejrůznější chameleonské triky lichožroutů si zvykl už od doby, kdy ho chodili pošťuchovat ti dva malí rošťáci. Bože, pomyslel si, kdybych tak i tyhle nevídané exempláře dostal do klece, to by bylo bádáníčko. Klec stála ve vzdálenějším rohu jeho velké pracovny a něco se tam dělo. Zaskřípala a jakoby se zakymácela. To se Ramses snažil terárium odstrkat. Vidět ho ale nebylo. Sotva se k němu profesor otočil, splynul s kobercem. Profesorovi náhle něco blesklo hlavou. Byla to ohromující myšlenka. Co když tenhle vpád lichožroutů do jeho vědecké svatyně není náhoda? Nesouvisí to nějak s tím záhadným hlasem v telefonu a se všemi těmi ostatními zlověstnými úkazy? Není to snad dokonce? A nad tou myšlenkou se mu zatočila hlava. Nějaký výsadek? Komando, rychlá rota nasazená sem z nějakého lichožroutího hlavního štábu, aby osvobodila z klece jeho zajatce? A jestli je to tak, uvědomil si profesor Kadeřábek, pak musí celou knihu přepsat, úplně změnit svůj náhled na lichožrouty jako na jakési plaché a vlastně roztomilé domácí tvory s jedinou neřestí, krádežemi ponožek. Tuliku, neboj, my tě zachráníme, zvolal najednou Ramses a tloukl na víko skleněné klece. A potom výkřiku se strhla lavina. Vasil vyskočil z tenisové rakety a řval na Čanga, který vylézal spoza skříně, kde splynul s tou hubertovou gumovou myší. Skoč po něm, přiškrť ho! Čango si připravil svou škrtičskou šňůru a vyrazil. Jenže na neleštěných parketách mu ujeli nohy. Chytil se u brusu a strhl ho i se vzácnou čínskou vázou a talíři od večeře. Byla to taková rána a třeskot, že se v přízemí Hubert rozštěkal a tím zburcoval i svou paničku. Pomoc! Pomoc! To volal Tullamore junior. Všechno ze svého vězení v teráriu viděl a dostal strach, že na něho přátelé v tom zmatku zapomenou. Pak ze stěny spadl profesorův portrét a vynořil se Pepa Padrát. Viděl, jak se Vasil o klec mocně opírá. Jeho ponožkové svaly na pažích a na zádech se vlnily a vzdouvaly. I Ramses zatínal zuby a snažil se, jak mohl. Pepa Padrát už žádnou velkou sílu neměl, ale zůstal mu fortel.
1: popadl v koutě smeták a když Vasil s Ramsesem terárium trochu nadzvedli, vklínil násadu do té mezery. Všichni čtyři, teď už se k ním přidal i Čango Škrkyč, se na násadu pověsili. Vítězství! Terárium se převrátilo na bok. Tulamor junior se z něho vykulil, přitáhl si uzel na svém frajerském kostkovaném šátku a slastně se protáhl. Byl na svobodě.

0: akci je Hubert. Sláva to sice byla, ale lichožrouti si ji nestačili užít. A vzít nohy na ramena taky nestačili, protože za dveřmi vysokým hlasem ječila Květu Žvoráčková a basem hřměl Bernardín Hubert. To profesora Kadeřábka vzpamatovalo. Celou záchranou akci samozřejmě viděl, ale byl tak fascinovaný tím, co všechno lichožrouti dokážou, že se ani nepohnul. Jen jeho ruka se míhala nad blokem, kam si všechno chvatně kreslil a zapisoval. Teď se ovšem musel pohnout ke dveřím, nebo mu z nich podnájemnice Voráčková nadělá třísky. Na malou skulinu je pootevřel, byly pořád zatarasené tím botníkem a vztekle šeptal: paní Květuš, vraťte se okamžitě do postele, tady se nic neděje. Paní Květuš v noční košili vyděšeně o krok ustoupila, ale Hubert profesora odstrčil a už funěl na prahu jeho pracovny. Do lichožroutů jako když střelí. Každý z nich skokem splynul s něčím, co měl nejblíž. Tohle se museli naučit už jako mrňata. Co? No, že největším nepřítelem lichožroutů je pes. Jak to říkal Hihlíkovi děda? Pamatuj si, chlapče, že nejhorší jsou jezevčíci a teriéři, ale každý čokl bez rozdílu se už jako malé štěně učí trhat lichožrouty a začíná na ponožkách. Žádné chameleonské triky na hafany neplatí. Ať si lichožrout splyne s čím chce, psům je to fuk, protože jdou po pachu. Prostě si lichožrouta vyčeníchají. A Bernardín to teď názorně předváděl. Sotva Čango splynul s fíkusem v květináči, Hubert fíkus povalil, když Ramses ze zíku splynul s profesorovou bačkorou, Hubert se do ní zakousl a když ze sebe Pepa Padrát udělal smetáček, tak si s ním Hubert začal pohazovat. Jen k Vasilovi se nedostal. Vasil se totiž odrazil od křesla a mohutným skokem dopadl až na psací stůl a tam splynul s životem lichožroutů. Byla to ta nejlepší skrýž, jakou si mohl vymyslet. Dokonalá finta. Bernardína by tím pravděpodobně obelstil, ale profesora, kde pak? Ten vyrazil jako lvice, když na její mládě zaútočí buvol. Přitiskl se k něho na prsa a bránil ji vlastním tělem. Vasila vytřásl, své životní dílo zachránil, ale jinak všude kolem sebe viděl jen spoušť. Povalené terárium, skácený fíkus, rozbitou vázu a Huberta s vyplazeným jazykem. Bernardín toho měl dost. Všechny lichožrouty z pracovny přece vyhnal. Tak proč tu pořád ještě nějakého vetřelce cítí? Někde docela blízko. Kam se mohl schovat? A kdo to je? Položil si hlavu na tlapy, usilovně přemýšlel, mocně slintal a nevěděl. Ale my to víme. Přece když Hubert vrazil do pracovny, každý lichožrout splynul s něčím, co měl nejblíž. A Tulamor junior to měl nejblíž k Hubertovi. Skočil mu na záda, zavrtal se mu do kožichu, ale pak se za žádnou cenu z té jeho nečesané, zašmodrchané srsti nedokázal vyproskit. Dokonale s Bernardínem splynul a teď ho začal zuřivě kousat a škrábat a kopat. Hubert zavil překvapením i bolestí. Ta bolest mu nasadila ostruhy. Vyrazil z bytu a jako splašený kůň pádil noční ulici. zatímco veselá partička šlapala po schodech k půdě. Záchranná akce se podařila. Tulamora juniora z klece dostali a k tomu ještě to psisko.
1: To nebyl pes, hlaholil Vasil, to byl metrák čistý váhy, vycvičený nalov lichožroutů.
0: A nevěděl, kam dřív skočit, smál se Ramses.
2: Chtěl jsem ho trochu přiškrtit, ale víte, že by ho bylo líto.
0: Vytahoval se Čango škrtič, jen Pepa Padrát neříkal nic. Pořád se ohlížel dozadu ke schodišti.
3: Hele, myslíte, že šel napřed?
1: Kdo jako? Nechápal Vasil.
3: Přece šéfu junior.
0: Vysoukal ze sebe Padrát a bylo to jako, když nezahřímá a rovnou uhodí blesk.
4: Prácha! Kde zůstal Tulík?
0: Vyděsil se Ramses. Pepa Padrát naprázdno polikal a Čango škrtič dostal škytavku.
1: Třeba na nás nečekal. Nejspíš už je doma, vypráví, jak jsme ho zachránili.
0: Chlácholil je i sebe Vasil.
1: Jenže on doma není, řekl Ramses s mrazivou jistotou. Kdyby tam byl, tak jsou tyhle dveře do kořán a táta by tančil břišní tanec.
0: Až tohle Vasila přesvědčilo. Párkrát to už v minulosti zažil. Když se velkému šéfovi povedlo pořádné ponožkové bingo, takhle to oslavoval. Tančil břišní tanec a tleskal si do rytmu. Za dveřmi půdy však nikdo netleskal ani nedupal.
1: Jen žádnou paniku, hoši.
0: Pokusil se Vasil o úsměv.
1: Zkuste si každý vzpomenout, kdy jste ho viděli naposledy.
0: Ramses si uvědomil, že je to jen ztráta času. Najednou si připadal o pár let starší a rozumnější než ještě před několika dny. A hlavně věděl, co ho čeká, když přijde domů bez bratra.
1: Já se vrátím, řekl. Třeba tam ještě je. Možná se někam schoval. A teď nemůže ven. Já se u profesora vyznám, to přece víte.
0: Vasil popadl jeho ruku do své tlapy.
1: Klobouk dolů, mladej, zachraptěl. Koukám, že bys byl rád velký šif jako tvůj otec.
0: Ramses nejdřív zrudl píchou, ale pak k vlastnímu překvapení odpověděl,
1: no, to snad ani ne.
0: A seběhl ze schodů. Dveře do profesorova bytu zůstaly tak, jak je Hubert při svém úprku rozrazil. Ramses vklouzl dovnitř. Uměl jako všichni lichožrouti chodit docela neslyšně, ale teď tu mohl klidně dupat. Profesor Kadeřábek by ho stejně nevnímal. Stále ještě stál uprostřed pracovny se životem lichožroutů v náručí, zdrcený a zároveň úžaslý ze všeho, co se tu před chvílí událo. Ramses mohl v klidu prohledat všechny skrýše, které tu s bráškou měli. A když se potvrdilo jeho chmurné podezření, že Tulamor junior ani v bytě, ani v domě není, nahoru se už nevracel. Ano, Ramses se odhodlal.
1: Musím bratra najít. Co se stalo, je taky moje vina. Neměli jsme tam chodit. A když profesor bráchu chytil, tak jsem se měl radši taky nechat chytit a ne vzít roha a pak se krčit za trámem a poslouchat, jak táta zuří.

0: Kudla Dederon se zmocní amuletu. Někdy se příběh vleče a pak se najednou rozběhne všemi směry tak rychle, že jeden neví, za který konec ho má chytit. A někdo se může z příběhu i vytratit. Například, kam nám zmizel Jihlík. Jihlík se vrátil do Kilimandžára. Klub už byl zavřený železnou mříží. Jihlík se dostal dovnitř světlíkem. Vypadalo to tady jako po bitvě. Židle rozházené, na podlaze kaluž vody a v ní zapomenutá polobotka a blízko vchodu několik ponožek. Ty tady jistě vytrousili divocí lichožrouti, když je Jihlík svou sprchou vyhnal. Teď začal systematicky prohledávat všechna místa, kde mohl přirvačce přijít o svůj amulet. Konečně. Támhle v rohu za basou prázdných pivních lahví něco vykukovalo. Ano, byl to jeho kožený váček s amuletem. Jihlík si ho chtěl přitáhnout, ale váček ucouvl. Tak znovu chňapl po něm, ale váček uskočil. Jihlík se po něm vrhl, přepadl přes basu piv a nad ním se ozval škodolibý smích.
1: Já jsem věděl, že se pro tu věcičku vrátíš. Zubil se Kudla Dederon a tak jsem si tu na tebe počkal.
0: Výsměšně komíhl amuletem Jihlíkovi před očima.
1: Co to je?
0: Vrať mi to.
1: Co je to? Opakoval Dederon. Ono to má nějakou cenu.
0: Jenom pro mě. Je to dárek od maminky. Sotva to slovo Jihlík vyslovil, už toho litoval. Dederon přímo zařičel. V životě zřejmě neslyšel směšnější slovo než maminka.
1: Od maminky, od maminky.
0: Opakoval a škytal smíchy. Jihlík se na něho skokem vrhl, ale tentokrát se už Kudla Dederon nenechal překvapit. O krůček ustoupil a nastavil mu nohu. Jihlík přeletěl a narazil hlavou o roh stolu. Na chvíli ho to omráčilo. Dederon ho jednou rukou zvedl ze země, jako by ho sevřeli kleště. Jihlík se marně snažil vytrhnout.
1: Tak už dost raní,
0: zavrčel ten vychrtlý lichožrout.
1: Teď mě dobře poslouchej, Jihlíku. Líbíš se mi. I když máš tak srandovní jméno a vypadáš jako jedináček. Umíš se porvat a myslí ti to. Jak jsi nás pokropil, toho si, kámo, fakticky cením. A chci tě vzít do party.
0: Do jaký party? Kudla uvolnil sevření. Jihlíka brnělo celé tělo.
1: Slyšel jsi někdy něco o velkým šéfovi?
0: Řekl Dederon. Jihlík zavrtěl hlavou.
1: Celý horní město mu patřilo. Jenže už je to dávno. V najlonovým a Dederonovým věku. O té době si snad něco slyšel, ne?
0: To jo, řekl Jihlík. Od dědy.
1: A já si říkám Dederon, protože chci být jako on. Padre, kmotr všech kmotrů, Tulamor senior. Ha, už teď můj gang ovládá celý dolní město, ale to mi nestačí.
0: Jihlík mu vytřeštěně skočil do řeči. Tulamor senior, tak ty ho znáš? Jihlík horečně přemýšlel. Má mu říct, že je to jeho strejda? Otec dvou bratránku Ramsese a Tulamora juniora?
1: Tak co je?
0: Jihlík se vzpamatoval. To jméno jsem už někde slyšel, řekl zadrhlým hlasem.
1: Tak vidíš, ale je to dávno otepsaná veličina. Brzy budu velkým šéfem já a ty to se mnou můžeš dotáhnout daleko.
0: Ale já nechci, řekl Jihlík pevně.
1: Ale tohle chceš, ne?
0: Kudla Dederon mu před očima zamával amuletem a zároveň dvakrát hvízl. V tu chvíli se odněkud přiřítil.

0: chytili dva lichožrouti s rezavými špendlíky v uších, vzali Hihlíka mezi sebe, sešli s ním do sklepa. Tak tady mě zavřou mezi odpadky a krysy, pomyslel si Hihlík. Voda je lichožroutům protivná, ze psů jde strach, ale ještě horší jsou krysy. To vám říkám až teď. Hihlík nedokázal zakrýt svůj strach a kudla Dederon i jeho parťáci se tím ohromně bavili. Můžu tě tady nechat, ušklíbl se, ale neudělám to. Něco mi říká, že by tě byla škoda. A pak přikázal, zavažte mu oči. Hihlík měl v mžiku šátek na očích. Tak to je konec, pomyslel si. Viděl jen tmu a v ní rudá kola. Uslyšel zaskřípění a tvář mu olízl vlhký průvan. Pak ho popadlo čtvero rukou a letěl. Dopadl na všechny čtyři. Strhl si šátek z hlavy, stál na chodníku.
1: A teď upadlo, hoj!
0: Kudla Dederon to řekl docela přátelsky.
1: Když dostaneš rozum a dáš se k nám, tak ti to vrátím, no. Víš, kde mě najdeš?
0: Kde? Zeptal se Hihlík až pokorně. Věděl, že tuhle bitvu prohrál.
1: Tady kolem Kilimandžára se vždycky někdo z mýho hochu potlouká. Dovedou tě až za mnou.
0: Víc už se Hihlík nedozvěděl. A i kdyby se chtěl ještě na něco zeptat, nebylo koho. Zůstal v tajemném dolním městě docela sám.
2: Lichožrout mé ségry bošky, labužníky na ponožky.

0: On vážně nic jiného nejí. Fakt.
1: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Klub Rádia Junior. Ahoj všichni, posloucháte čtvrteční Klub Rádia Junior s Evou. Protože jsou prázdniny, tak budeme mít lifestyleové kluby, na které jste se mnou zvyklí celých 5 dní v kuse. No a dnes už je čtvrtek, čeká nás 4. lifestyleový host. Naším dnešním hostem je Tereza Menclová alias Teru, fotografka a horská průvodkyně. Teru provází na severu Evropy, ale taky v horách, a to nejen u nás v Česku, ale taky v Alpách nebo třeba v Himalájích. Má Teru ještě nějaké nesplněné cestovatelské sny a co jí vlastně přitáhlo k severu? Na to se jí budu už za chvilku ptát. Teru, zdravím vás, díky, že jste dorazila k nám do studia Rádia Junior.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Co by tak o vás, holky a kluci, co nás právě teď poslouchají, měli vědět a nezaznělo to v tomhle kratičkém úvodu? Je něco na start, co je důležitý?
1: Wow, asi si myslím, že vlastně zaznělo úplně všechno to nejpodstatnější. Možná bych ještě k tomu řekla, že tak jako obecně prostě žiju v souladu s nějakým jako dobrodružstvím. Jsem asi tak napůl profi dobrodruh, bych se nazvala, víc než průvodkyně, takže to mě napadá doplnit.
0: Profi dobrodruh, to je dobrý označení. My si dáme první písničku a pak už mám na Teru spoustu otázek.

0: V dnešním klubu Rádia Junior si budu povídat s Terou Menclovou, horskou průvodkyní, profi dobrodružkou a fotografkou. Jak je teda vlastně ten nejsprávnější popis vaší profese? Hlavně fotografka, hlavně průvodkyně, hlavně cestovatelka nebo úplně ještě jiný pojmenování?
1: Já si myslím, že to, nebo nikdy jsem asi neměla úplně velkou potřebu se nějak nálepkovat konkrétní, jako konkrétním labelem, konkrétní značkou. Mám pocit, že vlastně všechno, co dělám, tak nějak se hezky prolíná a kombinuje dohromady, že se to vzájemně doplňuje. Když třeba průvodcuju s lidma v horách, tak zároveň i fotím, aby měli z toho i nějakou památku. Uh-huh. Do toho teda pak doma fotím i nějaký zakázky samozřejmě, ale snažím se vlastně všechny ty činnosti, co dělám, aby byly v nějaký jako vzájemný symbioze.
0: Ještě než si budeme povídat podrobněji třeba o severu, ale i o jiných cestovatelských dobrodružstvích, tak já jsem na vašem webu i na Instagramu viděla, že si říkáte Teru, což je jedna z forem jména Tereza, ale vlastně docela neobvyklá, ještě jsem ji neslyšela. Tak jak to vzniklo, Teru?
1: To vzniklo na střední, kdy mi tak začali vlastně říkat někteří spolužáci jako zkráceně. A já teda od malinka nemám ráda, když mi někdo říká Terezo, protože prostě to bylo takové to označení, když jsem zlobila ve škole, nebo rodiče, když se na mě zlobili, tak jsem byla vždycky Tereza, je to takový tvrdý, takže vlastně nějak se uchytilo to Teru, slyším na to nejvíc a pak právě tím, že to není úplně tak typický, tak jsem to začala používat i jako nějakou svoji značku.
0: A kdybyste měla popsat svůj život jenom třema slovama, tak jaká byste použila?
1: Určitě teda dobrodružství. Uh-huh. Nemusí to být nutně cestování, protože si myslím, že to dobrodružství může člověk zažívat fakt úplně všude. Takže dobrodružství, nějaká hyperaktivita a zvědavost.
0: Super. A teď už mě zajímá, kdy vás poprvé napadlo, že byste chtěla prostě pracovat hlavně venku, outdoor a u toho cestovat?
1: Tak ono se to začalo už rýsovat vlastně ještě, když jsem byla na škole, na střední právě, kdy si pamatuju, že jsme jeli se školou do Tater a tenkrát jsme vylezli na Baraněc, jednu z takových jako vlastně dvoutisícovek, co tam je v Západních Tatrách, a pro mě to po letech byl jako první takový jako fakt vrchol, který jsem nějak vyšla a strašně se mi to tehdy líbilo, i když jsme měli úplně na nic počasí, ale nějak už tehdy mě to jako chytlo a vlastně jsem si říkala, že jednou bych si třeba mohla zvládnout vyjít i něco vyššího. A pak mě samozřejmě semlelo trošku studium, práce, počátek kariéry, ale někde v sobě jsem měla právě to, že bych ideálně chtěla trávit co nejvíc času venku, protože to je to, co mě naplňuje. Takže to mě nejdřív dovedlo k tomu, že jsem začala fotit na volné noze a víc pracovat v terénu, ale focení jako takové pořád zahrnuje strašně moc postprodukce na počítači. Ta práce vlastně v tom terénu je dost minoritní, tak jsem potom si říkala, že bych chtěla ještě teda zkusit jako víc být venku a to mě napadlo, že si udělám licenci horské průvodkyně.
0: No a co vše je potřeba k tomu, aby právě člověk se mohl stát horským průvodcem? Co obnáší to splnit tu licenci?
1: Tak musí se nejdřív teda přihlásit vlastně vůbec do toho kurzu, protože u nás existují jenom dvě legální horská povolání a to jsou horský vůdce a horský průvodce a každé to povolání je vlastně navázáno na státní spolek a je vázáno teda státní zkouškou, kterou musí člověk absolvovat, aby potom měl tu licenci a mohl se tím reálně živit jako komerčně. Takže já jsem se přihlásila teda do Českého spolku horských průvodců na první vstupní blok, kde jsem už musela předložit, že mám nějaké zkušenosti s pohybem v horách, seznam tur, co jsem už absolvovala, plus jsem musela teda absolvovat nějak jako ukázat, že jsem kompetentní po lidské i té techničtější stránce. to dělat, no a pak na to navázalo teda vzdělání, který trvalo zhruba 2,5 roku, něco takového, kdy jsem absolvovala různý kurzy od první pomoci až přes lavinovou záchranu a orientaci, meteorologii a další věci.
0: Ty jo, no tak není toho úplně málo, ale je to důležitý, protože v horách se může stát v podstatě cokoliv. No a ještě mě tak k tomu napadla navazující otázka, jaký je rozdíl mezi tím vůdcem a průvodcem? Mm-hmm.
1: Vůdce je vlastně ten, co má úplně tu nejvyšší licenci, je to člověk, který reálně si klienty navazuje na lano a jde s nima třeba Mont Blanc, Matterhorn, takový ty už jako techničtější, náročnější vrcholy. Cokoliv, co je pěší, trekovatelné, tak spadá vlastně do pravomoci jako horských průvodců. My si v podstatě z principu nemůžeme klienty vázat na lano. Lano používáme pouze v případě nějaký nouze. Když by se něco stalo, tak jako v takovej moment potom lano sebou nosíme taky, ale nenavazujeme teda a nelezeme s klientama.
0: No tak konečně vím ten rozdíl. No a ještě mě zajímá, já jsem se dočetla, nevím jestli správně, že už vás jako dítě bral táta do kopců, ale že to nebylo úplně to nejoblíbenější. Tak jak se z dítěte, který není úplně fanoušek a trošku brblá, stane člověk, který prostě v těch kopcích provádí, kde došlo k té změně?
1: Já myslím, že to do mě rodiče zaseli. To tam určitě jako je nepopíratelně, protože už jsem vlastně ještě před rozhovorem zmiňovala, že moje rodina pochází z Krkonoš, takže já jsem na těch horách částečně vyrostla. I když jsme potom se přestěhovali do Polabí, tak vlastně tu rodinu máme v Krkonoších doteď, takže já jsem tam trávila letní prázdniny, zimu, táta mě naučil velmi v brzkém věku lyžovat, jako vedl mě vlastně tady k těmhle jako outdoorovým zážitkům už nějak od malinka, akorát samozřejmě jako dítě moc nemáte, nevidíte úplně motivaci v tom, jako drápat se třeba na ještě, když tehdy ještě fungovala lanovka, všichni jeli lanovkou a my jsme tam chodili pěšky, tak to zrovna takovej výlet, který mi hodně utkvěl, že mě to vůbec nebavilo. Tak si myslím, že tam spíš byl problém v tom, že znám spoustu malých dětí, který jako hory baví, ale spíš, že to třeba ty rodiče umějí udělat víc jako, zajímavě, víc jako nějakou misi, bojovku, něco, ale jak vlastně je to jenom o tom chození. A naši jako hodně chodili, že to byly fakt i dlouhý vzdálenosti, tak prostě tam to mě moc nebavilo. No,
0: chápu. Tak ale holky, kluci, vidíte, že i když vás to teď třeba nebaví, tak to neznamená, že se z vás jednou nestane horský průvodce. Nic není ještě ztraceno. No a vy jste vlastně procestovala velký kus světa, tak dá se říct, která ta část toho světa vám nejvíc přirostla k srdci?
1: Určitě to je ten zmiňovaný sever Evropy, že to je taková, já prostě strašně tíhnu k těm chladnějším krajinám, taky jsme se bavili, že vlastně ty současná horka nám nedělají úplně dobře, tak já zároveň ani jsem nikdy asi jako dítě se vyloženě neužívala takový ty mořský dovolený a dlouhý pobyt na sluníčku, jako to je moje noční můra, takže principiálně mě hrozně baví to chladný počasí a zároveň právě se mi strašně líbí, že severský národy hodně žijou v souladu s přírodou a taky, že ta příroda, člověk je tam s ní v takým větším kontaktu ve smyslu toho, že přece jenom je tam hodně, poměrně nízká hustota zalidnění, ale zároveň prostě nádherná divoká příroda, často teda divoká až moc, ale vždycky se mi líbilo, že tam jsem měla fakt na severu často pocit, že jsem jako daleko od civilizace, i když tomu tak třeba nebylo, jako reálně, ale ten pocit takový té velikosti přírody, to se mi tam strašně líbí. A to pak mám hodně právě i v tom Nepálu, kam už se jako vracím několik let, tak Himaláje jsou nejkrásnější hory. Jsem o tom přesvědčena.
0: Po další písničce si budeme dál povídat o severu, s Terou, tak poslouchejte.

0: V klubu se dnes povídám s horskou průvodkyní, fotografkou Terou Menslovou. My máme celé léto jako téma expedici Sever. Povídáme si o severských zemích, posloucháme díla severských autorů. Proto Teru ohledně Severu taky trochu musím podrobněji vyspovídat. Já jsem se dočetla, že Island, kde jste nějakou dobu taky žila, je vaše srdcovka, že vám tam sedí téměř vše, krajina, lidé, kultura, hudba. Co je to něco, co byste, kdybyste mohla 100% přenesla z Islandu do Česka, kdyby to šlo?
1: No, asi bych přenesla to nastavení Islanděnů jako v pozitivním smyslu. Oni mají hrozně hezký takový rčení jako teta redast islandsky, znamená to všechno dobře dopadne. A mně se to vlastně hrozně líbí v tom smyslu, že mám pocit, že ten jako Islanděni takhle fakt žijou podle tohohle mota. Je to hodně samozřejmě daný tím, že oni jsou tam opravdu část roku vydání na pospas všem možným živlům, takže byly tam obrovský jako v historii třeba erupce sopečný, fakt ten, myslím si, že ten život na Islandu je náročný sám o sobě dost, ta příroda tam opravdu hraje prim, takže oni navzdory tomu, že jim bouchne třeba sopka za barákem nebo přijde nějaká obrovská vichřice, tak se jako udržou tohleto pozitivní nastavení, což mi přijde hrozně hezký.
0: Že? No jasně, to je skvělý. Mně přijde, že my Češi to často máme minimálně co se týče přírody daleko jednodušší a že bychom byli takhle optimističtí, to úplně není v povaze českého národa, takže všechno dobře dopadne, to si můžete holky a kluci vzít od Islanďanů. No a je naopak něco, co naopak třeba z Islandu nebo z Norska vám vůbec nechybí a u nás byste to ani nechtěla, nebo nic takového není?
1: Teď, když se nad tím zamýšlím, tak možná vysoký ceny. Jakože, i když samozřejmě s rostoucími cenami i u nás se ty rozdíly poměrně smazávají. Pamatuju si doby, kdy jsem poprvé jela do Norska 10 let zpátky, jakože Norsko bylo tehdy fakt pro nás drahá destinace, tak teď už se to ty rozdíly jako smazávají docela dost, ale přece jenom pořád jsou to jako dražší země. Takže v tomhle ohledu, ale pak jako reálně nic dalšího mě úplně nenapadá.
0: No a jakou severskou zemi byste doporučila navštívit tomu, kdo se severem úplně začíná, nikde ještě nebyl, tak kde by měl začít?
1: No to zase záleží, co vlastně od toho člověk trošku očekává, nebo co má i rád, jako typově, protože ona ta, my máme občas tendence sever brát jako jeden celek, jako geograficky, ale vlastně každá ta země má přece jenom trošku něco jiného, v něčem jiným je jako zajímavá, takže Norsko vždycky doporučuji lidem, co milují hory, protože ty hory jsou tam naprosto nádherný a je to fakt jako země, kde lidi žijou outdoorem. Ale pak zase například třeba takový Finsko za mě je spíš pro lidi, co mají například rádi fakt takovou tu krásnou pohádkovou bílou zimu, protože když už chce jako někdo zažít takovou tu prostě ještě exzimu v obrovský mrazy, krásně zledovatělý stromy, polární záře a tak, tak na to je zase nejlepší podle mě Finsko. A potom Island je zase přesně, když jako taká země kontrastů, kde na malém prostoru máte vlastně úplně všechno. Jsou tam vulkány, jsou tam černé pláže, jsou tam ledovcové laguny, ledovce, hory. Takže vlastně nedokážu asi vypíchnout úplně jenom jednu, ale spíš bych si řekla, za co jako od toho člověk očekává. No.
0: No a co je podle vás na severu tím největším dobrodružstvím? Je to asi zase těžký, když ty bereme furt ten sever jako je jedno, tak klidně z nějaký země, kterou vyberete. Je to třeba něco spojený s drsným počasím, s tou zimou nebo s tou samotou, nebo je to úplně něco jiného?
1: Myslím si, že určitě velký faktor je počasí. Mám takhle i zkušenost s lidma, co se mnou jezdí na výjezdy právě na Island do Norska. Většina z nich mi říká na konci zájezdu, že takhle jako vlastně drsný počasí ještě nikdy nezažili. Zažila jsem se skupinou minus 40 stupňů ve Finsku, zažili jsme 100-kilometrový vítr na Islandu, zažili jsme fakt jako šílený přívalový deště v Norsku, takže asi je důležitý, když vlastně člověk jede na sever, tak trošku se připravit na to, že azurový počasí nebo azuro rozhodně není záruka, že třeba se ani neukáže sluníčko, že tam jako hodně věcí se vlastně i těch aktivit, co pak člověk dělá na té cestě, se bude odvíjet podle toho, jestli zrovna počasí bude přát nebo ne. To si myslím, že je vždycky největší zkouška. A pak ta izolovanost, to si myslím, že spíš je taková potom pro většinu lidí jako zajímavá zkušenost, jako vůbec naladit se na to přesně, že jsme na Islandu a teď oni mi řeknou uprostřed ničeho, že by si rádi dali nějakou dobrou kávu, ale dobrá káva je třeba 150 kilometrů daleko, takže pak jako zase mi to přijde hodně poučný v tom, že si jako uvědoměj, jak máme všechno vlastně tady u nás na dosah. Každý jako ten komfort máme prostě někde jinde a přece jenom tady u nás, jako když se rozmyslíme, že chceme dobrou kávu nebo dobrý jídlo,
0: tak to není 150 kilometrů.
1: Není to 150 kilometrů.
0: A pro vás na severu nějaký místo, kam se vracíte pořád dokola, protože prostě vás konkrétně nikdy neomrzí?
1: Určitě Lofoty. Kdybych měla vypíchnout jedno jediný, tak Norsko, sever, Lofoty. Konkrétně je to vlastně norský souostroví, který je na dílku dlouhý nějakých skoro 170 kilometrů a jsou to takový malý ostrůvky pohromadě, jsou spojený tunely, někde mosty a tam si jako člověk může fakt zažít přesně i to šílený, divoký, proměnlivý počasí, zároveň ale spoustu nádherných přírodních jevů. V létě je to půlnoční slunce, kdy tam vůbec dva měsíce nezapadá sluníčko, takže jako takový ten nekonečný den. Potom zase v zimě nádherný polární záře, takže jako Lofoty za mě jsou taková největší srdcovka.
0: To navazuje na moji další otázku. Kdybyste si mohla vybrat polární záře, velryba, sopka nebo sop, co nebo koho byste chtěla potkat jako první nebo vidět?
1: Určitě polární záře, to byl jako můj největší sen už roky a nakonec jsem je viděla. Vůbec jsem to vlastně nečekala, protože poprvé jsem polární záře viděla zase 10 let zpátky, ale na Islandu a bylo to na konci srpna, kdy vlastně ještě to není ani hlavní jako sezóna polární září, ale on ten jev se děje jako kontinuálně po celý rok, jenom tím, jak na severu část roku vůbec se nestmívá, tak jako nejsou viditelný. Ale vlastně v ten srpen, konec srpna, už normálně zapadá na Islandu sluníčko a fakt úplně poslední večer, co jsme byli v Reykjavíku, tak si pamatuju, že jsme šli na nějakého místního folkového zpěváka se podívat a pak jsme vylezli ven a tam prostě byla nad náma polární záře, tak to byl tenkrát hodně silný zážitek.
0: Tak to mám podobný, protože když jsme byli na Islandu, tak jsme tam taky byli nějaké konci srpna, takže jsme moc nedoufali. A když už jsme byli v Reykjavíku na letišti a šli jsme z autobusu na to letiště, tak tam najednou byla polární záře. Já jsem tomu vůbec nemohla uvěřit, že jsem čekala, že už bych ji když tak viděla někde víc v divočině nebo prostě víc v tom přijatelném čase, takže jsem byla nadšená, že ještě než jsem ten Island odpustila, tak jsem měla šanci ji vidět. Poslední taková severská otázka, než se posuneme do hor. V čem se podle vás vy sama nejvíc podobáte třeba konkrétně těm Islanďanům, protože s Islandem máte asi nejvíc společného?
1: Tak asi určitě možná tím vnitřním nastavením jako ve smyslu, že jsem jako spíš introvert, byť pracuji s lidma, tak jsem jako přeučený extrovert, ale reálně jsem člověk, co čerpá hodně energie ze samoty a z přírody. Takže mi vůbec nevadí třeba ta izolovanost nebo vůbec mi nevadí i nějaký jako špatný počasí tím, že já jsem spíš jako ten chladný typ a mám radši to chladný počasí, tak vlastně celkově mi přijde, že tohle jako tam mám asi nejvíc společného s nima.
0: My si teď dáme další písničku a pak se vydáme trochu víc do hor, když tu přede mnou sedí horská průvodkyně.

0: klubu dnes mám horskou průvodkyni, taky fotografku Teru Menclovou. Provázíte často i po horách, tak co je na horách to nejvíc? Výhled, ticho, námaha nebo pocit po tom, co to člověk zvládne?
1: Všechno dohromady. Je to vlastně, často se nad tím sama zamýšlím, že se mě na to často i lidé ptají, co tam vlastně chodím hledat. Já nemám úplně nějakou asi konkrétní odpověď, nebo nechci zabíhat do nějakých jako takových těch plitkých řečí o tom, jako jak tam překonávám samu sebe. Samozřejmě, že ano, ale vlastně mě se líbí, teď jsem to docela hezky pojmenovala na Araratu se skupinou, když jsem byla, že pro mě vždycky v horách se cítím, jak kdybych byla v jiném světě. Jsem tam jako daleko od takových těch mých běžných starostí s prací a se vším kolem, ale vlastně v těch horách se vždycky vytváříme, ať už se skupinou, nebo já sama, nebo s parťákem, takovou jako mikrorealitu, takovou naší bublinu, kde vlastně pak řešíme jenom ty nejzásadnější věci existenční, takže jako, aby jsme se měli kde najíst, aby nám bylo teplo, aby jsme měli kde spát, aby jsme prostě zůstali v bezpečí a vlastně mi přijde, že potřebuji víc být asi v kontaktu s těma primárníma potřebama svejma, protože přece jenom pak v tom schonu každodenním ve velkých městech jako často tady tyhle věci jsou až jako druhotný, protože potřebujeme plnit cíle a deadliney a všechno možný, takže já jsem ráda, že ten svět pro mě v těch horách je od tohohle oproštěný.
0: Taky by mě zajímalo, jestli i horský průvodkyni se někdy v horách může stát to, že si řekne, proč jsem sem vůbec slezla.
1: Tak stalo se mi to párkrát, ale spíš právě většinou, že jsme se dostali do nějaký jako neúplně dobrý situace. Loni například nás s partnerem, to teda nebylo s klienty, ale byli jsme líst v Chamonix v okolí Mont Blancu a ve stěně skalní nás zastihla bouřka, o který jsme nevěděli. Lezli jsme totiž v mlze, takže jsme ani neměli jako přehled o tom, co se děje na obloze, a to třeba zrovna byl moment, jako když jsem si tam přála fakt nebýt, ale jinak to jako nikdy nemám, že bych si řekla, jako nechci tady bejt nebo nelíbí se mi tu.
0: No a co vám teda pomůže, když jste třeba už strašně unavená, ale ještě konec je daleko, nebo ještě má člověk toho před sebou dost, tak co mu tak pomůže, aby to zvládnul?
1: Tak jednak to, že samozřejmě přesně začnou hrát ty primární potřeby jako tu nejdůležitější roli, takže já většinou, když se pak začnu jako trošku lámat psychicky, tak se snažím soustředit na ty nejaktuálnější, nejpalčivější problémy, co si potřebuju vyřešit, takže se ptám, nějak se snažím zhodnotit svůj stav. Je mi zima, nebo mám hlad, nebo prostě mám žízeň, nebo si něčeho bojím, jako většinou se neutápím v těch pocitech, ale spíš se snažím jako racionálně si pojmenovat, co se mi teda teď zrovna děje. A potom takový jako, protože mě hodně baví třeba i vytrvalostní sporty, běhám ultramaratony, tak v takových pak těch náročných chvílích si vždycky říkám, že jako vlastně v podstatě každý den, ať je jakoliv těžký, nakonec rychle uteče a budu za chvíli na něj vzpomínat jako už na nějakou jako dávnou minulost, takže ono je to všechno prostě, i to utrpení je pomíjivý, no, svým způsobem.
0: To je dobrá pomůcka. No a jak poznat, že je někdy potřeba prostě říct, dneska to otočíme, nebo dál už nepůjdeme? To je podle mě asi, když to dělá člověk sám za sebe rozhodnutí, tak je to taky jiný, než když to musí třeba udělat za celou skupinu, jako ten průvodce.
1: Tak právě to je ta věc, na kterou nás se snaží v tom vzdělání připravovat, protože tím si myslím, že se hodně horští průvodci, vůdci právě oddělují nebo odlišují od běžných turistických průvodců. Právě, že my musíme pořád jakoby vyhodnocovat rizika a nějak pracovat s risk managementem. Takže samozřejmě řešíme počasí, řešíme stav skupiny, neustále si občas připadám teda taky trošku jako máma potom u těch lidí, že vlastně pořád jenom zjišťu, jak jim je, jestli hodně jedli, jak spali, vlastně tak nějak se snažím pořád jako vyhodnocovat, jak na tom ta skupina je, a potom teda ty objektivní rizika, jako tam samozřejmě to už je takový, jako trošku bychom šli víc do hloubky, ale specificky nepoženu se někam, když nemám 100% jistotu třeba před bouřkama, v zimě zase vyhodnocujeme lavinový terény, jsou tam nějaký znaky, který člověk může už vyčíst jako z počasí nebo potom i z terénu, který ho můžou varovat dopředu. To samý u těch bouřek třeba taky jako na túře se dá dobře pak už rozeznat, jako kdy to riziko je. Takže je to pořád o tom jakoby koukat se kolem sebe a vyhodnocovat a pak taky trošku věřit i tomu svému vnitřnímu pocitu. Když se to člověku nezdá, tak za mě spíš otočit.
0: Takže by se dalo říct, že je odvážnější se umět včas vrátit, než pokračovat?
1: Myslím si, že určitě, a zvlášť v dnešní době, která hodně oceňuje výkony a oceňuje velký výkony, tak jako tím, že pak člověk třeba je hodně se soustředí na to, že teda má zvládnout nějaký vrchol a že za to dal ty peníze a že už se tam třeba nikdy nepodívá, tak mi občas připadá, že tyhle věci jako zaslepí ten reálný úsudek toho, že třeba už je právě moc vyčerpaný, nebo když bude pokračovat ve výstupu, bude na vrcholu příliš pozdě. To znamená, pak tam je riziko například té bouřky, nebo že už nebude mít sílu se vrátit, nebo skončí za tmy někde a podobně. Takže připadá mi, že občas jakoby právě větší hrdinství je říct si, jako jdu dolů, než budu pokračovat.
0: To je docela důležitá message před naší další písničkou, už poslední, protože pak už nás čeká posledních pár otázek na Teru.

0: dnešním klubu si s Terou Menclou povídáme o horách, o severu. Teď možná zmíníme i trošku víc fotografování, uvidíme, na co ještě zbyde čas. Ještě ale k horám. Dočetla jsem se, že jste o sobě říkala, jsem výhledový typ. Tak jaký je ten nejhezčí výhled, který jste v životě viděla?
1: Je, těch by bylo, ale jako určitě mám pár takových asi hodně ikonických výhledů pro mě osobně. Jeden z nich je například právě vycházející slunce, když jsme se dohrabali na vrchol Kilimandžára se skupinou, tak to bylo spíš tak jako hodně zasloužený v ten moment. Potom západ slunce v Krkonoších nad Sněžnými jámami, kde mě teda můj partner požádal o ruku, tak to bylo taky pro mě hodně takový jako symbolický. A já teda osobně, byť bych mohla jmenovat jako tisíce výhledů různě po světě, tak strašně mám ráda zimní západy sluníčka na našem Ještědu v Liberci, protože tam strašně často bývá inverze, taková zamlžená, kdy vlastně dole je mlha a člověk jakoby stojí nad mraky a kouká na to zapadající slunce, a to je za mě jako fakt jeden z nejhezčích výhledů, co jsem vůbec zde viděla.
0: No vidíte, holky a kluci, jak to není tak těžký zažít taky, tak to můžete s rodiči společně zkusit. Ještě docela otázka, co mě tak napadá. Může být dobrý horal i člověk, který není velký sportovec, nebo to jde ruku v ruce?
1: Myslím si, že určitě je potřeba nějaká základní fyzická kondice, jako lepší fyzická kondice, ale zároveň si myslím, že nemusí člověk běhat ultramaratony nebo prostě být jako fakt fyzicky top atlet, aby si nemohl užít hory. Hory se dají krásně užívat i pomalu v podobě nějakého trekování, chození s batohem, vícedenních přechodů, chození na túry. Samozřejmě pak, když už člověk chce vyrážet do vyšších kopců, tak jsou na to spíš než jenom fyzička navázány, taky nějaký technický schopnosti, co by měl umět. Pak už to je třeba pohyb po ledovci, orientace v horském terénu, všechny tyhle věci, to už jako potom je samozřejmě trošku něco jiného, ale myslím si, že na takový běžný chození si to může člověk užívat vlastně i v jakýmkoliv věku, stavu a podobně.
0: No a jak jsme zmiňovali chození s batohem, tak co nejzbytečnějšího jste kdy táhla v batohu?
1: No, tak to já mám právě takhle jako hodně vtipnou story z mého...
0: No, tak to my chceme slyšet.
1: Z prvního Nepálu, to byl můj první úplně vícedenní přechod, co jsem kdy šla, když nepočítám nějaký túry v Čechách, a právě jela jsem na přechod kolem Manaslu, bylo to na 10 dní a v té době jsem neměla skoro žádný zkušenosti s tím, jak si jako zabalit nebo co vlastně na takovou cestu jako můžu všechno potřebovat. Takže jsem si jako nabalila fakt spoustu věcí, které byly úplně zbytečné. Typicky, že jsem měla asi 5 triček, měla jsem na každý den čistý ponožky, ono ve výsledku pak takový ty jako plecháček, pak tamhle jsem si vzala, co kdyby náhodou, tak jsem táhla asi 3 knížky a spoustu takovýchhle věcí. Tak samozřejmě pak jsem jako časem dospěla k tomu, že to je zbytečný, že ve výsledku stejně člověk na té cestě nosí 3 věci dokola a taky stačí zainvestovat do nějakých kvalitnějších materiálů, třeba to merino, který je jako proslulý tím, že prostě ani po více dních nesmrdí, tak
0: se to prostě, vyplatí.
1: Ano, tak se to pak vyplatí vlastně nějak jako zrevidovat tu výbavu.
0: A teď ještě aspoň 2 otázky k focení. Jak vznikla vaše láska k focení a co je třeba to, co fotíte úplně nejradši?
1: Ta láska k focení tam byla asi opravdu od malička. Já si pamatuju, jak jsem kdysi k Vánocům dostala od rodičů takovej ten malej plastový jednorázový foťák. Ještě Barbie to byl brand, takže byl celý růžovej. A na ten jsem nafotila asi v 7 letech prostě můj první jako film. A vlastně mě hrozně bavil ten proces toho jako nejen focení, ale pak i těšení se na ty výsledné snímky. Takže tam nějak jsem začala tohle vlastně pak vyžadovat i od rodičů, když jsme jezdili na dovolený, měli jsme ten kompakt jako na, ještě na film, tak jsem taky jako pak už většinu fotila já, pak nějaký první foťáky, co jsem dostala a tak. No a vlastně se to přeneslo potom až do výběru mýho studia na vysoké škole, protože jsem vlastně chtěla vyprávět obrazové příběhy, tak jsem pak začala studovat žurnalistiku a se specializací teda na tisk a fotku. Takže pak jsem měla možnost si zase fotit i na film, že jsme měli černou komoru ve škole a tak, tak to mě bavilo jako hodně. Samozřejmě teď už fotím primárně na digitál, protože na to nemám úplně čas, je to i finančně docela nákladný a tak, ale úplně nejradši asi stejně fotím tu přírodu, že to přece jenom je taková jako pro mě fakt meditace. Co se týče zakázek, tak tam fotím hlavně primárně lidi a pak při průvodcování taky pracuji s lidma, takže pak jsem ráda za ty činnosti, kde vlastně si to můžu dělat jako v tichosti.
0: No a dá se říct, co je těžší, jestli udělat fakt skvělou fotku nebo ujít 30 kiláků?
1: Tak v tuhle chvíli bych už řekla, že někdy udělat tu skvělou fotku, že přece jenom za ty roky, co se pohybuju v horách, jako takřka skoro jako denně, víceméně tím, že už teď žiju na horách, tak fakt jako jo, chodím jako běhat do těch kopců, tak mi přijde, že jako fakt takových těch top fotek mám jenom pár ve svém jako portfoliu, ze kterých jsem úplně jakože nadšená a že tohle je ono, kde se to potkalo, prostě moment, světlo, všechno dohromady, jako přijde mi, že to není úplně jednoduchý.
0: A moje úplně poslední otázka, protože naše povídání už se nachýlilo k úplnému konci, je, jaký je váš další cestovatelský sen, pokud ještě nějaký nesplněný je?
1: Ještě pořád je dost nesplněných snů. My se právě s partnerem vlastně říkáme často, že máme tolik plánů, že bychom na to potřebovali víc životů. Ale jeden z mých jako velkých, velkých snů je určitě Patagonie. Tam bych se chtěla podívat jako zalezením, prostě přírodou, všechno dohromady. Antarktida samozřejmě, protože, jak jsem říkala, mám ráda severské oblasti, mám ráda, lákají mě polární oblasti. Fakt to bych chtěla vidět velmi. A potom Japonsko z nějakého spíš zase jako kulturního hlediska, tak to je taky ještě nesplněný.
0: No tak přeju štěstí na dalších cestách a Taru moc díky, že jste dneska za náma přišla a tak krásně o tom povídala, ať se vám ve všem, co děláte, daří.
1: Já taky moc děkuji ještě jednou za pozvání a za takhle milý rozhovor.
0: Holky a kluci, to je od nás dneska z klubu všechno. Díky, že jste nás poslouchali a teď už je čas na dnešního hajaju. Čeká nás první díl seriálu Bratři Brouci. No a já se s vámi loučím. Tak ahoj.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Žili byli dva brouci. Navzájem se podobali jako správní bratři. Jen korálek víc vymýšlel, což bylo někdy dobré a někdy ne. Poslechněte si jejich první příhodu ze seriálu Bratři brouci, která dostala název Jak baňka a korálek pekli buchty.

0: kydříč. Nosil pantofle, někdy i holinky, ale to už muselo být moc mokro a muselo hrozit nebezpečí, že se pantofle utopí. Nejparádnější na Baňkově zjevu bylo sáčko. Ten jeho podivuhodný broučičí kabátek, podle starých broučích zvyklostí poněkud delší, aby se do něho dal zamontovat pořádný bzučák a na záda poleták, protože rod brouků létá. A korálek se podobal Baňkovi, jenže byl ve všem všudy drobet drobnější a celý byl jaksi lesklejší a nosil bačkory. A hlas neměl drum, drum, ale vers, vers. A víc vymýšlel, což bylo někdy dobré a někdy ne. Jednou řekl korálek, tak mám v břiše nějak smutno. A ty, Baňko? A Baňka řekl, já nemám v břiše smutno, já tam mám prázdno. Ty vlákínka, ty všelijaký nudličky a pudličky, co pořád jíme, to není žádná kloudná strava. Upečeme si buchty. A co komín? Lekl se korálek. Komín byl totiž v bídném stavu s vypadlým zdivem a Baňka se už od jara chystal, že ho vyspraví. Jen cihly mu chyběly. A co komín? Řekl korálek. Ale Baňka byl už naladěný na buchty a tak jen mávl tlapkou. Komín počká, však to ještě vydrží. Stejně nemám cihly, teď pečeme buchty. A hned lomozil v almaře, vytahoval mísu a z police sundával kyblíčky, krabičky a vařečky a všechno to hrnul na stůl. A zároveň hrabal po hrabáčem v kamnech, šoural rozčileně pantoflemi a foukal do plamínku, který vyskočil na roštu a skotačil na kupce třísek. Korálek se okouzleně díval, jak se jeho baňatý bratr otáčí po světnici a musel se usmívat. Tenhle Baňka, to je přece brácha, toho by nevyměnil za nic na světě. Jaký je hned rozpálený, jak se rozhání a jak mohutně dupe, pane. Na Baňku je vždycky pěkná podívaná, když se do něčeho dá, jenže na druhou stranu je nejlepší jít mu v tu chvíli z cesty. A co mám dělat já? Optal se korálek a Baňka řekl, ty si sedni a něco mi zpívej a tě mi při práci veselo. Podívej, jak mi to jde. Už to zvedám, už to vrhám, už to házím do díže. A sypal do mísy moučný prach, vyšplouchl tam z hrnku trochu rosy a strouhal tam snítku feniklu. A tak se korálek usadil na stoličce a začal zpívat.
1: Kde je díška, tam je šiška, tam je taky kopisto. To dej hnedle, to hned vedle, ať to máme najisto. Ať to máme, ať to máme, ať to máme najisto.
0: Hnedle, vedle, medle, pochvaloval si Baňka, ztracený v oblaku moučného prachu. Ty jsi, korálku, přece jenom skladatel.
2: Viď, řekl korálek, a teď něco do rytmu, aby zdržel vařečkou správné tempo. Správné tempo je ohromně důležitý.

0: bude buchta, buchta Valibuk. Plesky, tlesky, puky, puk.
1: A tak všelijak korálek vyspěvoval a Baňka zatím koulel a vyvaloval těsto, až uválel kulatý míč, ten vyhodil ke stropu a proměnil ho v samé malé míče, které hned sázel na plech a s usilovným fůněním celé to nadělení zasunul do trouby.
0: A jen aby vydržel komín, myslel si korálek, Baňka by si za tu práci zasloužil ty nejskvělejší buchty.
1: A zatímco se světnicí šířila buchtová vůně, bratři brouci si rozveseleně zpívali. I Baňka se rozdováděl a zpíval.
0: Drumta, drumta, tralalila, buchta, buchtu povalila, buchty, buchto, ham. A korálek zpíval vrzavým hlasem. Zizi, zizi, všecko zmizí, s budou buchty mňam.
1: A komín to pečení opravdu vydržel. Nespadl, i když Baňka ládoval do kamen jako divý a buchty se žárem pomalu opalovali, dopalovali a vypalovali, takže když je bratři brouci vyndali z trouby, zůstali nad nimi rozpačitě stát. Tyhle hnědé, celé jaksi divně tuhé buchty, nebuchty, něco broukům připomínali, jenže Baňka honem nevěděl co. Za to korálek nadšeně vydechl cihly. No ty jsi, Baňko, úplný vynálezce, to jsou báječné cihly.
0: Myslíš?
1: Bručel nespokojeně Baňka. A jak vyklápěl buchty na stůl, zaramplovalo to a zazvonilo jako opravdové cihly. A korálek, aby udělal bráškovi radost, volal.
0: Vidíš to? Slyšíš to? Ty něco vydrží, ty jsou, panečku, pevný.
1: A klepal do nich tlapičkou a chválil jejich tvar a barvu. Baňka si potají zkusil do jedné kousnout, ale nechal toho a řekl,
0: no co, cihly vlastně taky potřebujeme. A ze všeho nejvíc, volal korálek, na komín.
1: A dodal, málo platný, přece jen mám štěstí, že mám tak nadanýho bratra. A tak se Baňka zase rozveselil, vykramařil z komory zednickou lžíci, provázky, bedínku, štoudve a začal vzdívat komín. Aby mu práce šla dobře od ruky, zpíval si.
0: Buch, buch, buchli cihličky, paci, paci, pacičky. Vrzi, vrzi, vrz, a vrz, a vrz, a vrz.
1: A tak byl za chvilku komín spravený. A to je pro dnešek všecko. Uvidíme, čím nás bratři brouci zítra překvapí. Dobrou noc.
2: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
3: Rádio Junior, velká pohádka.
4: Jedno daleké království slaví, narodil se dlouho očekávaný princ, jenže příchod tří sudiček mu pěkně zamává se životem. Jak se s tím popere, to se dozvíme v příběhu o princi Malíčkovi. Na motivy pohádky Jiřího Mahena napsala Helena Sýkorová. Režie se v roce 2000 ujal Karel Weinlich. Účinkují David Novotný, Boris Rezner, Josef Somr, Eliška Balcerová a další.

0: Za pradávných časů panoval na hradě kamenném král. A ten neměl dětí. Mnoho se proto on i paní králová rmoutili, k Bohu volali, za synáčka prosili. Ale čáp ani vrána se u nich nezastavili. I bývalo z toho smutno po celé říši. Velmi smutno. A v hradních komnatách se usadila mrzutá nálada.
1: Otevři okno, Týno. Je tu horko k zadušení. A bzučí tu mouchy.
2: Hnedlinko, paní královno, jenom naleju dřímánkový čaj. Uvařila jsem ho z 12 bylin.
1: Nechci tvůj čaj. Bývá hořký jako peliněk.
2: Ale její milost po něm bude pokojně spát. Přestanou ji trápit tíživé sny.
1: Radši si nechám své sny a ty si nech babské rozumy. Můžeš jít, Týno. No, na co ještě čekáš?
2: Mám k tobě velkou prosbu, paní.
1: Povídej, ale rychle, brzy přijde král.
2: Můj synovec Matýsek, ten chlapec, co tu zametá síně, je ve vězení, že prý ukradl nějaké šperky, mezi nimi i medailonek s podobiznou pana krále, co ho paní nosila na krku.
1: Vida, můj ztracený medailonek je na světě.
2: Není. Matýsek je hodný hoch, nikdy by nic takového neudělal. To zlomyslné služky ho osočili a teď ho zavřeli do sklepení a bude prý tam sedět, dokud se nepřizná. Paní královno, snažně prosím, pomoz mu. Nemá na světě nikoho, jen mne.
1: Nic takového neudělám. Co bych se starala o cizí trápení? Mám svého dost. Pan král je spravedlivý. A co činí, dobře činí.
2: Pěkná spravedlnost, při které musí někdo plakat.
1: Tak dost. Když budeš drzá, pošlu tě do kurníku starat se o slepice a husy.

0: No, po nějakém čase se na královském komínu usadil čáp a ve věži zakrákali vrány. Radost z toho byla převeliká. Všichni se těšili, že se už brzy na hradě ozve dětský pláč. Jenže sotva svěží vítr rozfoukal staré chmury, už zase přival nové. Nikdo nevěděl, co se tehdy vlastně stalo, ale stalo se. Stalo. V bouřlivé noci se pod oknem královniny komnaty zastavily tři bíle oděné paní.
1: Jsme na místě. A přišli jsme právě včas. Vítejte, sestry osudnice.
2: Známe svou povinnost. Tam, kde se narodí dítě královského rodu, nebude chybět věštba.
3: Nikdo nás nesmí vidět ani slyšet. Tak je to psáno v knihách osudu.
2: Nikdo nás nevidí ani neslyší. Kam zavítají sudičky, tam usne i pavouk v černém koutě.
1: Komorná spí. I královna.
3: Chudinka. Je bledá jako alabastr.
1: Žádná chudinka. Čeká jí trest. Byla královnou a tím větší měla odpovědnost za osud druhých. Zapomněla na to. A proto zemře a své dítě nikdy neuzří.
2: I kdyby je uviděla, neměla by z něho žádnou radost. Hoch bude veliký jen jako malíček a nikdy nedoroste.
3: Má věštba je jiná, sestřičky. Mám právo posledního slova a to, jak víte, platí. Královna nezemře. Bude jen 20 let činit pokání a pak se vrátí. Ve chvíli, kdy svého syna potřetí políbí, princ malíček doroste do lidské výšky. Ale ten hvězdář, který nás poslouchá, za to v ten den zemře. A jestli prozradí králi, kdo je jeho syn, královská rodina se už nikdy neschledá.
0: Probudil jsem se celý vyděšený. Pot mi vystoupil na čele. Byla to pravda nebo zlý sen?
4: Otevři, mistře hvězdáři! Honem, otevři!
5: No, snad nehoří. Komorná Týna. Pojď dál.
4: Stalo se hrozné neštěstí, mistře. Královna zmizela. Právě když hodiny odbyly půlnoc.
5: Zmizela?
4: Ano. Roztřesklo se okno, zaskočila meluzína a v komnatě se objevila bílá mlha. Když se rozplynula, královna byla pryč a na stole leželo dítě.
5: Kde je to dítě?
4: Tady. Vejde se do krabičky. Podívej.
5: Je velký jako malíček. Takže to nebyl sen. To má duše stála u okna a slyšela věštby.
4: Jaké věštby?
5: Takové, co občas nechtějí a ke svému zármutku vyslechnou hvězdáři.
4: Jakoby dnes nad hradem všichni ďáblíci topili pod svými kotly. Co bude s chlapečkem, mistře? Panu králi ho nemůže ukázat, neuvěřil by, že je to jeho syn. Ujmeš se ho?
5: Vůbec to s dětmi neumím. Chtělo by to spíš nějakou chůvu.
4: Sirotaček. Je mi ho líto, ale musím z hradu pryč. Hned teď, než se tu všechno probudí, mám strach, mistře, veliký strach. Bojím se, že mi nebudou věřit a všechno na mě svedou. Byla jsem přece s královnou sama v komnatě. Nakonec by mě mohli obvinit z čarodějnictví.
5: Ale kdež? Pan král je přece soucitný a spravedlivý.
4: To je. Za to jeho soudci obcházejí spravedlnost oklikou. Můj synovec Matýsek je také bez viny a dodnes sedí ve vězení.
5: Nemá hlad?
4: Přinesla jsem trochu mléka. Ráno mu je rozřeť pramenitou vodou. Chudáček. Jestli nevyroste, bude mu ve velkém světě těžko. Ale ty mu pomůžeš, viď? Mistře, věřím, že jen ty ho moudře vychováš.
5: Dobrá, Týno. Ale bude to naše velké tajemství. Nikdo se zatím nesmí o malíčkovi dozvědět. Slibuješ?
4: Přísahám. No, spínky, maličký. Ať tě všichni andělíčci ochraňují a nic zlého tě nepotká. S Bohem, mistře, a Bůh ti pomáhej.
0: Malíček byl přeútlého zdraví a jeho vychovávání nebyla žádná lehká věc. Ale co mu scházelo na vzrůstu, tomu osud nadělil na důvtipu. Když mu bylo 5 let, už jsem ho učil číst a psát. Malovali jsme spolu písmenka jako máček a věty jako nitky. Malíček všechno rychle chápal a jak léta běžela, uměl kde co. Jezdit na zelené kobylce a jehlou jako kopím šermovat. Z hřebíku jsem mu zhotovil meč. Malíček se s ním oháněl. Koupal se v míse, otužoval se, až byl z něho chlapec jako malina.
5: Nechceš už jít spát, maličku?
6: Ne, mistře. Radši tu sedím a koukám na tebe. Jak se díváš do dalekohledu? Počítáš. Přemýšlíš, jak popotáhneš šroubky a zase počítáš. Co to vlastně děláš?
5: Pozoruji hvězdy a snažím se jim rozumět.
6: Aha. A proč jsou na nebi hvězdy?
5: Dávají nám jistotu, že někam patříme. Večer, co večery tam najdeme, můžeme k ním vzhlížet a přát si, aby nad námi bděli a vedli naše kroky správným směrem.
6: Dovolil bys mi nakouknout do dalekohledu?
5: Když se mi chceš plést do řemesla, proč ne? Pojď, vysadím tě.
6: Jsou teď docela blízko. A září, až se tají dech. Bože, to je krása.
5: Ano, maličku, není nic vznešenějšího než hvězdné nebe nad námi.
6: Dovedou hvězdy mluvit? Už ti někdy něco prozradili?
5: Je těžké je pochopit. Mluví tajemnou řečí. Žijí svůj život tam, nahoře. A my k ním máme daleko. Ale možná, že žijí i v nás. A my v nich. Jednou se setkáme a splyneme. Každý s tou svou.
6: Mohl bych ti pomáhat. Budu ti otáčet šrouby, čistit skla od prachu a začnu se učit počítat. Osminožka mi uplete žebřík a po něm se dostanu až na vršek dalekohledu.
5: Kdo to je, osminožka?
6: Můj kamarád. Pavouk.
5: Aha.
6: Naučil mě pavoučí řeči. To bys nevěřil, co všechno pavouci vědí i nevědí.
5: Ale věřím. Taky toho spoustu vím i nevím. Ale co všechno znám o hvězdách, to ti povím. Slibuju, maličku.
7: Hej, osminožko.
8: Tiše. Hulákáš, jako bys byl v lese.
7: Nikdy jsem nebyl. V lese.
8: Vyplašil jsi mi tlustou masařku.
7: Nesu ti něco lepšího. Hoď mi žebřík.
8: No, ale dávej pozor, mrňou si, abys ho nepotrhal. Můj žebřík je jemňoučký a na takové hromotluky, jako si ty, není zvyklý. Chytej.
7: Neboj, budu se snažit.
6: Tak, a jsem v tvé pavoučí komnatě, kamaráde. Podívej, nesu ti hrozinky.
8: Jo.
6: Vydloubal jsem je z koláče, co upekli v královské kuchyni.
8: Mhm.
6: Ochutnej.
8: Jo, jo. Chutné. Šťavnaté. I když mouchy a komáry mám radši.
6: Jaké je to v lese, o kterém jsi mluvil?
8: Zelené. A voňavé. Jsou tam pichlavé stromy a spousta ptáků, co polikají pavouky. Tady na hradě je to bezpečnější.
6: Ale pořád stejné. Rád bych se podíval někam jinam. Třeba do zeleného lesa. Nechceš jít se mnou, osminožko?
8: Do lesa?
6: No, vzal bych tě na ramena.
8: To tak. Aby nás schramsla první veverka, to jo.
6: Ach jo. Ve dne nádvoří, večer hvězdy na obloze, to je má vyhlídka. Mistr Hvězdář má strach pustit mě i za dveře. Že prý by mi mohli ublížit hafani a kočky. Ale já se nikoho nebojím. I když jsem malý, ubránil bych se. Mám přece svůj meč.
8: A letět by ses taky nebál?
6: Kdybych měl křídla, nebál.
8: Jo, nebudeš je potřebovat. Má je švitorka. Vidíš ten otvor u stropu? Za ním je vlašťovčí hnízdo plné hladových písklad. Občas jim něco podstrčím. Hej, jsi doma, švitorko?
9: Jenom naskok, hned zas pospíchám schánit večeři.
8: Nic neschánej. Můj přítel malíček má pro tebe plný uzlík dobrot. No, jakže jsi to říkal?
7: Hrozinky.
9: Hrozinky i s malíčkem ráda uvítám. Pojďte dál.
8: Ta tvá ptáčata se bez ustání perou, škrábou a ječí jako posedlá. Trhá mi to mé jemné pavoučí uši.
9: Ticho, havětine na jedená. Máme v hnízdě návštěvu.
6: Utišíme je. Dostanou do zobáčku. Na? No na. No a ty taky na. A tobě se, švitorko, úctivě ukláním.
9: Stvořilý pidi mužík, všechna čest. Měli byste si z něho vzít příklad, rošťáci.
8: Žádný pidi mužík, ale človíček. Říkám mu Mrňous. Měl bych tobě prosbu, švitorko. Nemohla bys ho vzít na záda a trochu s ním obletět za hradu i les?
6: Snažně prosím. Je to mé toužebné přání.
9: A budeš se pevně držet. Nesklouzneš mi z peří.
6: Kdepak? Klouzat jsem se nikdy neučil.
9: Tak nasedej a svištíme!
0: Rychle splynuli s povětřím a pod nimi se rozestřela pozoruhodná krajina. Stromy jako rozkvetlé kytice, stříbrné stružky řek, rybníky jako kalužinky. A vše bylo tak malé, že si malíček připadal jako velikán. Ostatně je známo, že dívat se na svět zhora znamená získat kuráž a nadhled. Jednou zas sedí malíček na vrcholku dalekohledu, povídá si s pavoukem, když se najednou otevřely dveře a do hvězdárny vešel sám pan král.
5: Úctivou poklonu skládám, veličenstvo.
10: Dlouho jsem u tebe nebyl a zastesklo se mi po tvém světě. Co je v něm nového, mistře? Neprozradili ti hvězdy něco o královně?
5: K mé lítosti zatím nic, milosti.
10: Lhostejně hvězdy mlčí. Myslel jsem, že od tebe uslyším něco potěšujícího, něco, co mi dá kapku naděje.
5: Hvězdy jsou nevyspytatelné, pane králi. Někdy nás objímají a hladí, jindy se na nás kaboní a odvracejí se od nás, ale jeho veličenstvo, ať si nestýská. Vyčetl jsem z nich, že přes mnohá protivenství náš pan král nakonec štěstí dojde.
10: Už aby tu ten šťastný konec byl. A která hvězda ti to prozradila?
5: Ta nejvzdálenější.
10: Rád bych se na ní podíval.
5: Rač se milosti posadit k dalekohledu. Nařídím ti ho.
10: Divná věc, hvězdáři. Hvězdu vidím matně, ale sedí na ní nějaký chlapec.
5: Dovol, podívám se. A můj pomocníček je nahoře na dalekohledu, pod čočkou a bojí se sestoupit. Malíčku, slez dolů.
7: Uctivě se ukláním, pane králi.
10: Div divoucí, v životě jsem tak malé stvoření neviděl.
7: Nejsem malý, jenom mám blíž k zemi. A to je někdy výhoda, veličenstvo. Človíček vleze tam, kam se člověk nedostane. A vidí to, co velký nevidí.
10: Bystrý mládenec.
5: Bystrý a šikovný, udatný a učenlivý. Lepšího pomocníka bych nikde nenašel.
10: A kde pak si ho našel? Kde ses tu vzal, hochu?
7: Nevím, pane. Najednou jsem tu byl. Co se stalo předtím, na to se nepamatuju.
10: A že se s ním nikdy nepochlubil, mistře?
5: Nechtěl jsem obtěžovat. Všem je známo, že se pan král nerad obírá maličkostmi.
10: Ale to směl. Nevím proč, ale když se na tohle milé stvoření dívám, jako by ze mě všechny chmury spadly. Přijď mě brzy navštívit, maličku. Porozpravíme spolu.
7: Přijdu. Pro mě to bude velká čest, pane králi.

0: Tak co pak si dneska dělal, malíčku?
1: S dovolením svého mistra jsem navštívil královskou zahradu.
0: Tak.
1: Povozil jsem se ještěrce na ocasku. A pomáhal rosničkám do vody, když jim slunce vysušilo cestu.
0: Mm-hmm.
1: Taky jsem trochu pozlobil opovážlivého krtka, co si svou hromádku navršil v záhonu růží. Polechtal jsem ho mečem po zádech. Už se tam neodváží vystrčit nos.
0: Jedno dobrodružství za druhým. Ale měl by si zdávat pozor, maličku, na takové jako ty číhá často nebezpečí. Velcí rádi ubližují malým.
1: Ale malí se zas nesmí krčit v koutech. To by nikdy nic nedokázali.
0: Pravda. Kdo nosí v srdci odvahu, ten se nestratí. Ty máš k tomu laskavé oči. Takové měla moje paní královna. Oči barvy lískových oříšků.
1: A kde je paní královna?
0: Hvězdář ti o tom nic nepověděl?
1: Ne.
0: Za jedné bouřlivé noci tajemně zmizela. Kde jaký kout jsem v království prohledal, do cizích zemí posly vyslal, ale po královně nikde ani vzdechu. Ale já tuším, kdo v tom má prsty. Mám mocného nepřítele, černého čaroděje, který mě od mé korunovace pronásleduje.
1: To je smutné vyprávění. Ale věřím, že svou královnu najdeš. Pomůžu ti.
0: Máš dobré srdce, malíčku. Ale nechme teď trápení stranou. Radši si něco smlsní. Na mé přání ti kuchařka upekla koláče jako knoflíky s borůvkou uprostřed. No, nabídni si.
1: Ty voní. Paní kuchařka si zaslouží mou nejhlubší poklonu.
0: Musíš mě navštěvovat častěji. Hvězdář se teď se mnou bude muset o tvou společnost podělit.
2: No, co jsem měl dělat? Musel jsem poslechnout a posílat malíčka k jeho veličenstvu. Král si ho nad jiné oblíbil. A malíček? Prolezl celý hrad, všechny komnaty a kouty. I pod královskou postel zamířil. Ale nejradši se dával malíček na stropě hvězdárny a občas se svým přítelem Osminožkou vlezl do vlaštovčího hnízda.

0: Když nejde Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi. Kde pak je malíček? Zapomněl, že ho čekám u královské večeře?
1: Není tu, veličenstvo, asi se malinko zdržel. Vyletěl jsi s vlaštovkou do parku.
0: S vlaštovkou? Jak to? On lítá na ptačích zádech? Tohle mi ani neříkej, hvězdáři. Vždyť je to nebezpečné. Co kdyby z té výšky spadl na zem? Neměl si ho pouštět.
1: Ale veličenstvo samo pravilo, že malíček je dost chytrý na to, aby si dělal, co chce a chodil, kudy se mu zlíbí.
0: Ale o létání nebyla řeč. A on se mi s tím nepochlubil. Jestli se mu něco stane, nikdy ti to neodpustím.
1: Vždycky se z výletů vrátil.
0: A co když dneska ne? Mám o něho strach, mistře. Neměl bych ho nechat hledat?
2: Ne, ne, pane, jsem tady. Omlouvám se za zpoždění. Zdržel jsem se ve stračím hnízdě. A musím vám povědět, že straka má nenechavé a zlodějské způsoby. Podívejte, co jsem tam objevil.
0: Medailonek.
2: S tvou podobiznou, pane.
0: Div divoucí. Je to medailonek, který, jak si vzpomínám, ukradl jeden sluha královně.
1: No, jak malíček zjistil, neukradl. Zlodějíčkem byla straka. Ale ten hoch za to dodnes trčí v královském vězení.
2: Je mi ho líto. Tenkrát asi měla spravedlnost zavřené oči.
0: Asi ano. Málo se starám o hloupé úradky svých soudců. Je to má vina. Okamžitě dám příkaz, aby toho hocha propustili a štědře ho za jeho bolest odměním. Pojď se mnou, maličku. Má spravedlnost bude mít ode dneška oči do kořán.
3: Hejtman tvých stráží prosí o slyšení v naléhavé záležitosti.
0: Mluv, poslouchám tě.
3: Je mi to nemilé, veličenstvo, a neslouží mi to ke cti. Ale musím ti ohlásit, že se nějaký lapka vloupal do klenotnice. Zmizely 3 zlaté řetězy.
0: U všech rohatých, to už je v tomhle měsíci podruhé.
3: Ano, poprvé se ztratili zlaté mince.
0: A můžeš mi to vysvětlit? Nařídil jsem, aby před dveřmi vartovala stráž.
3: Střídají se tam 2 vojáci, od rána do rána. Na okně je mříž a na dveřích visí 7-kilový zámek. Nejde mi na rozum, jak se tam ta banda zlodějská dostala.
0: Nech rozum rozumem a koukej prohledat na hradě každý kout, každičkou chodbu i skrýš, okolí hradu i lesy.
3: K službám, veličenstvo.
0: Tak to vidíš, malíčku, nejenom straka, ale i lupiči se mě snaží připravit o majetek. Sama mrzutost. Aspoň ty mi pověz něco pro zasmání. Co jsi dneska dělal?
2: Tak, chvíli jsem se vozil na hlemíždím domečku. Ale moc velká zábava to nebyla. Nep, šnek. Je tuze pomalý. Taky jsem vystrašil jednu drzou myš, která si oblíbila tvou spižírnu a ohlodala tam klobásy.
0: Aha.
2: Udělal jsem jí úzel na ocásku, na pamětnou. Už do spíže nevleze.
0: Bráníš královský majetek líp než mý služebníci.
2: Myši a straky. S těmi je snadné pořízení. Teď bych si rád poradil s loupežníky.
0: Ty přenecháme královským strážím.
2: Sám si říkal, když má malý člověk odvahu, dokáže všechno na světě. A vím, jak na ty darebáky vyzrát, radil jsem se o tom s kamarády.
0: Ha?
2: Nastražíme jim past. V klenotnici je prý velký zlatý džbán. Do toho mě schováš a lapkové mě odnesou sebou. Tak objevíme jejich skrýš.
0: A jak se dostaneš ze džbánu ven?
2: To už nech na mě. A neboj se, Nebudu na to sám.
0: Ne, ne. Kdyby ses nevrátil, na do smrti bych si to vyčítal.
2: Nestratím se. Vrátím se k tobě, pane. Máš mé malíčkovské slovo.
1: V klenotnici bylo zlata a stříbra, až oči přecházely, ale co bylo malíčkovi do toho? Seděl pod mě ve čbánu s pavoukem, kus buchty měli sebou, jedli a povídali si. Klábosili hezky dlouho. Když se najednou čbán pohnul a než se nadáli, byli kdesi venku. To zloději uháněli slupem do lesa a v lese napravo, nalevo, nahoru, dolů, přes potok do jeskyně zarostlé maliním. Tam postavili čbán na kámen.
4: A máme tu za sebou kroti brko. Moc rád bych teď viděl královského hejtmana. A zjistí, že jsme zas poctili pokladnici návštěvou. Pukne vsteky.
5: Toho bych zrovna vidět nemusel. Je to pěkný lam železo. Kdyby tě k sobě přivinul, rozmačká ti všechny kosti v těle.
4: Nejdřív by nás musel načapat.
5: No, to jo.
4: A to se nikdy nestane.
5: Ne.
4: Protože cestu do královské pokladnice známe jen my dva. Slavní loupežníci, Kruti, Brko a Chňapka.
5: Aha.
4: Oni sám král neví o tajných dveřích, co se dají otevřít jenom z chodby.
5: Jenže ta chodba je tak úzká, že mám z každé výpravy odřené uši. A moc pokladů taky nepobere.
4: Nefňukej, Chňapko. Kruti, Brko, dneska to přece stálo za to.
5: Jo.
4: No, koukni na ten čbán. Víš, kolik za něj utržíme?
5: No a kdo si ho tu koupí? Kde kdo ví, že může patřit jenom našemu zazobanému veličenstvu? Měli jsme vzít peníze.
4: Prodáme ho v cizím království a budeme si tam žít jako baroni.
5: Se zlatkami bychom se nikam harcovat nemuseli.
4: Kruti, Brko, Chňapko, nebuď takový trouba. Ani zlaťák tu neudáš.
5: Ne.
4: Král vyhlásí za naše dopadení odměnu a budeš koukat, jak je kde jaký kupec podezíravý.
5: Aha.
4: Ještě jednou se vypravíme na hrad a pak hurá do neznáma.
5: Půjč mi ten čbán, Kruti, Brko. Skočím s ním do studánky pro vodu. Docela mi vyschlo v krku.
4: Nech ho ležet, nebo ti uschne i ruka.
5: Jo.
4: Studánka je u cesty a mohl by tě někdo zmerčit. Zvedáme se a jdem.
5: Tak jo.
4: Za 3 dny večer se tu sejdeme.
6: Poléz. Mrňou si, hážu ti lano.
2: Slyšel jsi ty šejdíře, osminožko?
6: Slyšel. Stačilo málo a utopil by nás ve studánce, neřád jeden.
2: Objevili tajnou chodbu na hrad. To jsem zvědav, co tomu řekne pan král.
6: No jo, jenže kdo ví, kde ta tajná chodba začíná?
2: Já to vím. Prozradila mi to jedna vypečená myš, co jsem jí udělal úzel na ocásku. Za odměnu jsem jí ten úzel zase rozvázal. Pod hradem je příkop. Přes něj vede můstek a pod tím můstkem je zarostlá nora. Tudy vede úzká chodba k tajným dveřím do pokladnice.
6: Když to věděl, proč si to neřekl králi hned? Proč jsme se vláčeli takovou dálku?
2: Poberty musíš usvědčit, osminožko. Chytnout je za zlodějskou ruku nebo slupem. Jinak se může stát, že obviníš nevinného. A kdybychom nenašli skrýš, náš král by přišel o všechno, co už mu ukradli.
6: No, jiný rozum mají človíčkové, jiný pavouci. Loupežníky bych klidně přenechal pochopům. Stejně jsou to lenoši. Klimbají na stráži a nevzbudí je ani pavouk, co se jim spustí na nos. No, a co bude dál?
2: Teď vyjdeme z lesa do polí. Švitorka mi přikázala vyhledat osamělý strom. Ona nás pak najde a odnese na hrad.
6: No, škoda, že nejsem stanoška. Šlapalo by se mi líp.
2: Hlavně nezapomeň táhnout za sebou pavučinu. Podle ní poznáme loupežnickou skrýž.
6: Aha, je.
2: Nebruč, osminoško. Ha, vezmu tě na záda.
6: No, tak se dejme na pochod. Jen abychom to do 3 dnů stihli.
1: Stihli to. I když šli tuze pomaloučku, ale přece jen to dokázali. 3. den se slunce východem se malíček ocitl v náručí pana krále. Večer si vyšlápli na lupiče, stráž oba ničemníky zajala, odvedla do vězení a uloupené zlato vrátila, kam patří. Léta se přehoupla, vlaštovka vyvedla z hnízda mnohá mláďata a malíček žil spokojeně na hradě. Král ho měl velice rád a často se s ním radil i o vladařských záležitostech.
2: Celý večer mlčíš, pane? A máš ustranou tvář? Něco tě trápí?
4: Trápí, malíčku. Můj nepřítel, černý čaroděj, mě pronásleduje. Nenechá mě klidně spát.
2: Proč tě osud tolik pronásleduje, můj pane?
4: To bych také rád věděl. Někde jsem se musel provinit. Někomu jsem asi ublížil. Víš, malíčku, vladaři a mocní tohoto světa jsou hlavy odpovědné a jako nikdo jiný musí dbát o spravedlnost a milosrdenství. Každá chyba se jim vrátí a zlé síly pak nad nimi mají větší moc.
2: Ale před zákeřným zlem se přece nesmíme hrbit. Musíme se mu postavit čelem. Netrap se, pane. Budeme přemýšlet a na něco určitě přijdeme.
1: A tak přemýšlel malíček, ale nic nevymyslel. A čaroděj zatím nové psaní poslal, vyhrožoval, králi se vysmíval.
7: Otevři, mistře hvězdáři, to jsem já, Týna.
1: Vzácná návštěva. Jen pojď dál. Za ta léta, co jsem tě neviděl, Týno, ses vůbec nezměnila. Posaď se přece.
7: Ne, jsem tu jen na skok. Proklouzla jsem strážným za zády.
1: Mohla si vstoupit hlavní branou?
7: Zbytečně by se vyptávali, mohla bych se prořeknout. Máme spolu tajemství. Zapomněl jsi, mistře?
1: Pravda. Z našeho tajemství se stal pohledný a nebojácný mládeneček bystrého ducha. Ale nevyrostl ani opíť. Nechceš se vrátit na hrad, Týno? Byla bys mu nablízku.
7: Měl bys vědět, mistře, že člověk se nerad vrací tam, kde zažil trpké chvíle. Ale nemysli si, ke králi nechovám nepřízeně. Bohatě se Matýskovi za léta ve vězení odměnil. Máme chaloupku, sbírám hojivé byliny a vede se nám dobře.
1: Tak to mě těší, Týno.
7: Žijeme blízko hustého lesa. Ten les je krásný, ale v noci nebezpečný. Prohání se tam všelijaká strašidelná čelátka a proto jsem taky tady.
1: Aha.
7: Přišla jsem tě požádat, abys pana krále varoval.
1: Před kým?
7: V Včera jsem se tam vypravila pro bylinku, která se musí trhat o půlnoci. A v měsíčním světle jsem zahlédla podivnou osobu v černém hábitu. Byl to chlap zarostlý a zamračený a kolem něho se rojili sršáni. A představ si, že ten čaroděj si s nimi hrál a vykládal jim o svých zámyslech.
4: Jakých?
7: Že se v sršně promění, přiletí do královské síně a krále otráví žihadlem. Pak prý třikrát vrazí do zdi a ve své čarodějnické podobě se zmocní trůnu.
4: Pro rány boží, Týno. Neříkal kdy?
7: Už zítra s večerem.
4: Jsi hodná, Týno. Hned ráno to povím Maličkovi.

0: Máš dobře nabroušený meč, mrňou si.
1: Meč je ostřejší než břitva. A co ty? Máš pevné lano?
0: No, utkané ze 100 pavučinových nití. Ani vlaštovka ho nepřetrhla. Poslechni, kam se schoval král?
1: Ukryl se do komory. Slyšíš to, osminožko?
0: To je on.
1: Už je tady.
0: No, v životě jsem takového strašně neviděl. Je větší než ty, mrňouse.
1: Krouží kolem stropu jako zběsilec. Hledá krále. Až se snese trochu níž, zkusím hodit lano a chytit ho do smyčky.
0: Udeřil hlavou do zdi. A teď znovu.
1: Nesmíme dopustit, aby to udělal po třetí. Jinak se promění v čaroděje. Házím lano.
0: Nechytil jsi ho, maličku. Pozor, letí přímo na nás.
2: Zabzučím. Povodám, zahubím. Au. Co to bylo?
1: Usekl jsem ti žihadlo. Ničemu.
2: Tak. No to se ti nevyplatí, škvrně úskočné.
1: Pozor, osminožko, chce nám uletět. Svaž ho.
0: A to já rád. Nejhezčí pavoučí balíčky jsou ze sršňů. Tak, no, omotal jsem ho tak pevně, že se ani nepohne.
2: Ještě mám kusadla. Jen co se osvobodím, ukousnu vám levy.
1: Neosvobodíš se. To všechno byl jen začátek. Teď tě probodnu skrz naskrz.
2: Ne, nedělej to. Jestli mě zahubíš, nikdy se nedovíš, kdo jsi a odkud pocházíš.
1: A ty to víš?
2: Jistě, že vím.
1: Nestojím o falešné historky. Nezasloužíš si život. Chystal si královraždu a za to tě můj meč pošle rovnou do pekel.
3: Nedělej to, princi.
1: Nejsem princ.
3: Ale jsi. Když mi slíbíš, že mi daruješ život, dozvíš se víc.
1: Nevím, jestli dělám dobře, ale slibuju.
3: Opravdu tvá mrňavá výsost neví, že je král její otec? Že tě chůva hned po narození svěřila hvězdáři? A že tvou matku odnesla temná moc neznámo kam?
1: Ani trochu ti nevěřím.
3: Jak myslíš? Rozvaž mě.
1: Ne.
3: Dal jsi slib?
1: Dobrá. Slib dodržím a tvůj život ušetřím. Osminožko?
0: Jsem tady.
1: Otevři dvířka v hodinách. Strčíme ho tam. Odtud neuteče.
2: Ne! Není všem dnům konec. Dokud bude ve mně trochu dechu, budu myslet na pomstu. Už dávno tě měli zadávit kolčavy, ty škvrně.
1: Zamotala se mi z toho hlava. Je to všechno pravda, mistře?
4: Ach, malíčku. Těžko se mi o tom hovoří. Ale čaroděj nelhal. Král je tvůj otec.
1: Proč jsi mi to neřekl dřív?
4: Nesměl jsem. Ani panu králi. Jinak by se tvůj osud nenaplnil.
1: A jaký bude můj příští osud?
4: Nevyptávej se, prosím, nemůžu ti nic vyzradit.
1: Bude v něm aspoň kapka štěstí?
4: Bude, můj nejmilejší malíčku, to mi věř. Až paní královna poví jeho veličenstvu, že jsi syn z královského rodu a potřetí tě políbí, staneš se princem se všemi poctami, které k tomu patří. Žel, naše paní královna není k nalezení.
1: Já svou maminku najdu, mistře.
4: Pokoušeli se o to všichni královi rytíři, ale žádný z nich neuspěl.
1: Já to dokážu. S vlaštovkou obletíme celý svět.
4: Ale pan král ti takovou nebezpečnou výpravu nedovolí.
1: Řekneš mu o ní, až budu pryč.
5: Osminožka má na starosti sršně v hodinách. Bude ho hlídat, aby se neprokousal pavučinami ven. A ty, mistře, jestli najdeš mou hvězdu, poprosi, aby mi na cestu posvítila příznivým světlem.
4: Poprosím, malíčku. Malíček usadl vlaštovce na záda a pustili se do světa. Dlouho poletovali sem a tam, vyptávali se, ale o paní královně nikdo nic nevěděl. Až konečně zabloudili k bílé chaloupce. Mužka, kterou vlaštovka ušetřila, jim prozradila, že tu bydlí moudrý a odvážný bílý vlk. Zná prý toho tisíckrát víc než nejchytřejší z lidí.
1: Okno je otevřeno, ale světnice je prázdna. Počkej tu, Švitorko, promluvím s vlkem sám.
6: O vlaštovky vlci nestojí.
1: Já vím, ale co kdyby? Já se zatím schovám pod talíř.
6: Pospěš si, už ho vidím, už uhání. A je velký jako bílá skála.
2: Čichám, člověčinu. Kde jsi? Ozvi se, člověče, nebo bude zle.
5: Tady. Úctivou poklonu skládám bílý vlku.
2: Velikánský člověk. Před tebou se asi kdekdo třese strachy. Co tu chceš, človíčku?
5: Proslýchá se, že prý jsi nejchytřejší na světě. Dovolil jsem si tě navštívit, abych se pozeptal na svou maminku. Hledám ji, zlá moc mi ji unesla někam do neznáma. Neviděl jsi?
2: Nebyla královnou.
5: Byla?
2: Znám ji, dobře znám, ale pleteš se, nejsem nejchytřejší. Mé velké zuby si ani trochu neumějí poradit s malým trnem, co se mi zapích do tlapy a trápí mě na každém kroku.
5: Smím se na tvou tlapku podívat? Ukáž. Vidím ten trn. A je venku.
2: Díky, človíčku. Teď je řada na mě, abych ti službu oplatil. Poslouchej. Za mořem stojí velký klášter a jeho představená, to je tvoje matka. Bydlí v komůrce nad branou, léčí nemocné, bídné povzbuzuje, příkladně si vede, ale má smutné oči, moc smutné. Zasloužili by si, aby je někdo utěšil. Běž za ní, človíčku, co nejrychleji a rozvesel tu paní. Šťastnou cestu!
1: Jsme nad klášterní branou, Švitorko. A okno je otevřené. Vleď rovnou do komůrky. Nemůžu se dočkat.
6: Počkat. Vlaštovky se nejdřív rozhlédnou a pak teprv usednou. Vidíš tu krásnou paní u klekátka?
1: To je ona. Svou maminku bych poznal mezi všemi.
6: Má před sebou rozevřenou knihu. Na tom velkém zlatém pomalovaném písmenu přistaneme.
7: To je ale milá návštěva. Vlaštovka. A chlapeček jako malina. Kdo pak jsi?
5: Říkají mi malíček. Od čaroděje, kterého jsem přemohl, jsem se dozvěděl, že jsi moje maminka.
7: Zatočila se mi hlava. Všechno minulé jako by bylo zahaleno závojem. Ale teď cítím, že se mlhovina trhá. Už si vzpomínám. Vzpomínám na den, kdy ses mi narodil. Pojď ke mně, synku. Chci tě hladit a líbat.
5: Ne! Po třetí mě smíš políbit až před panem králem.
7: Ne jednou, ale tisíckrát tě potom políbím. Všechna ta léta ti vynahradím, maličký.
5: Ale proč jsi vlastně byla tady, maminko? A tak dlouho?
7: Jednou tvůj otec odsoudil nevinného. Já o tom věděla a nepřimluvila se. Ale teď je mé pokání u konce.
5: Když dovolíš, maminko, poletím s Vlaštovkou napřed. Všechno panu králi vypovím. Radost má mít křídla, aby ten, kdo žije nadějí, dlouho nečekal.

0: Jsem zase doma. A u tebe, můj králi.
1: A stejně půvabná, jako před léty. Zase se ti smím dívat do očí. Pořád mají barvu lískových oříšků.
0: Požehnaná je tahle hodina. Jsme opět pospolu. A za to poděkujme našemu synovi.
1: Našemu.

0: Mrzí tě to, pane.
1: Jak tě to mohlo napadnout? Velikost králů je v jejich moudrosti, spravedlnosti a odvaze. A těch máš, synku, na rozdávání.
2: Dovol, abych tě za to políbila, můj maličký.
0: Po třetí.
2: Ano. A potom ještě tisíckrát. Stal se zázrak.
1: Malíčku, ty jsi najednou větší než já.
0: Taky na to koukám jako Tumpachový. Mistr Hvězdář by řekl, že se naplnil můj osud. Však už bylo na čase. Dlouho jsem byl nejmenší mezi všemi. A teď jsem moc zvědav, jaké to je být velký malíček.
3: Chce se mi spát nejhlubším ze všech spánků. Až se probudím, budu na své hvězdě. Ale nejdřív to dopovím. Ten den byl plný radosti. Všechno jásalo, muziky vyhrávaly. A toho dne se sršeně čaroděj prokousal z pavučiny, protože pavouk osminožka ho přestal hlídat a šel se podívat na tu slávu. Dlouho se však černý čaroděj ze svobody netěšil. Zamáčkla ho tyčky badla, když chtěl z hodin uprchnout darebák. Ale dobře mu tak. Ještě by byl krásný konec téhle pohádky pokazil.

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od Švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Znáte lichožrouty, tvory, kteří žerou ponožky a z párů dělají licháče? Jestli ne, tak teď se o nich dozvíte. Rozhlasový seriál Lichožrouti napsal Pavel Šrut, režie Aleš Vrzák, účinkuje Barbora Hrzánová, natočeno v roce 2010.

0: jak ponožky její, vážně nic jiného nejí. Velká záchranná akce. Pepa Padrát se dolů po schodech coural. Díval se na své ruce, na ty ukoptěné prsty s nateklými klouby a bylo mu jasné, že otevřít zámek už nesvede. V té chvíli se nečekaně projevil Ramses.
1: Já k němu chodím touhle dírou,
0: pravil ledabile a ukázal na mosaznou záklopku ve dveřích. Když ji přizvedl, ukázal se otvor dost široký pro vhození novin nebo dopisu.
1: Koukejte, takhle.
0: Nadechl se, protáhl se, strčil hlavu do té štěrbiny a pak už tam snadno vsoukal celé tělo. Hned na to se ozvalo měkké žuchnutí. Ramses dopadl na botník, kterým profesor dveře zatarasil.
1: Dělejte, já vás povytáhnu,
0: houkl do schránky na dopisy. Kdyby ho teď otec viděl, změnil by nejspíš svůj názor na to, kdo je jeho jediný syn. Nejdřív šel na věc Vasil. Zdálo se, že rozbourá dveře. Tak dlouho už se nemusel napínat a natahovat, že zapomněl, jak to vlastně lichožrouti dělají. Byla to makačka, ale nakonec ho Pepa s Changem dovnitř vecpali. Škrtič Čango byl hubeňur. Ten se štěrbinou protáhl bez potíží, jen s Pepou Padrátem to bylo horší. Dovnitř se dostal, ale trochu potrhaný. Teď už přešlapovali všichni v předsíni. Z pracovny se k ním linula tichá hudba a vůně viržinka. Nespí, řekl Ramses a na chvíli přepustil velení Vasilovi.
1: Co uděláme?
0: Zeptal se. Vasil se v tomhle počestném profesorském bytě s naleštěnými parketami, obrazy a knihami necítil dobře. To nebyl jeho rajon.
2: Co myslíš ty, mladej? Nejspíš ho znáš jako svý fusekle.
0: Vasil se frajersky zašklebil, ale všichni v tom pocítili jeho nejistotu. Ramses nedal najevo, jak ho to potěšilo, jen věcně přikývl.
1: Chodili jsme si sem s bráchou hrát od malička. Hrát?
0: Vasil vytřeštil oči.
1: Jak? Hrát? S čím hrát?
2: No, s ním,
1: odpověděl Ramses. Všelijak jsme se mu ukazovali a předváděli a sundavali mu z nohy ponožky. A on byl s tou úplně vedle. Pořád si všechno zapisoval. Dokonce si nás jednou nakreslil do toho svýho bloku. Mě docela trefil.
2: Tak vy jste se mu ukázali?
1: Zařval Vasil. Ale to je přece proti všem zákonům. To je...
0: Nenašel vhodné slovo, jen lapal po dechu.
2: Ale vždycky jenom chvilku, pane Vasil,
1: hájil se Ramses. Nikdy předtím nás nechytil. Vždycky jsme v poslední chvíli s něčím splynuli. Vlastně jsme si jen hráli na chameleona, že jo?
0: Ramses hledal očima porozumění u Pepy Padráta a u škrtiče, ale ti byli ještě zděšenější než Vasil.
1: Tak dost řečí, oklepal se Vasil. Tohle, ať si mladej vyřeší v rodině. Nás do tohohle kvartíru poslal šéf na jinou prácičku. A já jdu na to. Krejte mi záda.
0: Vasil neohroženě vtrhl do pracovny. Profesor Kadeřábek odhodil tenisovou raketu a spráskl ruce. Nemohl tomu uvěřit. Před ním stál tak mohutný, urostlý a zarostlý lichožrout, že se musel štípnout do tváře. Ne, nespí, nic se mu nezdá. Tohle je skutečnost. Profesor nenápadně ustupoval k psacímu stolu. Tam ležel jeho blok a tuška.
1: Musí si ten úžasný exemplář načrtnout, aspoň pár skic.
0: Ale sotva blok zvedl,
2: Lichožrout mu zmizel z očí. Byl to mžik, jen doticha stromy zatrnčely. Jak by ne, když Vasil skočil na tenisovou raketu a splynul s ní. Padráce škrtičem to pochopili jako povel k útoku. Vplížili se do pracovny a obhlíželi terén. Profesora neviděli. Ten se totiž nečekaně v bytě schoval pod psacím stolem. V ruce měl blok a skicoval. Byl jako v tranzu. V tom vědeckém vytržení mu tuška sama jezdila bleskově po papíře. Měl je toho dlouhého, vytáhaného hubeňoura i toho zmaštěného a zanedbaného lichožroutího strejce. Dívali se na něho ze skicáku a teď i z pokoje. Sotva se však pohnul, zmizeli. Jen zasklený portrét profesora Kadeřábka na zdi za psacím stolem se rozkýval a pod skříní gumová myš, kterou tady zapomněl Bernardín paní Voráčkové, zapištěla. Autor rukopisného veledíla Život lichožroutů ovšem věděl, co to znamená. Na nejrůznější chameleonské triky lichožroutů si zvykl už od doby, kdy ho chodili pošťuchovat ti dva malí rošťáci. Bože, pomyslel si, kdybych tak i tyhle nevídané exempláře dostal do klece, to by bylo bádáníčko. Klec stála ve vzdálenějším rohu jeho velké pracovny a něco se tam dělo. Zaskřípala a jakoby se zakymácela. To se Ramses snažil terárium odstrkat. Vidět ho ale nebylo. Sotva se k němu profesor otočil, splynul s kobercem. Profesorovi náhle něco blesklo hlavou. Byla to ohromující myšlenka. Co když tenhle vpád lichožroutů do jeho vědecké svatyně není náhoda? Nesouvisí to nějak s tím záhadným hlasem v telefonu a se všemi těmi ostatními zlověstnými úkazy? Není to snad dokonce? A nad tou myšlenkou se mu zatočila hlava. Nějaký výsadek? Komando, rychlá rota nasazená sem z nějakého lichožroutího hlavního štábu, aby osvobodila z klece jeho zajatce? A jestli je to tak, uvědomil si profesor Kadeřábek, pak musí celou knihu přepsat? Úplně změnit svůj náhled na lichožrouty jako na jakési plaché a vlastně roztomilé domácí tvory s jedinou neřestí, krádežemi ponožek. Tuliku, neboj, my tě zachráníme, zvolal najednou Ramses a tloukl na víko skleněné klece. A potom výkřiku se strhla lavina. Vasil vyskočil z tenisové rakety a řval na Čanga, který vylézal spoza skříně, kde splynul s tou hubertovou gumovou myší. Skoč po něm, přiškrďo! Čango si připravil svou škrtičskou šňůru a vyrazil. Jenže na neleštěných parketách mu ujeli nohy. Chytil se u brusu a strhl ho i se vzácnou čínskou vázou a talíři od večeře. Byla to taková rána a třeskot, že se v přízemí Hubert rozštěkal a tím zburcoval i svou paničku. Pomoc, pomoc, to volal Tullamore junior. Všechno ze svého vězení v teráriu viděl a dostal strach, že na něho přátelé v tom zmatku zapomenou. Pak ze stěny spadl profesorův portrét a vynořil se Pepa Padrát. Viděl, jak se Vasil o klec mocně opírá. Jeho ponožkové svaly na pažích a na zádech se vlnily a vzdouvaly. I Ramses zatínal zuby a snažil se, jak mohl. Pepa Padrát už žádnou velkou sílu neměl, ale zůstal mu fortel.
1: popadl v koutě smeták a když Vasil s Ramsesem terárium trochu nadzvedli, vklínil násadu do té mezery. Všichni čtyři, teď už se k ním přidal i Čango Škrkič, se na násadu pověsili. Vítězství! Terárium se převrátilo na bok. Tulamor junior se z něho vykulil, přitáhl si uzel na svém frajerském kostkovaném šátku a slastně se protáhl. Byl na svobodě. Sláva! V akci je Hubert. Sláva to sice byla, ale lichožrouti si ji nestačili užít. A vzít nohy na ramena taky nestačili, protože za dveřmi vysokým hlasem ječila Květu Žvoráčková a basem hřměl Bernardin Hubert. To profesora Kadeřábka vzpamatovalo. Celou záchranou akci samozřejmě viděl, ale byl tak fascinovaný tím, co všechno lichožrouti dokážou, že se ani nepohnul. Jen jeho ruka se míhala nad blokem, kam si všechno chvatně kreslil a zapisoval. Teď se ovšem musel pohnout ke dveřím, nebo mu z nich podnájemnice Voráčková nadělá třísky. Na malou skulinu je pootevřel, byly pořád zatarasené tím botníkem a vztekle šeptal: paní Květuš, vraťte se okamžitě do postele, tady se nic neděje. Paní Květuš v noční košili vyděšeně o krok ustoupila, ale Hubert profesora odstrčil a už funěl na prahu jeho pracovny. Do lichožroutů jako když střelí. Každý z nich skokem splynul s něčím, co měl nejblíž. Tohle se museli naučit už jako mrňata. Co? No, že největším nepřítelem lichožroutů je pes. Jak to říkal Hihlíkovi děda? Pamatuj si, chlapče, že nejhorší jsou jezevčíci a teriéři, ale každý čokl bez rozdílu se už jako malé štěně učí trhat lichožrouty a začíná na ponožkách. Žádné chameleonské triky na hafany neplatí. Ať si lichožrout splyne s čím chce, psům je to fuk, protože jdou po pachu. Prostě si lichožrouta vyčenichají. A Bernardín to teď názorně předváděl. Sotva Čango splynul s fíkusem v květináči, Hubert fíkus povalil, když Ramses ze zíku splynul s profesorovou bačkorou, Hubert se do ní zakousl a když ze sebe Pepa Padrát udělal smetáček, tak si s ním Hubert začal pohazovat. Jen k Vasilovi se nedostal. Vasil se totiž odrazil od křesla a mohutným skokem dopadl až na psací stůl a tam splynul s životem lichožroutů. Byla to ta nejlepší skrýž, jakou si mohl vymyslet. Dokonalá finta. Bernardina by tím pravděpodobně obelstil, ale profesora, kde pak? Ten vyrazil jako lvice, když na její mládě zaútočí buvol. Přitiskl se k němu na prsa a bránil ji vlastním tělem. Vasila vytřásl, své životní dílo zachránil, ale jinak všude kolem sebe viděl jen spoušť. Povalené terárium, skácený fíkus, rozbitou vázu a Huberta s vyplazeným jazykem. Bernardín toho měl dost. Všechny lichožrouty z pracovny přece vyhnal. Tak proč tu pořád ještě nějakého vetřelce cítí? Někde docela blízko. Kam se mohl schovat? A kdo to je? Položil si hlavu na tlapy, usilovně přemýšlel, mocně slintal a nevěděl.
0: Ale my to víme. Přece když Hubert vrazil do pracovny, každý lichožrout splynul s něčím, co měl nejblíž. A Tulamor junior to měl nejblíž k Hubertovi. Skočil mu na záda, zavrtal se mu do kožichu, ale pak se za žádnou cenu z té jeho nečesané, zašmodrchané srsti nedokázal vyproskit. Dokonale s Bernardínem splynul a teď ho začal zuřivě kousat a škrábat a kopat. Hubert zavil překvapením i bolestí. Ta bolest mu nasadila ostruhy. Vyrazil z bytu a jako splašený kůň pádil noční ulicí. Zatímco veselá partička šlapala po schodech k půdě. Záchranná akce se podařila. Tulamora juniora z klece dostali a k tomu ještě to psisko. To nebyl pes, hlaholil Vasil. To byl metrák čistý váhy, vycvičený nauhov lichožroutů. A nevěděl, kam dřív skočit, smál se Ramses.
1: Chtěl jsem ho trochu přiškrtit, ale víte, že by ho bylo líto.
0: Vytahoval se Čango škrtič. Jen Pepa Padrát neříkal nic. Pořád se ohlížel dozadu ke schodišti.
2: Hele, myslíte, že šel napřed?
1: Kdo jako?
0: Nechápal Vasil.
2: Přece šéfu junior.
0: Vysoukal ze sebe Padrát a bylo to jako, když nezahřímá a rovnou uhodí blesk.
1: Prácha! Kde zůstal Tulík?
0: Vyděsil se Ramses. Pepa Padrát naprázdno polikal a Čango škrtič dostal škytavku.
1: Třeba na nás nečekal. Nejspíš už je doma, vypráví, jak jsme ho zachránili.
0: Chlácholil je i sebe Vasil.
1: Jenže on doma není, řekl Ramses s mrazivou jistotou. Kdyby tam byl, tak jsou tyhle dveře do kuřán a táta by tančil břišní tanec.
0: Až tohle Vasila přesvědčilo. Párkrát to už v minulosti zažil. Když se velkému šéfovi povedlo pořádné ponožkové bingo, takhle to oslavoval. Tančil břišní tanec a tleskal si do rytmu. Za dveřmi půdy však nikdo netleskal ani nedupal.
1: Jen žádnou paniku, hoši.
0: Pokusil se Vasil o úsměv.
1: Zkuste si každý vzpomenout, kdy jste ho viděli naposledy.
0: Ramses si uvědomil, že je to jen ztráta času. Najednou si připadal o pár let starší a rozumnější než ještě před několika dny a hlavně věděl, co ho čeká, když přijde domů bez bratra.
1: Já se vrátím, řekl. Třeba tam ještě je. Možná se někam schoval. A teď nemůže ven. Já se u profesora vyznám, to přece víte.
0: Vasil popadl jeho rukou do své tlapy.
1: Klobouk dolů, mladej, zachraptěl. Koukám, že bys byl rád velký šif jako tvůj otec.
0: Ramses nejdřív zrodl pýchou, ale pak k vlastnímu překvapení odpověděl,
1: no, to snad ani ne.
0: A seběhl ze schodů. Dveře do profesorova bytu zůstaly tak, jak je Hubert při svém úprku rozrazil. Ramses vklouzl dovnitř. Uměl jako všichni lichožrouti chodit docela neslyšně, ale teď tu mohl klidně dupat. Profesor Kadeřábek by ho stejně nevnímal. Stále ještě stál uprostřed pracovny se životem lichožroutů v náručí, zdrcený a zároveň úžaslý ze všeho, co se tu před chvílí událo. Ramses mohl v klidu prohledat všechny skrýše, které tu s bráškou měli. A když se potvrdilo jeho chmurné podezření, že Tullamore junior ani v bytě, ani v domě není, nahoru se už nevracel. Ano, Ramses se odhodlal.
1: Musím bratra najít. Co se stalo, je taky moje vina. Neměli jsme tam chodit. A když profesor bráchu chytil, tak jsem se měl radši taky nechat chytit. A ne vzít roha a pak se krčit za trámem a poslouchat, jak táta zuří.
0: Ramses si tohle všechno říkal nahlas. Vlastně to úplně vykřikoval, ale nikdo ho neslyšel. Lidé i lichožrouti v okolních domech spali. Nikde se nesvítilo. Ulice, po které se Ramses při zdi plížil, byla temná a prázdná.

0: Kudla Dederon se zmocní amuletu. Někdy se příběh vleče a pak se najednou rozběhne všemi směry tak rychle, že jeden neví, za který konec ho má chytit. A někdo se může z příběhu i vytratit. Například, kam nám zmizel Hihlík. Hihlík se vrátil do Kilimandžára. Klub už byl zavřený železnou mříží. Hihlík se dostal dovnitř světlíkem. Vypadalo to tady jako po bitvě. Židle rozházené, na podlaze kaluž vody a v ní zapomenutá polobotka a blízko vchodu několik ponožek. Ty tady jistě vytrousili divocí lichožrouti, když je Hihlík svou sprchou vyhnal. Teď začal systematicky prohledávat všechna místa, kde mohl přirvat se přijít o svůj amulet. Konečně. Támhle v rohu za basou prázdných pivních lahví něco vykukovalo. Ano, byl to jeho kožený váček s amuletem. Hihlík si ho chtěl přitáhnout, ale váček ucouvl. Tak znovu chňapl po něm, ale váček uskočil. Hihlík se po něm vrhl, přepadl přes basu piv a nad ním se ozval škodolibý smích.
1: Já jsem věděl, že se pro tu věcičku vrátíš, zubil se Kudla Dederon, a tak jsem si tu na tebe počkal.
0: Výsměšně komíhal amuletem Hihlíkovi před očima.
1: Co to je?
0: Vrať mi to.
1: Co je to? Opakoval Dederon. Ono to má nějakou cenu.
0: Jenom pro mě. Je to dárek od maminky. Sotva to slovo Hihlík vyslovil, už toho litoval. Dederon přímo zařičel. V životě zřejmě neslyšel směšnější slovo než maminka.
1: Od maminky, od maminky.
0: Opakoval a škytal smíchy. Hihlík se na něho skokem vrhl, ale tentokrát se už Kudla Dederon nenechal překvapit. O krůček ustoupil a nastavil mu nohu. Hihlík přeletěl a narazil hlavou o roh stolu. Na chvíli ho to omráčilo. Dederon ho jednou rukou zvedl ze země, jako by ho sevřeli kleště. Hihlík se marně snažil vytrhnout.
1: Tak už dost raní,
0: zavrčel ten vychrtlý lichožrout.
1: Teď mě dobře poslouchej, Hihlíku. Líbíš se mi. I když máš tak srandovní jméno a vypadáš jako jedináček. Umíš se porvat a myslí ti to. Jak jsi nás pokropil, toho si, kámo, fakticky cením. A chci tě vzít do party.
0: Do jaký party? Kudla uvolnil sevření. Hihlíka brnělo celé tělo.
1: Slyšel jsi někdy něco o velkým šéfovi?
0: Řekl Dederon. Hihlík zavrtěl hlavou.
1: Celý horní město mu patřilo. Jenže už je to dávno. V Nylonovým a Dederonovým věku. O té době si snad něco slyšel, ne?
0: To jo, řekl Hihlík. Od dědy.
1: A já si říkám Dederon, protože chci být jako on. Padre, kmotr všech kmotrů, Tullamore senior. Ha, už teď můj gang ovládá celý dolní město, ale to mi nestačí.
0: Hihlík mu vytřeštěně skočil do řeči.
1: Tullamore senior, tak ty ho znáš?
0: Hihlík horečně přemýšlel. Má mu říct, že je to jeho strejda? Otec dvou bratránku Ramsese a Tullamora juniora?
1: Tak co je?
0: Hihlík se vzpamatoval. To jméno jsem už někde slyšel, řekl zadrhlým hlasem.
1: Tak vidíš, ale je to dávno odepsaná veličina. Brzy budu velkým šéfem já a ty to se mnou můžeš dotáhnout daleko.
0: Ale já nechci, řekl Hihlík pevně.
1: Ale tohle chceš, ne?
0: Kudla Dederon mu před očima zamával amuletem a zároveň dvakrát hvízl. V tu chvíli se odněkud přiřítili dva lichožrouti s rezavými špendlíky v uších, vzali Hihlíka mezi sebe, sešli s ním do sklepa.
2: Tak tady mě zavřou mezi odpadky a krysy,
0: pomyslel si Hihlík. Voda je lichožroutům protivná, ze psů jde strach, ale ještě horší jsou krysy. To vám říkám až teď. Hihlík nedokázal zakrýt svůj strach a Kudla Dederon i jeho parťáci se tím ohromně bavili.
1: Můžu tě tady nechat, ušklíbl se, ale neudělám to. Něco mi říká, že by tě byla škoda. A pak přikázal, zavažte mu oči.
0: Hihlík měl v mžiku šátek na očích.
2: Tak to je konec,
0: pomyslel si. Viděl jen tmu a v ní rudá kola. Uslyšel zaskřípění a tvář mu olízl vlhký průvan. Pak ho popadlo čtvero rukou a letěl. Dopadl na všechny čtyři. Strhl si šátek z hlavy, stál na chodníku.
1: A teď upalo!
0: Kudla Dederon to řekl docela přátelsky.
1: Když dostaneš rozum a dáš se k nám, tak ti to vrátím, no. Víš, kde mě najdeš?
2: Kde?
0: Zeptal se Hihlík až pokorně. Věděl, že tuhle bitvu prohrál.
1: Tady kolem Kilimandžára se vždycky někdo z mýho hochu potlouká. Dovedou tě až za mnou.
0: Víc už se Hihlík nedozvěděl. A i kdyby se chtěl ještě na něco zeptat, nebylo koho. Zůstal v tajemném dolním městě docela sám.
3: Lichožrout mé ségry bošky, labužníky na ponožky.

0: On vážně nic jiného nejí. Fakt.
1: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.

přetrhl drát. Mám tušení, že jsem se přestal ptát, snad ze strachu, co mi odpovíš, nebo z pocitu, jestli se toho

utíkávají, za štěstí můžeš sám. Přitom jedí, náhodu sis nevybral, jak se před ní teda ale můžem vlastně bránit. A jak vůbec pochopit všechny ty krutý rány? Člověk se narodil, aby tu byl pro člověka. Co když jeden navždy zmizí, kde pak smysl hledat? Klidně mi vyčti, že mý slova jsou jen kliše, co teď nechci slyšet, ale ten boj i tak stejně nevstávej. Jednou sám

dnes, kde je náš pravý les, ten les, ve kterém, co se stalo, přišlo napřed třes, tam, kde kvet zrovna veřes.

0: zelení patří do hnědé popelnice.
1: A kam patří tohle?
0: Obaly od mléka nebo džusu.
2: Oranžová.
0: Do oranžové popelnice.
2: Červená.
0: Do červené staré telefony, kabely a baterie.
2: Tam